mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy

0: Ostravské rozhlasové studio OP1, u mixážního pultu, přehrávačů a záznamového počítače mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor pořadu Jirka Tieftrunk. Ano, jsme tu, abychom vám opět nabídli oldies, bude to dnes hlavně na posluchačská přání. Na úvod britská singlová dvojka přesně před 46 lety, studiová parta Typically Tropical Barbados.
1: Gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

O týden později se podle New Musical Expressu stal tento letní hit v roce 1975 jedničkou, a to na 2 týdny. Pokud jde o plnění přání panu Jiřímu Kostelňákovi z Opavy, mám tu posledního, kterého jsem mu slíbil, bouřliváka Eskeritu. Byl to zpěvák a pianista, k nahrávání se dostal v roce 1958. Vybral jsem Rockin' the Joint a Believe Me When I Say Rock and Roll is Here to Stay.

Eskerita vlastním jménem SQ Reader Junior na vinylových deskách nikdy nebodoval. Přesto je dodnes fandy rock'n'rollu oblíben a vydáván na CDčkách. Ze svého alba z roku 1959 zaspíval Věřte mi, když říkám, že rock'n'roll je tu s námi na pořád. A až teď si uvědomuji, že lépe než touto písní jsem asi probírku rock'n'rollových zpěváků podle vkusu pana Jiřího zakončit nemohl.

Eva Kostolániová zaspívala na přání pana Jiřího Krpaty. Chtěla slyšet Prima Panoptikum z její LP desky z roku 1973. Je to první píseň na A straně. Původně Middle of the Road, k tomu text Zora Laurince, už jsem ty nahrávky porovnával. Do dvojice jsem vybral také předělávku, má název Mávnutím. Podle stopáže soudím, že je to jedna z nejkratších písniček v bývalém Československu. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

prvním porovnávání zůstávám na Slovensku. Dušan Gruň zaspíval starý song. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Miloš Láník, vydal opus v roce 1973. Pokud jde o zahraničního autora hudby, je na singlu chyba. Melodie je to ale známá, takže nebyl problém poznat hit My Special Prayer a vybrat pro srovnání nahrávku Percyho Sledge, bodující na singlu v roce 1969.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, to je protest song Big Yellow Taxi, který se v roce 1970 dostal do 7. desítky horké stovky. Joni v něm vyjadřuje obavu, aby se z měst nestala betonová džungle a stromy nebyly jen v muzeích, a vyzývá farmáře, aby nepoužívali DDT. Ta druhá, to je bodující rocková písnička z roku 1973 o setkání popíjejícího muže a lehké ženy v hotelové hale.

To byla napsání před 14 dny slíbená druhá strana singlu Ivety Simonové z roku 1967. Zaspívala za doprovodu Vlachovy kapely Věřím dál, autorem textu je Karel Kozel. Je to původně stará italská píseň Tornerai z roku 1936, francouzská verze má název J'attendrai, německy se zpívá Komm zurück, anglickou nahrávku známe jako I'll be yours. Vybral jsem Joni James. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem. Možná jste si řekli, no jo, zase vybral Američanku. Ale mně se právě tato verze líbí, snad vás uspokojilo alespoň to, že zpívala dvojjazyčně. Pokud jde o další přání, mám tu ještě jeden typ z Kanady, a to skupinu The Guess Who. Shaitin Lover nabízet nebudu, to radši zařadím originál. Mám tu jako první kousek No Time, ročník 1969.

Hit No Time byl v Kanadě v žebříčku CHUM nejlépe 9. směrem na jih v horké stovce Billboardu dokonce 5. Ten druhý, o 5 let mladší a u nás asi známější song, Clap for the Wolfman, to je podsta DJovi Wolfmanu Jackovi. Také bodující single a možná jste někteří postřehli, že jeho hlas je v té písni slyšet. Teď třetí porovnávání je také splněním posluchačského přání.

Jiří Štědroň zaspíval za podpory sboru a Brmova orchestru Že nespí, singl je z roku 1967. Pokud jde o jméno zahraničního autora hudby, Suprafon se jako tehdy mnohokrát mýlil a neuvedl na etiketu ani původní název. Je to sice komplikace, ale ne taková, aby identifikaci znemožnila. Zaoceánský hit Mr. Lonely uslyšíte v podání Bobbyho Vintona, byla to jeho čtvrtá singlová jednička.

Bobby Vinton nejen zpíval, ale také komponoval a občas se objevil ve filmu. Letos je mu 86 let a je-li ještě aktivní, to nevím. Vracím se k Eskeritovi, jeho poznávacím znamením byly tmavé brýle a vysoký účes pomocí paruky. Ovlivnil a učil prý Little Richarda, který ho pak v úspěšnosti na hudební scéně předběhl. Z Eskeritova repertoáru vybírám ještě You Can't Pull Me Down.

Na závěr zopakuji svou stálou nabídku. O instrumentálky si můžete psát číslem od 1 do 580, kromě toho samozřejmě i o jiné oldies a také o pomoc při identifikaci nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Do třetice budou také The Guess Who, rocková klasika American Woman. Opatrujte se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jaké je léto?
2: Krásné.
1: Jo?
2: Ano.
1: Proč?
2: Protože je vedro a miluji vedro.
1: Fakt?
2: No strašně.
1: Jak moc?
2: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
0: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak samozřejmě, obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že jo, a ona vlastně nestárne, ona nestárne, ona
0: je pořád stejná
1: vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavné dětské televizní kabarety, já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval, byly to fajn, prýma lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia asi pořád drží, ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, ano, tím účesem a tak ano, ještě jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kde se taky slavili jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka, ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro,
3: ale
2: uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik,
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si
2: konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit,
3: právě.
2: Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě
3: no,
2: ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem, a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu, když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala k důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brýle, takhle si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak ano. Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty, ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím tě.
3: Víš, všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to proválil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdy jste poprvé metrem, pamatujete si to?
1: No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy, tady byl, to byla ta trasa C, byla druhá, myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Tak Ačkem jsem měl snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel, někam jsem jel, někam za cílem, takže jsem měl tím Ačkem, tak to je.
0: No, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano, to bylo, no.
0: V podstatě jo, a to Bčko do divadla to stavili až
1: no, já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22, mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny, 22, že jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxikem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde rumburaka, vole, a takhle, na to, to nemám chuť poslouchat toho, že jo, v 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce jednou, si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, mě 76 let, že jo, tak jezdím zdarma, ale tak on řízenek, říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěší, já jezdím asi 10 let, nebo kolik za darmo, a je, víš, pane, tak to byl jeden den, a druhý den to bylo jiný, to jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam tak asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že se nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že? A řval to, že starýho pana Lábu se, říkám, drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí naživo, ale dnes je to proto, že slaví své 80. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů, a nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04, a nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Moriádě Jiří Lábus. Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní anebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozehnal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, vy jste dostal v víkendu nějakou cenu na velkém festivalu.
5: Sobotu, ano, v Horském
4: Hradišti. Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju všechno nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc, přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze Přerovodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: Je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že pustil starého člověka. Nevím.
6: Ale je fakt, že dala Požilova Vozráca, to mají jedno velké městě. Bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Subětu. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Lábuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je historka velmi dlouhá, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, ale upozorňuji, že to všechno to je pravda, to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost Jiřího Lábuse?
5: Ano, absolutně nedovednost.
3: Toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví,
5: ano,
3: co všechno nejde. Ano. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Sasky.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu. plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele. Že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že? Takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju. Jo?
3: I hlasatelky. Jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorna. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. To je zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to bude nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, Vlastimil Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek. No prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty červy na pokračování Karla Hegera, Faradniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušeným rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty doma. Jsem vzal hrnec, teď si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jste používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to bylo mimo, to vás bylo asi ten si vymýšlel. Ale opravdu, takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený. A proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi točil takový seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivý, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal: pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadér, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ní musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrataček, soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no, já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No tak, manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazili u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské Viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Jo, že to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila, bylo to v nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam v té vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo, no a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to a jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu.

0: Ahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty Trumpové, jo. No a teď skončila ta báseň, lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, já donesem ještě pivo, takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělka velká pojeze, tak tohle dělali. A ty totálně ty Trumpy vyvedly z míry, že jo? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, tedy v té době?
0: V té době, já si myslím, tohle byli do školy u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
0: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
2: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
0: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel, americký, psali povídky. Tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
2: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
0: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, pro co už jiný jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína, to bylo takhle taky celá. To jsou krátký vás. Humoriáda.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoli v básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je Skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmrtelný seriál Tůč Hořovi.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus, myslím, taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu Nendera Českého rozhlasu, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je. Ano.
6: Jo, takže je, jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhej nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat?
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No a vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, no tak... Tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko, ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampo, ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
10: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ti dva imitovaní, pan pěvec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
7: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pěvce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pěvec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, a je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypraveč pěvec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustí tam mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
3: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
7: no, to
3: nebo
7: trvalo.
3: S někým hrál.
7: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. To jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizního. A za chvilku plačící podcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra, druhá, za pět minut zase, já taky na to nemám, to je rozdý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina. Jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
3: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza z Okavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, vám oběma přeji posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří, děkujeme moc, mějte se pěkně, myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa, ocitáme se na živnostenském úřadu, už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Když hovorila, já myslel daně jako daně.
7: Ne.
8: Víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně, ano, já jsem myslel tady...
8: Myslel vaší daně.
7: Naše daně.
8: Naše daně. Ano. Tak to musíme si dočít.
7: No, tak podívejte ano. se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to a tu jedničku na slavy si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhle tom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: A pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není, samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule jako z paměti, jo?
8: Ne, to dál z koule. Z koule jako z křišťálový. Zhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo? A vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. No. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondák v naší rodině, já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám co taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu.
1: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večere.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Vysoké teploty můžou ovlivnit železniční provoz, upozorňují České dráhy. Děti v Kašperských horách budou mít u školy novou výukovou zahradu. Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Dnes čekejte jasno až polojasno a teploty až 38 stupňů. Pěkné ráno přeje u zpráv Petra Broučková. Meteorologové varují před vysokými teplotami. V následujících dnech mohou vystoupat až k 39 stupňům Celsia. Podle Českých drah mohou horka zkomplikovat i železniční dopravu. Cestující by se proto měli na cestu připravit, říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
2: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme. Při dlouhotrvajících tropických teplotách však nelze vyloučit její přetížení. Cestující proto prosíme, aby sledovali aktuální informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
0: V Kašperských horách upraví do konce prázdnin prostor u základní školy. Na nevyužívaném místě před budovou vznikne výuková zahrada, nad školou zase pozemky pro pěstování. Podrobnosti dodává starosta Jan Voldřich ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Na části toho prostoru vlastně v tuhle chvíli jenom taky rumiště, takže tam právě vznikne ta výuková zahrada, bude tam vysázáno několik stromů, keře, bude tam výsadba květinová, budou tam taky lavičky, aby si děti měly kde posadit a rodiče. A budou tam různé informační panely, kde se právě děti dozví něco o té přírodě.
0: Výstavba zahrady přijde zhruba na 1 milion korun. Část nákladů pokryje dotace z Ministerstva životního prostředí. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 tisíc balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Lední medvědi v pražské zoologické zahradě dnes v 9 hodin ráno dostanou do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dají letos vůbec poprvé. Opatření chránící před vysokými teplotami zavádí zoo taky pro návštěvníky, říká mluvčí Filip Mašek.
4: Na ta stále více horká léta reagujeme především instalací mlžítek a osvěžovačů vzduchu napříč areálem, a to jak v návštěvnických prostorech, tak v expozicích zvířat. V současné době je v Zoo Praha 28 mlžítek. Sport.
0: Belgický cyklista Wout van Aert, který kvůli zranění lokte vynechal Tour de France, ovládl úvodní etapu závodu kolem Dánska. V boji o prvenství porazil ve finiši Slováka Lukáše Kubiše a domácího Hendrika Pedersena. S osmičlenou vedoucí skupinou dorazil do cíle i český reprezentant Tomáš Kopecký a skončil sedmý.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu částečné přibývání oblačnosti, v Brdech a v Pošumaví i možnost přehánek. Teploty 34 až 37 stupňů, na Plzeňsku až 38, na horách do 32 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, přechodně místy mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré a biopředpověď na stupni 3, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S uzavírkou silnice počítejte z Všerub na severním Plzeňsku směrem k silnici 1/20. Objížďka vede přes Kokořov nebo Hunčice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hodin, 5 minut, začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dneska je 30. července a my už za chvíli položíme otázku našim nejmladším. Ano, bude tady rubrika Ahoj rádio a tam otázka, co je to kocovina. Počkejte si.
1: Dobré ráno a...

0: Co je to kocovina?
1: Pěkná volovina.
2: Nějaký alkohol. Něco jako medovina.
3: Nemoc. Je to od koček.
4: Když třeba kočka něco provede nebo a potom třeba, když se od někoho nakazí a nakazí třeba nějakého člověka.
5: Nějaká nemoc.
6: To připomíná jako nějaká nemoc z kočky.
7: Rýma.
8: Může to být alergie na kočky.
9: Třeba nějaká alergie třeba na plišáky nebo na peřiny nebo na prach.
10: Jaký jídlo?
11: Kocou rýmovek.
12: Že se někdo jako opil?
13: Když se někdo večer opije, tak ráno ho bolí hlava, to je kocovina.
14: Ano, alergie na kočky, to je kocovina. Děkujeme dětem. Teplotní rekordy, zdá se, že dneska budeme přepisovat. V roce 1994 zapsal Zbiroch 36 stupňů Celsia, dnešní teploty až 38. Podrobněji za chvíli.

0: Byl to jeden z příběhů loňského roku. Desítky tisíc Čechů se zapisovali do registru dárců kostní dřeně, aby pomohli vážně nemocné Madlence. Její příběh nakonec skončil dobře. My jsme ale zjišťovali, jak velký zájem o darování dřeně přetrvává i letos. Podrobnosti v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň už za chvíli.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, 6:02. Tady jsou aktuální teploty našeho regionu. Horská Kvilda 8 stupňů Celsia a jen o kousek dál na Filipově Huti už je 20. V Líních 14 stupňů Celsia, 15 mají Plasy a Stříbro aktuálně hlásí 16 stupňů Celsia. Jak bude dneska? Velice teplo. Převážně slunečný den s tropickými teplotami, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu částečně přibývat, zejména v Brdech a v Pošumaví a k večeru možnost přeháněk. No a ty dnešní teploty? 34 až 37 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 38 stupňů, nejvyšší teploty na horách 29 až 32, taky velmi vysoké, slabý, proměnlivý během dne, přechodně místy mírný jihozápadní vítr, jeho rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé. Tolik počasí.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Loňský rok byl pro české registry dárců kostní dřeně rekordní, hlavně díky příběhu malé Madlenky. Vážně nemocné dívce chtěli pomoct desítky tisíc lidí, kteří se do registru rozhodli registrovat. Příběh Madlenky nakonec skončil dobře. Noví potenciální dárci ale se registrům hlásí dál.
1: Kolegyně si teda, až přijde dárce, ho pozve sem do odběrové místnosti, nechá ho právě vyplnit ten velmi podrobný zdravotní dotazník.
2: Marie Kuříková je vedoucí registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu a popisuje mi, jak to vypadá, když u nich najdou pro pacienta možná vhodného dárce.
1: Tady bude vlastně tak hodinku až dvě, pak teda oddělají ten odběr krve.
2: Všechno je to ale zatím taková mezifáze. K finálním odběrům dochází až po dalších podrobnějších testech.
1: To transplantační centrum si vybere vlastně dárce po celém světě, pak si shromáždí ty výsledky a potom teprve žádají o ten odběr těch krvetvorných buněk.
2: Přísným sítem loni prošel třeba Martin.
3: Jsem jako strašně rád, to je super pocit za mě.
2: Zpráva z IKEMu ho prý zastihla na letní brigádě v zahradnictví.
3: Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem už unavený a právě volal neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Byla to tady paní koordinátorka, mám pro vás skvělou zprávu, byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně.
2: Právě mladí muži, to jsou prý dárci, o které je ze strany lékařů zájem nejčastější.
4: A je to kvůli tomu, že muži jsou statnější, můžeme jim odebrat víc těch krvetvorných buněk, nehrozí tam třeba těhotenství, doby kojení a podobně.
2: Vysvětluje Klára Conková, mluvčí Českého národního registru dárců dřeně v Plzni. I když jste ale mladý muž, může se stát, že se z registru třeba nikdy nikdo neozve. Najít totiž vhodného dárce mimo rodinu je velmi složité a statistiky prý ukazují schodu spíš v promile případů.
4: Důležitý je být zapsán a dávat tu naději. A to, že mě nikdo nepotřebuje, to, že mě nikdo nevolal a nikdo mě neoslovil, znamená, že to moje identický dvojče někde po světě běhá zdravé a já si víc přát nemůžu.
2: Plzeňský registr zatím letos eviduje přes 8 tisíc nově zapsaných potenciálních dárců. Odhaduje, že by jich celkem mohlo být k 15 tisícům, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech.
4: A co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život, tak jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme 100.
2: A co se týče menšího registru v pražském IKEMu, i tam se nově zapsanými dobrovolníky vrátili na čísla před rokem 2025. Od začátku roku do tohoto týdne se jich přihlásilo skoro 1400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Co tě zná?

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzeňském kraji platí ode dneška výstraha na riziko požárů. Meteorologové ji vydali do odvolání a před rizikem požárů varují také hasiči, jak uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Až do pátku také platí výstraha meteorologů na vysoké teploty a velmi silnou zátěž teplem pro lidský organismus. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny si každá univerzita určuje sama. U některých škol se zájemci mohou hlásit jen do konce července, jiné prodloužily termín podání přihlášek až do září. Například na Západočeské univerzitě

0: Univerzitě v Plzni se studenti stále mohou hlásit na elektrotechniku, strojírenství, kybernetiku nebo historii, uvedla to mluvčí Andrea Čondová. Letní kino dnes pokračuje v Muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Jedná se o doprovodný program k výstavě nazvané Stříbrná plátna Severního Plzeňska – hledání zašlé slávy venkovských kin. Promítat se bude v arboretu u východního ambitu. Začátek je ve 21 hodin a 30 minut. Dnes se promítá Limonádový Joe anebo Konická opera. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen rodiče dětí do 7 let. Novelu schválil Senát a teď ji dostane k podpisu prezident. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Tenista Jiří Lehečka končí na turnaji v Los Cabos v osmifinále. Vongovi podlehl 2-1 na sety. A dnešní počasí bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu částečné přibývání oblačnosti. V Brdech a v Pošumaví i možnost přeháněk. Teploty 34 až 38 stupňů, na horách do 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 44. kilometru u Kařezu ve směru na Prahu dejte pozor na požár vozidla. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Zítra má.

0: Petr Kotval, Stanislav Holožek, to byla Bílá královna, tady je Český rozhlas Plzeň za 6 minut, 6:45 a za chvíli informace o počasí.
1: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
2: Fígl. Zná jen pár fíglů, jak se valejí holkám šrouby do hlavy. Pár známých fíglů, ty mu na to skočíš, za pár dnů to chlápka otráví. Vždycky mi vytane na mysli tahle už legendární písnička skupiny Lucie, když někde zaslechnu tohle slovo. Fígl, neboli trik či úskok. Jedna z teorií se drží německého slova fígl, tedy liška. Liška, která si od lidí vysloužila chytrost, ba přímo mazanost. Ano, fígl je mnohdy mazaný trik. Mimochodem, tady si neodpustím sousloví liška počitá. Prý zvláště v 18. století se šily kabáty, které měly liščí srst zevnitř. A ten, kdo takový kabát nosil, prý přejímal liščí vlastnosti. Ale zpět k fíglu. Etymolog Jiří Rejzek nabízí ještě souvislost se slovem vigílie, tedy noční bdění při modlitbě a následně rozpustilé noční průvody, kde se nejrůznější triky provozovaly. Můžete si tedy vybrat.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň, jednu minutu před 6:15. Už za chvíli vás pozveme na dnešní kulturu. Ano, budou tady tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: Nejtepleji v našem regionu je nejvýš, a to na Špičáku, kde teploměr ukazuje 22 stupňů Celsia, jen o něco málo méně, tak je na Přimdě na Tachovsku. Stříbro to hlásí 14 stupňů a 16 je ve Zbyroze. No jaké počasí nás čeká během dnešního dne? Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu částečně přibývat, zejména v Brdech a v Pošumaví k večeru také možnost přeháněk. Nejvyšší teploty, pojďme na ně. 34 až 37 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 38 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 29 až 32. Rozptylové podmínky dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé.
1: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála, s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.

0: byly devadesátky, Tichá dohoda, Marioneta, Český rozhlas Plzeň, 4:45 v 6, další zprávy.
1: Tipy pro volný čas.
0: Mlýnská strouha v Plzni bude dneska patřit velkému baskerskému večeru. Vystoupí argentinská kapela La Fanfaria del Capitán, Buduinek z Rokycan nebo plzeňský Baloňák a program doplní flamengové tanečnice. Hudební odpoledne začíná v 15 hodin, vstupné je formou dobrovolného příspěvku do klobouku. Čtvrteční pohádkové čtvrtky v Depo 2015 v Plzni nabízí dnes dětem divadelní představení o Palečkovi. Pohádka začíná v 16 hodin, zahrají divadlo Jitule a Dadule a vstupné je dobrovolné. Rodinné kino u Matoušů v Plzni Bolevci dnes promítá v rámci filmového festivalu Finále Plzeň snímek Mumbo Jumbo. Animovaný dobrodružný film začíná v 19 hodin a v útlé 101 let staré stodole. A nádvoří plzeňského Prazdroje dneska večer rozezní rocková kapela Odyssea. Legendární hudební skupina hraje své písničky už několik desetiletí a dnes v rámci léta v Prazdroji začíná ve 20 hodin. U branky ve Smetanových sadech v Plzni zazní od 17. hodiny dechová hudba, řízné vojenské pochody zahraje kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno. V rámci hodinového koncertu zazní nejen polky, valčíky, ale i skladby modernějšího charakteru. Večer plný otázek, smíchu a týmového soustředění můžete zažít na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech, takzvaný Dobrokvíz. Tam začíná v 17 hodin a jeho výtěžek poputuje na charitativní účely. A Muzeum a galerie Severního Plzeňska pořádá nostalgické letní kino. V arboretu u nového Ambitu můžete shlédnout ve 21 hodin a 30 minut starý snímek Limonádový Joé a nebo Koňská opera. Tak tolik tipy pro volný čas. Vy se dobře bavte a rozhodně někam vyražte.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Vodní záchranáři na přehradě Hracholusky vyjížděli za první polovinu prázdnin k 80 případů. V Nevřeně na severním Plzeňsku zkolaudovali objekt pro dětskou skupinu. Zájemci o studium na vysoké škole můžou ještě na některé fakulty posílat přihlášky. Dnes čekejte jasno až polojasno a teploty až 38 stupňů. Dobré ráno přeje u zpráv Petra Broučková. Vodní záchranná služba na Hracholuské přehradě vyjížděla za první polovinu prázdnin k 80 případům. Je to podobně jako v červenci v loňském roce a stejně jako loni se většina zásahů odehrála na březích, kde vodní záchranáři zasahují do vzdálenosti 300 metrů. Pokračuje mluvčí vodní záchranné služby Českého červeného kříže Tomáš Kopáček.
4: Velmi záleží na počasí, to nám přiláká velké množství rekreantů k vodě a ten počet výjezdů je aktuálně okolo 80. Velký počet těch výjezdů bylo způsobeno podnutím hmyzem. Nejčastěji jsou to vosy nebo včely, které osoby vypijí ve flašce nebo v nějaké plechovce, kde nemůžeme vidět, jestli se tam nějaký hmyz nachází. Každá osoba na to zareaguje trošku jinak. V některých případech je potřeba potom podat nějaké léky ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou.
3: Stavbu objektu pro dětskou skupinu dokončili v Nevřeni na severním Plzeňsku. Od září tam najde zázemí až 18 dětí předškolního věku. Náklady na stavbu ve výši 25 milionů korun pokryla 100% dotace ze Státního fondu obnovy. Pokračuje nezávislá starostka Nevřeně Štěpánka Bejčková.
5: Obec z rozpočtu financovala projektovou přípravu, úpravu zahrady a gastrovybavení. Kapacita zařízení je až 18 dětí a skupinku bude provozovat příspěvková organizace zřízená obcí. Školička je určená pro děti od 2 do 6 let.
3: Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova anebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce, některé pokračují i v září.
6: Odlišné podmínky dalších kol přijímacího řízení se netýkají jen termínů podání přihlášek.
7: Podmínky pro přijetí se liší podle fakulty i vybraného oboru. Nelze tedy jednotně říci, například termín přijímací zkoušky.
6: Vysvětluje mluvčí Karlovy univerzity Šárka Bukvajová, proč je nejlepší hledat všechny informace na webových stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Jak zájemci pozdější termíny využívají, přibližuje za Vysokou školu Báňskou v Ostravě mluvčí Jiří Šíma.
8: V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně 20% počtu přihlášek z prvního kola. Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%.
6: Protože se prý ale uchazeči hlásí až na poslední chvíli, čísla se budou ještě pravděpodobně měnit. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Po ruském útoku na město Krivý Rih na jihovýchodě Ukrajiny zemřelo nejméně 6 lidí, z toho 2 děti. Dalších 8 lidí je zraněných. Uvedl to šéf městské vojenské správy Oleksandr Vikul. Raketa v Krivém Rihu přímo zasáhla rodinný dům na předměstí. Nejméně jednu oběť má taky masivní noční útok na hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička ruská armáda útočila na metropoli balistickými raketami. Škody hlásí taky v Charkově nebo Lvově. Sport. Tenista Jiří Lehečka končí na turnaji v Los Cabos v osmifinále. Kolemanu Wongovi podlehl 2-1 na sety. V turnaji tak zůstává pouze Dalibor Svrčina. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu částečné přibývání oblačnosti v Brdech a v Pošumaví i možnost přeháněk. Teploty 34 až 37 stupňů, na Plzeňsku až 38, na horách do 32 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, přechodně místy mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré a biopředpověď na stupni 3, vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 na 44. kilometru u Kařezu ve směru na Prahu dejte pozor na odstavené vozidlo.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: A pokračuje dobré ráno, už za chvíli dorazí Petr Jungmann a bude tady kalendárium.
2: Dobré ráno a Jiří Trnka.
10: Telegram s adresou svět.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
4: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
3: Jeho jízda byla impozantní.
5: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
3: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
3: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
4: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
3: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrenci Fishburnovi. A já přeju hezký den.
6: A já přeji dobré ráno, 2 minuty před 6:45. Tady jsou teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 30. července. Plzeň Bolovec, rok 1976, 3 stupně Celsia a Zbiroch, rok 1994. Tam teploměr ukázal 36,5 stupně Celsia. No, zdá se, že dneska ty teplotní rekordy budeme přepisovat. Ostatně podrobněji o počasí hned po Chrissy Rayovi.

0: Dneska je 30. července, vy posloucháte Český rozhlas Plzeň. Už za chvíli se podíváme, jak probíhá letní příprava Inter a ligový házenkářek DHC Plzeň.
1: Počasí.
0: Nabízíme ho 7:15. Aktuální teploty našeho regionu říkají, že Železná Ruda aktuálně hlásí 21 stupeň Celsia, v Daromyšli je 16, ve Stříbře 14 stupňů Celsia, 15, 17 v Plzni na Košuce a 16 stupňů například Zbiroch. No jaké bude dnešní počasí? Bude velmi horké, bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu částečně přibývat, zejména v Brdech a v Pošumě. K večeru i s možností přeháněk. Ovšem dnešní teploty 34 až 37 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 38 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 29 až 32. Předpokládané množství srážek, když už nějaké budou, tak pouze do 2 mm a rozptylové podmínky dobré ráno a večer, místy mírně nepříznivé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Za 8 minut bude půl sedmé, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Druhý týden letní přípravy absolvují házenkářky DHC Plzeň. Interligový celek převzala po Pavlu Farářovi jako trenérka Jana Bureš-Galušková. Po jednom z tréninků v hale Lokomotivy si s ní povídal náš sportovní reportér Vladislav Janouškovec.
1: Hráček trenérka Jana Galušková přivítala vlastně na zahájení přípravy DHC Plzeň na nový soutěžní ročník Interligy.
2: Tak na nový ročník jsme přivítali kolem 25 hráček, posílili jsme o dorostenky 10, takže doufáme, že se začlení a že to bude fungovat.
1: Říkáte, posílili jsme o dorostenky, to znamená, že v Plzni se velmi dobře dělá ta mládežnická házená, když máte kde brát, kam sáhnout?
2: Určitě, já si určitě myslím, že v Plzni se to dělá dobře, domluvili se na úžasné spolupráci dva kluby, Slavie Plzeň a DHC Plzeň, takže určitě máme kam sáhnout, mladší i starší dorostenky máme naplněný v obou klubech, takže funguje to skvěle.
1: Jak myslíte, že konkurenceschopné tyhle hráčky budou potom, až začnou na konci srpna interligové boje, protože tam budou soupeři hodně těžkých kalibrů?
2: Budou určitě hodně těžký, ale snažíme se mezi ty starší, zkušenější hráčky začleňovat tyhle mladší. Nechceme je do toho hodit rovnýma nohama, ale myslím si, že jsou mezi nimi jednotlivci, kteří to zvládnou s přehledem.
1: Opory týmu Veronika Fenslová a Linda Galušková zůstávají v Plzni?
2: Ano, Linda i Verča zůstávají, Denisa Francová nám zůstává, Vicky Vrbková, Alex Koubová, všechny tyto hráčky, které drží střelecky tým, zůstávají v Plzni.
1: Vlastně novinkou je váš návrat, dáli se to tak říct, na lavičku DHC Plzeň, protože tady skončil Pavel Farář, tak jaké bylo to přemýšlení, zda do toho znovu jít a vést A tým DHC Plzeň?
2: Bylo to trošku přemýšlení, říkala jsem si, jestli ještě do toho naskočit, ale vzhledem k tomu, že všechny vlastně ty holky znám skoro od malička, tak jsem si říkala, že to ještě zkusím a že doufám, že to prospěje Plzni.
1: Jak je to pro vás náročné? Teď tady na tom jednom tréninku jste byla i v roli chůvy, protože některé hráčky zkrátka už mají vlastní potomky.
2: Je to takový, musí se skloubit víc těch funkcí, ale pro mě to není zase tak úplně cizí. Já už jsem i ve své roli babičky, takže zvládnout pár dětí a k tomu odkaučovat tým si myslím, že každá žena zvládne.
1: V minulé sezóně se tým DHC Plzeň vlastně s přehledem, ale musel se zachraňovat v play-out. Tak jaké budou ty ambice pro nadcházející ročník?
2: No, ambice pro nadcházející ročník budou o fous větší. Nechtěli bychom se zachraňovat, chtěli bychom být v té horní polovině, aby jsme tou sezónou prošli v klidu, bez nervů a lépe než loni.
1: No a jak bude vypadat příprava plzeňských házenkářek, než to na konci srpna všechno vypukne a rozehrajete nový interligový ročník?
2: Příprava už vypukla, pokračujeme ještě tady v Plzni. V neděli máme první přípravný zápas s Brýlem tady na hale na Lokomotivě, pak se přesouváme na týdenní soustředění do Hostivic. Pak se vracíme do Plzně a máme naplánováno ještě několik přípravných zápasů, většinou v Německu.
1: Říká trenérka DHC Plzeň Jana Galušková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Vodní záchranná služba na Hracholuské přehradě vyjížděla za první polovinu prázdnin k 80 případům. Je to podobně jako za stejné období loni a stejně tak se většina zásahů odehrála na březích, kde vodní záchranáři zasahují do vzdálenosti 300 metrů. Jednalo se například o bodnutí hmyzem, uvedl to mluvčí vodní záchranné služby Českého červeného kříže Tomáš Kopáček. V Plzni bude dnes slavnostně uvedeno do provozu nové zázemí ve sportovně rekreačním areálu v Malostranské ulici v Doudlevcích. Do konce září tam navíc vznikne i venkovní lezecká stěna a dvě boulderingové stěny. Základní prohlídkový okruh hradu Kašperk doplnila audiovizuální projekce. S historií města a hradu seznamuje oživená bysta Jana Lucemburského. Podle kastelána Václava Kůse byl celý projekt technologicky velmi náročný. Od soboty se stane součástí každé komentované prohlídky. Ve Strašicích na Rokycansku dokončují kompletní opravu střechy obecního bytového domu. Součástí rekonstrukce za 5,5 milionu korun je i zateplení podkroví a nové inženýrské sítě obytných částí.

0: práce by podle informací města měly být hotové do konce prázdnin. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Potvrdil to Českému rozhlasu. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle něj by to přineslo úsporu 50 miliard korun ročně. Ministr Plaga ale návrh považuje za nekoncepční a plánovanou úsporu vidí jako nereálnou. Tenista Jiří Lehečka končí na turnaji v Los Cabos v osmifinále. Kolemanu Wongovi podlehl 2-1 na sety. V turnaji tak zůstává pouze Dalibor Svrčina. A ještě počasí, bude jasno až polojasno. K večeru začne oblačnosti od západu částečně přibývat. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. Na Plzeňsku až 39, na horách do 33 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 13. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Helena Vondráčková bude dnešním hostem pořadu Alex a host. Podrobnosti za chvíli.
1: Dobré ráno.

0: Pohádkový princ Václav Neckář a dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvačka Helena Vondráčková. Jak vzpomíná na pohádku Šíleně smutná princezna? Dívá se někdy?
1: To je fenomén, že?
2: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Celý rozhovor s Helenou Vondráčkovou si nenechte ujít po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Za 4 minuty, 6:45 a už za chvíli tady budou aktuální informace o počasí. Zatím Irene Cara.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Cestou na Plzeňský vrch Mikulka narazíte na bývalou pozorovatelnu civilní obrany a památník Jindřicha Mikuleckého. Za chvíli vám v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň povíme víc.
1: Počasí.
0: 7:15, teploty v našem regionu. Plzeň Košutka 17 stupňů, Žákava na jihu Plzeňska 14, 17 stupňů mají Podmokly na Rokycanskou a Plasy 18 stupňů Celsia. A jaké bude dneska počasí? Převážně slunný den s tropickými teplotami, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu částečně přibývat, zejména v Brdech a Pošumaví, k večeru s možností přeháněk. Teploty 34 až 37 stupňů, na Plzeňsku až 38, na horách jen o něco málo méně 29 až 32. Vítr slabý, proměnlivý, no a rozptylové podmínky dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A po skupině Olympic pro vás máme tip na procházku. Znáte plzeňský vrch Mikulka, najdeme ho nad fakultní nemocnicí Plzeň na Lochotíně, jak jeho názvu přispěla i lidská kreativita. O kopci víc řekne Aleš Hejna ze Sdružení Křížky a Vetřelci.
1: Vysoký je něco přes 300 metrů, je to jedna z dominant Plzně, teda není tak vysoký jako Chlum nebo Krkavec, ale přece jenom na Plzeň je to dost.
2: Tak se tam jdeme podívat. Bývalá pozorovatelna civilní obrany, sem jsme právě došli.
1: Jsme kousek od vršku Mikulka, tedy spíš na jednom jeho takovým bočním hřbetu. A tady pod náma vidíme takový betonový sokl, betonový kruhový objekt a tamhle kousíček pod náma je trubka, která vystupuje ze země. Takže tady, přesně jak jste řekla, tak to byl objekt civilní obrany, pozorovatelna, bylo to tady na kopci a bylo odsud vidět na všechny strany Plzně, tak proto tady ten objekt byl vybudován zde. A vybudoval se za druhé světové války, protože Plzeň disponovala množstvím zbraní, které se zde vyráběly a tak byla cílem náletu, tak proto tady byla ta pozorovatelna. Kdyby něco se blížilo, tak aby se rozezněl signalizační systém.
2: Došli jsme k památníku Jindřicha Mikuleckého.
1: Jindřich Mikulecký, jak je i vidět na tom obelisku, se narodil v roce 1837. Byl to strojní inženýr, který byl původem z Josefova u Jaroměře, studoval v Praze, ve Vídni a postupně pracoval skoro po celých českých zemích, nejprve v Praze, v ČKD, potom v severních Čechách a nakonec zakotvil tady v Plzni a byl opravdu důležitým prvkem Škodových závodů, kde začal pracovat v roce 1870. Postupně se tam vypracoval a stal se ředitelem i za života Emila Škody. On byl nejenom schopným strojním inženýrem, ale byl i velice aktivní v různých spolcích. On třeba navrhl, aby byla městská kanalizace, nebo aby se vybudovala nemocnice, aby byla tramvajová trať, osvětlení, aby vznikla průmyslová škola v Plzni. On měl různé nápady a nejenom nápady, ale potom získal politickou funkci v Plzni a tlačil to všechno, aby to vzniklo. Takže byl ohromně populární mezi lidmi a když umřel, i tam je vidět, že to byl rok 1891, neměl moc dlouhý život, dožil se něco přes 50 let, tak ho asi lidi měli hrozně rádi, protože dva roky poté, co umřel, už tady stál tady ten obelisk.
2: Možná stojí za zmínku, proč se tady tomu místu říká Mikulka.
1: Je to opravdu odvozené od toho jeho jména. On byl Mikulecký, Jindřich Mikulecký, tak by to mělo spíš být Mikulka. Ale postupně ten název se komolil až do dnešní Mikulky.
2: My jsme teď došli na vršek.
1: Tak tady je kóta, je tady vidět triangulační tyč, je na ní napsáno poškození C300, tak přesně tady je ten nejvyšší bod Mikulky.
2: Když by se mi vyrazili rodiny s dětmi, co můžou z vašeho úhlu pohledu výjima procházky zažít?
1: Ještě bych doporučoval projít si celý ten hřeben Mikulky a dojít až na konec zahrádek, kde se otevře pohled zase na jinou dominantu Plzně, na bolevecké rybníky, Bolevák. Vlastně nám to ukáže taky, jak dřív tady vypadal ten vrch, protože on byl holý. Takže i za té druhé světové války to bylo holé, aby byly dobře rozhledy. I doby, kdy se tady budoval ten pomník Mikuleckého, tak taky to bylo holé. Jsou dobové fotografie, kde neroste žádný strom. A právě tady ta holost se nejlépe využije na konci toho hřebenu.
2: Zakončuje Aleš Hejna ze Sdružení Křížky a Vetřelci povídání o vrchu Mikulka. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni vznikne nové nízkoprahové denní centrum pro ženy. V údolí řeky Ohře na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou úžovku stromovou. Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další části Česka. Dnes čekejte jasno až polojasno a teploty až 39 stupňů. Dobré čtvrteční ráno. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Plzeň chce do konce léta zahájit stavbu nízkoprahového denního centra pro ženy v Cukrovarské ulici. Centrum bude sloužit klientkám bez domova, kterým bude poskytovat sociální poradenství a pomoc se začleňováním do společnosti. Pokračuje radní pro oblast bytovou Světlana Budková, zvolená za hnutí STAN.
3: To bude kompletně nová budova, bude v Cukrovarský, tam, kde je humanitární výdejna potravin. Nízkoprahový centrum slouží lidem, kterým nemá mají bydlení a tohle je unikát. Samozřejmě nízkoprahový centrum tady v Plzni máme a tohle je unikát v České republice, protože bude konkrétně jenom pro ženy.
1: V okolí historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou úžovku stromovou a další druhy živočichů. Na projektu spolupracuje vlastník vlečky, firma Matonis Ochránci přírody. Cílem je podpořit v údolí řeky Ohře biologickou pestrost, říká specialistka environmentálních projektů společnosti Lucie Štefanská.
4: Zajímavé je to tím, že ta lokalita ukazuje, že i místa, kde vlastně působí člověk, tak můžou sloužit ochraně přírody, že se to dá skloubit. Nemusí to být vždycky národní park, chráněná krajinná oblast, ale i takhle vlastně relativně jako malá plocha může posloužit opravdu kriticky ohroženému druhu.
1: Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
5: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
1: Počet obětí úterního zemětřesení v Japonsku vzrostl na 28 lidí, uvedl to mluvčí vlády Minoru Kihara. Otřesy o síle 7,1 stupně zasáhly ostrov Kyushu. Stovky záchranářů dál prohledávají trosky zříceného nákupního centra ve městě Kashima. V budově po zemětřesení podle vyšetřovatelů zřejmě vybuchl unikající plyn. Silné zemětřesení na jihozápadě Japonska poškodilo množství budov a silnic.
6: Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka na turnaji v mexickém Los Cabos skončil v osmifinále. Wangovi z Hongkongu český favorit podlehl po setech 1-6, 3-6 a 4-6. O čtvrtfinále si v Mexiku zahraje ještě Dalibor Svrčina, který se utká s Italem Darderim.
6: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, k večeru začne oblačnosti od západu částečně přibývat. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, na Plzeňsku až 39, na horách do 33 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, během dne přechodně místy mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby ho předpověď na trojce, vysoká zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 3. kilometru u Rudné ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Co to znamená, když se řekne v cajku? Odpoví děti v rubrice Ahoj rádio, a to už za malou chvíli.
7: Dobré ráno.

0: Co to znamená, když se řekne, je to v cajku?
1: Že je to dobrý.
2: Že je všecko v pořádku.
3: Že je to super.
4: Že je to něco úplně blbýho, že prostě jako to nejde.
5: Že třeba něco ztratil.
6: Že to třeba jako udělal špatně, nebo se mu něco ztratilo.
7: A nebo kdyby šel nakoupit, tak mu zavřeli.
8: A třeba, že někomu ojede tramvaj.
9: Třeba, že se někomu něco nepodaří a potom nadává.
10: Že jsme všechno zkazili třeba.
11: Nebo že když to nejde vůbec a málo kdy se to povede, tak hodně lidí to zkazí a řekne si, je to v cajku, ale je to úplně blbý.
12: Že když je něco se špinavý, že tak si řeknou lidi, že to je v cajku.
13: Že je všechno pryč.
14: V cajku znamená to, že je to úplně blbý.
15: Že je to špatný.
16: Že třeba ztratila matka.
17: Díky dětem už to víme a děkujeme. Dneska budeme patrně rekordy přepisovat alespoň u nás v Plzeňském kraji, protože zatím maximum rok 1994, necelých 37 stupňů Celsia, ovšem dneska by na Plzeňsku mělo být až 39. Zeptáme se meteorologů už za chvíli. Dobré ráno.

0: Historické vlaky, železniční muzeum a uniformy z minulého století na Tachovsku bude o víkendu 26. ročník bezdružického parního leta. Podrobnosti dáme za chvíli.
1: Počasí.
0: Petra Polívková na telefonu, krásné ráno.
2: Hezké ráno.
0: Ono je to ráno opravdu hezké, že?
2: Ano, máme prakticky bezoblačný den, nebo to ráno máme jasno nebo skoro jasno a teploty se v tuto chvíli pohybují kolem 18-19 stupňů Celsia.
0: V roce 1994 36,5 stupně Celsia z Biroch. Dneska patrně přepíšeme teplotní rekord, zdá se.
2: Už to tak vypadá, protože ty teploty by měly vystoupat mezi 35 až 38 stupňů. Na Plzeňsku tam by mohlo být i o stupínek výše, že až 39 stupňů. A bude jasno až polojasno. Během těch večerních hodin začne oblačnosti od západu částečně přibývat, ale bude to zejména jen o té oblačnosti dnes. Žádné srážky nečekáme, jestli by se mohly výjimečně někde objevit, tak spíše v Pošumaví, ale spíše to vypadá na ten jihočeský kraj, než na ten plzeňský. A jinak nám bude foukat slabý vítr během nepřechodně mírný, jihozápadní až jižní o rychlostech 2 až 5 metrů za vteřinu.
0: O tom, že bude velice teplo, hovořila Petra Procházková v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň o tom, kdy by nás mohl spíš, když by mohlo zapršet, řeknu to úplně jednoduše. O tom se budeme bavit v té příští hodině. Petr, dobré ráno a děkujeme.
2: Hezké ráno.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň,

0: Divoký byl, to byl Čumelák, za 7 minut bude 7:30, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Na Tachovsku bude o víkendu bezdružické parní léto. Zájemci opět se mohou svést historickými vlaky mezi stanicemi Bezdružice a Kokašice. V Bezdružicích bude navíc kulturní program, například výstava o historii železnic v západních Čechách. O parním létě si teď budu povídat se spolupořadatelem a webmasterem stránek o trati Miroslavem Klasem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vaše v čele historického vlaku pojede 310 kafemlejnek. Čím je zajímavá a jaké vozy potáhne?
1: Kafemlejnek je vlastně lokomotiva, kterou vyrábilo tehdejší Rakousko-Uhersko pro většinu místních takzvaných lokálek na území tehdejší monarchie. Těch lokomotiv byly vyrobeny stovky, vyráběla většina lokomotivek vlastně tehdejšího Rakouska-Uherska a vlastně byl takový základní typ, se kterým vlastně začínala doprava na většině těch místních regionálních tratích, takzvaných lokálek v Česku.
0: Kdy a kde se bude moct přistupovat do vlaku?
1: Tak výchozí stanicí našich parních vlaků je nádraží v Bezdružicích, ale můžete přistoupit samozřejmě v Konstantinových a v Košicích.
0: Kromě vlaku se můžou cestující svést i autobusem. Kudy ten pojede a o jaký model se jedná? Předpokládáme, že bude rovněž nějaký pěkný a historický.
1: Ano. Provozujeme také historickou linku autobusu z Bezdružic do Teplé přes historické městečko Úterý. Na linku bude nasazen historický autobus Karosa HL11 z muzea ve Strašicích a jízdné bude stát 60 korun.
0: Na začátku jsme zmiňovali doprovodní program. Jaký ten bude?
1: Na nádraží Bezdružicích si návštěvníci můžou prohlédnout jednak otevřené železniční muzeum. Budeme tam mít v provozu četnickou pátrací stanici s uniformovanými četníky, prvorepublikovými. Bude tam i prezentace různých spolků modelářských, takže děti si budou moci hrát i s malými mašinkami a vagonky. Bude tam i divadlo pro děti a samozřejmě stánky s bohatým občerstvením.
0: Předpokládáme, že někdo pojede do Bezdružic autem. Je tam možnost zaparkování někde blízko vlakové stanice a dál pokračovat tou 310?
1: Určitě ta možnost je, jenom bych prosím doporučil, ať návštěvníci neskoušejí parkovat přímo u vlakového nádraží, tam jsou velmi omezené možnosti jednak parkování i otáčení, takže doporučujeme spíše využívat parkovací plochy na území města Bezdružice, především náměstí, kde si můžou jednak navštívit zdejší vyhlášenou cukrárnu a především výstavní síň domu Uhoranta, kde si můžou prohlédnout tematickou fotovýstavu k výročí trati do Bezdružic.
0: Na Tachovsku bude o víkendu 26. ročník bezdružického léta. O něm Miroslav Klase. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzeňském kraji platí ode dneška výstraha na riziko požárů. Meteorologové ji vydali do odvolání a před rizikem požárů varují také hasiči, jak uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Až do pátku také platí výstraha meteorologů na vysoké teploty a velmi silnou zátěž teplem pro lidský organismus. Horšovský Týn připravuje projekt závěrečného úseku sítě cyklostezek, který město propojí s místní částí Lasce. Starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS uvedl, že radnice v posledních letech vybudovala přes 10 kilometrů cyklotras, propojující centrum města s částmi Podhájí, Valdorf nebo Semošice, navazující na dálkovou mezinárodní cyklotrasu číslo 3 z Prahy do Řezna. Letní kino dnes pokračuje v Muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Jedná se o doprovodný program k výstavě nazvané Stříbrná plátna Severního Plzeňska – hledání zašlé slávy venkovských kin. Promítat se bude v arboretu u východního ambitu. Začátek je ve 21 hodin a 30 minut. Dnes se promítá Limonádový Joe aneb Koňská opera. V Česku od června chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se zatím podařilo zajistit jednu náhradní dodávku z Dánska. Zhruba tisícovka balení by už měla být k dispozici v lékárnách, uvedl ředitel ústavu Tomáš Boráň. Belgický cyklista Wout van Aert, který kvůli zranění lokte vynechal Tour de France, ovládl úvodní etapu závodu kolem Dánska. S osmičlenou vedoucí skupinou dorazil do cíle i český reprezentant Tomáš Kopecký, který skončil sedmý.

0: dnešní počasí bude jasno až polojasno. K večeru začne oblačnosti od západu částečně přibývat. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, na Plzeňsku až 39, na horách do 33 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni počítejte s uzavírkou Reslovy ulice v úseku od křižovatky s ulicí Jagellonskou až k ulici Americká.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsou 32 minuty po 7. hodině. Dobré ráno a už za chvíli je rubrika O čem se píše.

0: a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Zpíval Valdemar Matuška. Tady je ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň. 9 minut po 7:30. Je čas podívat se o tom, co se píše.
2: O čem se píše?
1: Například o konci jedné éry v Plzni. Strojírenský gigant Škoda ztratí slavnou značku. Proměna otestuje novou identitu. To je název článku na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Ikonu západních Čech čeká historický milník. Výrobce kolejových vozidel, který zásobuje celý svět, se chystá na nový název i značku. Od července 2029 bude tradiční označení vyhrazeno výhradně pro automobily z koncernu Volkswagen. Svatojánské muzeum, naučná stezka, klejot nebo křížová cesta na Lipový vrch. Celkem 11 typů na prázdninové putování za nevšedními krásami Nepomuka. Přinášejí nepomucké noviny. Vydat se můžete za historií, uměním, technickými památkami, krásnými výhledy a také na procházky v přírodě. Některé cíle patří k dobře známým symbolům regionu, jiné možná překvapí i místní obyvatele. Tak se tam podívejte. Tachovská knihovna pořádá zajímavou akci s plyšákem na prázdninách. Děti si v dětském oddělení půjčí plyšáka a berou ho sebou na prázdninové výlety, k vodě, na návštěvy a tak dále. Své zážitky s ním si zapisují do deníčku, který pro ně knihovna připravila. Plyšáka i s vyplněným deníčkem do 7. září vrátí, dostanou drobnou odměnu a autoři těch nejpovedenějších deníků pak vyhrají hlavní cenu. To se dočtete v Tachovských listech. Aktuální informace o dnešním tropickém počasí, kdy na Plzeňsku rtuť teploměru vyšplhá až ke 39, si povíme už za malou chvíli.

0: prohlídky kláštera, podzemní štol, krovů, historických sklepení, také pohádka pro děti, interaktivní program, tetování, dílničky a nebo třeba koncert skupiny Mňága a Žďorp. To vše vás čeká 1. srpna v klášteře Chotěšov. 4 stupenky na tuhle akci vám v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň nabídneme za chvíli.
1: Počasí.
0: 1 minutu před 7:45 začínáme aktuálními teplotami v našem regionu. Čiháň na Klatovsku 16 stupňů Celsia, Sedlec na jihu Plzeňská 16 stupňů, 20 mají Plasy a 14 stupňů má aktuálně Stříbro. Dneska bude velice horko, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu částečně přibývat, zejména v Brdech a v Pošumaví, jak večeru se tam můžou ojediněle objevit také slabé přehánky. Dnešní nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 39. Nejvyšší teploty na horách 29 až 32. Rozptylové podmínky dobré a večer místy nepříznivé.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tři minuty po 7:45, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. 4x vstupenka na večer pro klášter Chotěšov. To je program, který nabízíme právě teď. V ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň bude 1. srpna od 14 do 23 a těšit se můžete například na Open Air Mňága až Djorp Václav Koubek s kapelou Lucie Revival nebo na přednášku architekta Jana Soukupa. V případě, že byste tyhle ty čtyři vstupenky brali a chtěli byste vyrazit na tenhle ten koncert a na tenhle to, řekněme, zážitkové odpoledne, tak stačí telefonovat sem k nám do plzeňského studia Českého rozhlasu na 221 554 222. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Koho pak máme na telefonu?
1: Jindro.
0: Jindro, odkud nám telefonujete?
1: Chlumčany,
0: tak vy byste to neměl do Chotěšova daleko.
1: Ne, kousek.
0: A předpokládám, že byste měl i někoho, koho byste vzal sebou, abyste nešel sám, určitě. Protože máte, nebo eventuálně budete mít od Českého rozhlasu hned 4 vstupenky, abyste se tam nestýskal. Tak dneska to bude velice jednoduché, si myslím, protože včera jsme toho pána představili a dneska si od něj dáme jednu anekdotu a hned po ní tak se vás zeptám, kdože nám ten vtip říkal. Tak dobře poslouchejte.
2: V divadli najednou slyšejí ze šatny takový hrozný křik. Jdi pryč ode, já tě nechci. Máš mrchotáhni, jdi pryč ode mě. Tak kolegové vrazí do šatny, pa proboha, člověče, co se ti stalo, co je? On pale nic, já zaháním žízeň.
0: Tak a otázka je, kdo pak nám vyprávil tento vtip, pane posluchači? Věděl byste, chtěl byste nápovědy, můžete je dostat?
1: Já toho pána jako vím, mám před očima, ale jméno nevím. Takže
0: to má každý, to je tak typický hlas, každý ho má před očima, ale já si myslím, že když řeknu ta tři jména, tak si určitě vzpomenete za A Jaroslav Vojta, za B Vladimír Ráš, za C Gustav Nezval.
1: Jaroslav Vojta.
0: Je to. Tady alespoň vidíte, jak se vám to přes ten rozhlas všechno propojilo. Slyšel jste jeho hlas, který je typický, vybavil jste si jeho obličej a následně jste si vzpomněl i na to jméno, když jste dostal ty možnosti. Faktem je, že rozhlas má ty nejhezčí obrázky, protože si je sami tvoříme v naší hlavě. Tak jo, pane posluchači, vydržte na telefonu, máte u nás hned 4 pásky na ruku, jsou žluté, doporučuji si je vyzdvihnout. No, ideálně zítra, protože v sobotu už vyrážíte s vaší rodinou na akci Večer pro klášter Chotěšov. Gratulujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Karlovarském kraji se poprvé do čela výjezdové stanice hasičského záchranného sboru postavila žena. Velitelkou stanice v Kraslicích je Jana Třísková. U hasičů začínala jako operátorka tísňové linky a právě tam získala pevné nervy i zkušenosti s krizovou komunikací. Rozhovor s touto odvážnou ženou v dopoledním vysílání očekávejte už dneska, a to po 10. hodině. V 8 hodin další kompletní zpravodajský servis.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu. Ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
3: Přesný čas vám přináší Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 8 hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Vysoké teploty můžou zpomalit reakce řidičů a přivodit únavu, varuje policie. V Plzni se připravuje už 11. ročník Sportmánie. V Česku chybí lék na rakovinu prsu, některé pacientky se bez něj neobejdou. Dnes čekejte jasno až polojasno a teploty až 39 stupňů. Pěkný čtvrtek. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Policisté upozorňují řidiče, že venkovní vysoké teploty můžou zpomalit reakce, zhoršit soustředění a přivodit únavu. Doporučují proto dodržovat preventivní opatření. Lidé by například měli mít s sebou v autě dostatek vody pro celou osádku a pravidelně pít, říká policejní mluvčí Veronika Hokrová.
6: Pokud je to možné, před jízdou vůz vyvětrejte nebo ochlaďte klimatizací a mějte v nádrži proto dostatek pohonných hmot. Při delší cestě dělejte pravidelné přestávky a střídejte se raději v řízení. A při dlouhodobém zdravotním problému raději zvažte cestu autem ve vedrech. Při pocitu únavy nebo nevolnosti raději zastavte na bezpečném místě, odpočívadle a odpočiňte si.
4: V zaparkovaném vozidle by také nikdy neměly zůstávat děti nebo zvířata. Teplota uvnitř auta se může na přímém slunci vyšplhat až na 70 stupňů. V Plzni se opět připravuje největší sportovní akce pro veřejnost Sportmánie. Od 15. srpna se představí v parku za obchodním centrem Plaza více než 100 sportovních klubů nebo spolků. Děti i dospělí si tradičně pod odborným dohledem trenérů a členů klubů vyzkouší zdarma téměř všechny sporty. Jak město Plzeň informuje na svých webových stránkách, každý ze 3 třídenních bloků nabídne téměř 50 sportovních, ale i zábavných stanovišť. Na českém trhu je nedostatek léku s účinnou látkou tamoxifen, a to přesto, že v úterý dorazilo 1000 balení z Dánska. Lék pomáhá pacientkám po operaci karcinomu prsu mimo jiné ničit možné zbytky nádorových buněk. U části z nich se nedá nahradit jiným přípravkem, vysvětluje ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Marek Svoboda.
7: A skupina pacientek, kde se nám ten lék tamoxifen velmi špatně bude nahrazovat, protože by to třeba znamenalo u nich i vypnout jejich ovariální funkce, vlastně zastavit měsíčky, tak ta čítá zhruba 10% pacientek. Ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby i ta druhá skupina, kde se to nahradit dá, tak nemusela být nahrazována, protože nějaké ty náhrady můžou mít nějaké nežádoucí účinky.
4: Výpadky léku začaly už loni. Státu se podařilo zajistit náhradní dodávky, ty ale v červnu skončily. Rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku se hasičům postupně daří stabilizovat. Pod kontrolou ale ještě nemají oheň v provincii Castellón na východním pobřeží země. Plameny tam ničí porost už 5. dnem. Hašení komplikuje silný vítr.
8: Sport.
4: Tenista Dalibor Svrčina si v mexickém Los Cabos zahraje podruhé v kariéře čtvrtfinále na okruhu ATP. V něm narazí na Kanaďana Šapovalova. Svrčina postoupil mezi nejlepší osmičku po rychlé skreči italského favorita Luciana Daderiho.
8: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, k večeru začne oblačnosti od západu částečně přibývat. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, na Plzeňsku až 39, na horách do 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během dne přechodně místy mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na Trojce, vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 na 98. kilometru ve směru na Rozvadově z důvodu prací na silnici uzavřen pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Tolik zprávy, Petra Broučková, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, a to 5 minut po 8. hodině. Dneska je 30. července. No a v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, tak se budeme už za malou chvíli věnovat želvám. Martin Písařík nám tyto informace donese, taky proto buďte s námi dál.
2: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: A my děkujeme. 9:45 pokračujeme dál. Za chvíli informace o počasí. Do té doby tady je Joey.

0: Hrad Kašperk bude mít v základním prohlídkovém okruhu už druhou audiovizuální projekci. Spustí v sobotu. Historii hradu návštěvníkům představí oživený Jan Lucemburský. Proč právě on a jak na projekci reagovali návštěvníci při zkušebním provozu, to se z našeho vysílání dozvíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: 8:45, teploty v našem regionu velice svižně stoupají nahoru a už i na horách. Je teplo 23 stupňů Celsia na Špičáku, 22 Železná Ruda, 16 ve Stříbře a například Volduchy 23 stupňů Celsia. Dnes bude velice teplo. Převážně sluneční den s tropickými teplotami, bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu částečně přibývat, zejména v Brdech a v Pošumaví. K večeru tam taktéž možnost přeháněk. Vítr slabý, proměnlivý, během dne přechodně i místy jihozápadní. Teploty 35 až 38, na Plzeňsku až 39 stupňů Celsia, hory 29 až 32 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dobré ráno a večer, místy mírně nepříznivé.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Tomáš Klus, tady je ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Za 8 minut bude 8:30. Hradka Šperk testuje novou audiovizuální projekci. Stane se součástí základního prohlídkového okruhu a návštěvníci ji uvidí v prostorách Purkrabství. Historii hradu jim tam představí jedna významná historická osobnost, a to oživený Jan Lucemburský.
1: Kašperské hory, kdysi Reichenstein.
2: Do naprosté tmy se nám tady právě rozářila a oživla bysta Jana Lucemburského.
3: No to jsem ještě nezažil vůbec, tak něco takového, to je fakt fantazie, no.
2: Projekci tady sledoval i Honza z Příbramy.
3: Je to prostě nádhera, no.
2: Pan Lukáš z Třebíče.
4: Projekce je nádherně udělaná a je to rozhodně zajímavé, je to zpestření celé prohlídky.
2: Reagují první návštěvníci tady na tu novinku.
5: Jsme na zřícenině, tak musíme trošku pozbudit fantazii příchozích a moderními technologiemi pomoct k popularizaci.
2: To už vysvětluje kastelán hradu Václav Kůz.
5: A ještě teď v následujících dnech budeme dolazovat projekci obrazovou, která vlastně je vlevo od té pisty, protože tam se objevují obrázky, takže ještě k tomu vzniknou takové dynamické prvky, plameny, pohybující se postavy a tak dále, aby to mělo ještě takový jako pohyb.
2: Historii hradu nás tady seznamuje Jan Lucemburský. Hrad přitom postavil jeho syn Karel IV.
5: Neradi bychom opomíjeli totiž význam Jana Lucemburského i pro rozvoj tehdejšího zlatohorního víru, který tady byl, protože už Jan Lucemburský udělal i Kašperským horám vůbec první znak a privilegia.
2: A kdo ho mluví?
5: František Kreutzmann, herec spolku Kašpár.
6: Zdejší doly přestanou vydávat tolik zlata.
2: Ta mimika je nádherná, on se na nás dívá, mrká.
5: Je to technicky náročné, to je třeba říct. Na tom se podíleli mistři z firmy Metal Mechanics, kteří mimochodem stojí i za tou původní audiovizuální projekcí, která vznikla už v roce 2012. A toto je druhá. A je to jeden z takových jako střípků, který zase pomůže trošku edukaci a seznámení s historií tohoto královského hradu.
6: A právě vy se teď stáváte součástí jeho dalšího příběhu.
2: Projekce je zatím jen v testovacím režimu. Do plného provozu ji tady spustí teď v sobotu, tedy 1. srpna. Z Kašperku Jitka Englová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Šumavě.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Vodní záchranná služba na Hracholuské přehradě vyjížděla za první polovinu prázdnin k 80 případům. Je to podobně jako za stejné období loni a stejně tak se většina zásahů odehrála na březích, kde vodní záchranáři zasahují do vzdálenosti 300 metrů. Jednalo se například o bodnutí hmyzem, uvedla to mluvčí vodní záchranné služby Českého červeného kříže Tomáš Kopáček. V Plzni bude dnes slavnostně uvedeno do provozu nové zázemí ve sportovně rekreačním areálu v Malostranské ulici v Doudlevcích. Do konce září tam navíc vznikne i venkovní lezecká stěna a dvě boulderingové stěny. Klatovy dokončili rekonstrukci bývalé ubytovny na zimním stadionu. Za zhruba 22,5 milionu korun tam vznikl penzion se 17 dvoulůžkovými pokoji, apartmánem a přípravnou jídla. Místostarosta Klatov Václav Chroust z ODS uvedl, že objekt bude sloužit sportovcům i návštěvníkům města. Údolí Ohře na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou úžovku stromovou. Ta je nejvzácnějším a nejohroženějším hadem v Česku a žije jen v několika málo ostrůvkovitých lokalitách. Biokoridor bude v okolí historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic. Aktuální sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nejhorší situace je teď asi na pětině území Česka, v jižní a jihozápadní části republiky. Koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka uvedl, že během nadcházejících veder by lidé měli být ostražití nejen co se týče zdraví, ale taky v chování ve volné přírodě. Tenista Dalibor Svrčina si v mexickém Los Cabos zahraje podruhé v kariéře čtvrtfinále na okruhu ATP. V něm narazí na Kanaďana Šapovalova. Svrčina postoupil mezi nejlepší osmičku po rychlé skreči italského favorita Luciana Daderiho. A ještě počasí, bude jasno až polojasno, k večeru začne oblačnosti od západu částečně přibývat. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, na Plzeňsku až 39, na horách do 33 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v ulici Regensburská u kruhového objezdu u Makra dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. V místě je silný provoz, tvoří se kolony.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Milovníky češtiny, ty potěšíme už za malou chvíli v další ukázce, zejména pokud vám trhá uši, když naši mateřštinu vytlačuje angličtina. Buďte s námi, dneska je Mezinárodní den mateřského jazyka a k tomu ukázka už za malou chvíli. Teď Janek Ledecký.
0: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: Každý den máme tu čest pracovat u mikrofonu s něčím tak úžasným, rozmanitým a bohatým, jako je český jazyk. A jsme si moc dobře vědomi, že ne ve všech oborech lidé toto štěstí mají. V určitých oblastech se ke slovu čím dál častěji dostává angličtina. Čechovi ale nezůstávají oči pro pláč, když má smysl pro humor. Jako třeba Karel Hynek, který na dané téma mluvil před mnoha lety v jednom z našich zábavných pořadů.
1: Třeba nedávno šel jsem do krámu a žena, jestli bych jí koupil noční krém. No a teďkon jsem prošel tu drogerii odpředu dozadu a nenašel jsem noční krém. Tak jsem šel za tou paní, jak se vždycky přehrabuje v těch regálech, aby jsme se tam zdrželi co nejdéle. A zeptal jsem si, jestli bych si mohl koupit noční krém, že ho nemůžu najít. Tak chvilku na mě koukala tak divně a pak velice ochotně říkám, tady ne. On se koukl, kam ukazovala, teď jsem vzal tu krabičku a na té krabičce bylo napsáno The Night Emotion Milk with Aloe Vera and Coconut for your perfect and beautiful skin. Říkám, co to je? A ona noční krém. Říkám, jak to mám poznat? To tam máte napsaný? Říkám, co tam mám napsaný? Prosím vás, to byla takováhle krabička s takhle ohromným nápisem. Vevnitř byl takovýhle krém maličký a stálo to 1500 korun. Tak si jako říkám, čeho se bojí ty výrobci, že když to pojmenujou noční krém s kokosem, že si to nikdo nekoupí, nebo že to bude moct stát jenom 150 korun. Nehledě na to, že aloe vera mě připomíná manželku Kolomba, to se pořád o tom mluví její, ale v životě to nikdo neviděl. Já nevím, jestli vy víte vůbec, jak vypadá aloe vera. Já ne, ale zjistil jsem, že co dneska neobsahuje aloe vera, tak je neprodejný. Se děsím dne, kdy přijde žena domů a řekne, no z tyhle ponožky obsahuje to aloe vera, že jo? Šílený, takže, nebo vemte si třeba bytovou výstavbu, dneska se staví byty, baráky, celý čtvrtě. A máme třeba v Praze, máme krásné české čtvrtě, Hřeporje, Kobylisy, Podolí. A dneska to jedete po dálnici, tam ohromný billboard a na tom napsáno New Black Diamond City, etapa 1. Já jsem vzhledem ke své angličtině jsem třeba hledal práci v ryze české společnosti. A opravdu jsem našel inzerát, ryze česká společnost schání člověka do prodejního týmu. Říkám, to je super. Poslal jsem tam životopis pro ty z vás, co se hlásili CV. Zavolali si mě na 10. hodinu, ve 10:45 pořád nic nedělo. Najednou přišla slečna v téhle ryze české společnosti, tady měla cedulku, na které bylo napsáno assistant of reception, nebo reception of assistant. A říká, omlouvám se, pane Hynek, ale naše HR manažerka má stále one-to-one weekly meeting se svým nadřízením. Říkám, prosím vás, mě je úplně jedno, kdo s kým co tady má. Přišel říct pár slov o sobě, nic víc. A tak v podstatě si říkám lidi, co blbneme s tou angličtinou. Čeština je krásný jazyk, přiznávám, je těžký. Dneska jsem schopen napsat Karlovy Vary s někým i. Myšleno poro, protože povo vím, že se píše měkké, protože to je Karlovy jako mě. A to je schoda podmětu s přísudkem, že jo? To si pamatuju ještě ze školy. Takže jestli mohu poprosit lidi, pokud to aspoň trošku jde, mluvte česky. Děkuju. Český rozhlas Plzeň.

0: Ona dávno už je vdaná, to řekl Petr Spálený. A v ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň už je za chvíli. Naše rubrika Věděli jste, že, a v ní se podíváme dneska do Pernarce.
1: Počasí.
0: 8:45 se do vysílání hlásí Český hydrometeorologický ústav a Petra Procházková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Polívková, já jsem si
0: Petra Procházková, proč jsem to řekl, nevím. Teda tuším, ale než abych to vysvětloval, pojďme se věnovat raději dnešnímu počasí. Teploty relativně svižně rostou nahoru.
2: Ano, rostou nám nahoru a budou růst i nadále. Dnes očekávám, že bude mezi 35 až 38 stupni většinou. Na Plzeňsku tam může být až 39 stupňů, což už bude pro občany představovat velmi silnou zátěž teplem.
0: Varujeme, že bio bude na trojce, teploty na Plzeňsku až do 39. Petro, pojďte to vzít trošku podrobněji.
2: Jinak bude dnes málo oblačnosti, bude jasno až polojasno, jen pouze během večerních hodin začne oblačnosti od západu částečně a přechodně přibývat, protože během noci zase té oblačnosti bude obývat. Teploty jsem zmínila v těch nižších polohách, těch vyšších polohách na horách, tam by mělo být kolem 31 stupňů a foukat tam dnes bude slabý proměnlivý, během dne přechodně místy mírný jihozápadní až jižní vítr o rychlostech 2 až 5 metrů za vteřinu.
0: Vrcholí to počasí, anebo ještě zítra se musíme připravit na obdobný trend?
2: Ty teploty nám budou vrcholit až zítra. Trend bude podobný jako dnes. Ty teploty budou mezi 36 až 39 stupni opět jako dnes. Ráno a dopoledne očekáváme málo oblačnosti, bude skoro jasno až polojasno. Během odpoledne nebo spíše později odpoledne začne oblačnosti přibývat a zejména v podvečerních a večerních hodinách se místy objeví přehánky a nebo i bouřky. Teploty tedy 36 až 39, na horách také kolem 32 stupňů Celsia jako dnes a jinak bude slabý proměnlivý vítr odpoledne mírný západní až severozápadní o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu.
0: To, že je sucho, to, že neprší, to říkají všichni, ale my dodáme informaci, kdy bude pršet, Petro.
2: Zítra v těch večerních hodinách by lokálně se mohly objevit přehánky nebo bouřky, potom více toho deště máme v plánu, nebo vypadá to, že by mohlo být během soboty.
0: Máme v plánu, to bylo pěkné, mějte se hezky, Petra Polívková, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.

0: Věděli jste, že v Pernarci na severním Plzeňsku se narodil v čísle popisném 1 pozdější rektor Pražské univerzity? Jmenoval se Pfrogner Vavřinec Chrysostomus a narodil se v roce 1751. V roce 1802 se stal rektorem Pražské univerzity a od roku 1807 byl opatem Tepelského kláštera. Sepsal mnoho vědeckých pojednání.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hasiči Plzeňského kraje vyjíždějí v těchto dnech častěji k požárům trávy a lesa. V Nepomuku si můžou nově turisté koupit suvenýry v automatu. Zájemci o studium na vysoké škole můžou ještě na některé fakulty posílat přihlášky. Dnes čekejte jasno až polojasno a teploty až 39 stupňů. Hezké čtvrteční dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. V Plzeňském kraji platí ode dneška výstraha na zvýšené riziko požárů. Vydali ji meteorologové a platí do odvolání. Před rizikem požárů varují i hasiči, potvrzuje jejich krajský mluvčí Petr Poncar.
2: Hasiči v Plzeňském kraji v těchto dnech evidují zvýšený počet zásahů souvisejících právě s počasím. Prosíme veřejnost o maximální opatrnost. Nerozdělávejte oheň ve volné přírodě, neodhazujte nedopalky cigaret z oken aut ani při procházkách a neparkujte vozidla na suché trávě. Stačí chvilka nepozornosti a z malého ohně se může stát rozsáhlý požár, který ohrozí přírodu, majetek i lidské životy.
0: Až do pátku taky platí výstraha meteorologů na vysoké teploty a velmi silnou zátěž teplem. Nepomuk otevřel suvenýromat. Mikroregion Nepomucko ho pořídil za dotace od Ministerstva pro místní rozvoj a Plzeňského kraje. Suvenýr je možné zaplatit jen bezhotovostní platbou. Co si v novém automatu mohou turisté koupit, přibližuje předseda Mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík.
3: Hlavně jde o turistické známky, vizitky, svíčky, publikace, hrnečky, ale i nepomuckou čokoládu nebo oplatky. Ten automat samozřejmě chladí na teplotu, kterou tam nastavíme. Aktuálně by tam mělo být dnes 15 stupňů nastaveno, takže mělo by to všechno vydržet.
0: Některé české vysoké školy ještě nabízejí volná místa pro studenty od letošního podzimu. Hlásit se je možné na bakalářské i magisterské obory. Volná místa jsou stále na Karlově nebo Masarykově univerzitě, ČVUT i vysokých školách v Ostravě a Plzni. Neexistuje ale žádný centrální registr volných míst a je proto potřeba hledat na stránkách jednotlivých škol nebo i fakult. Liší se i termíny a podmínky pro podání přihlášek. Obří požár na jihozápadě Francie se podle tamních úřadů zatím nerozšířil, a to i přesto, že vlna veder a vítr zkomplikovaly hašení. Na místo dorazily posily, s ohněm už bojuje přes 3300 hasičů. Sport. Česká golfistka Sára Kousková dnes poblíž anglického Blackpoolu nastoupí do druhého turnaje kategorie Major v této sezóně. První odpal Kouskové na Women's Open je na programu po 11:30.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, k večeru začne oblačnosti od západu částečně přibývat. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, na Plzeňsku až 39, na horách do 33 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, během dne přechodně místy mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na trojce. Vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v ulici Regensburská u kruhového objezdu u Makra dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. V místě je silný provoz, tvoří se kolony. A na dálnici D5 na 79. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané odstavené vozidlo. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, 4 minuty po 9. Jaké počasí dnes bude, už od nás víte. Žádné překvapení, veliké horko. Jak v těchto velmi teplých dnech skladovat potraviny? To je důležitá otázka, my vám poradíme už za pár minut. Počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Radio vašeho kraje a Věra Špinarová za 2:45. Horkému letnímu počasí bychom měli přizpůsobit i nakládání s potravinami, protože ve vysokých teplotách se rychleji kazí. Jaká jsou pravidla jejich skladování v tomto období? Soňa Weizenbachrová se zeptala Jany Hejdové, ředitelky odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání krajské hygienické stanice v Plzni.
1: Pokud spotřebitel nakupuje v letním období potraviny, pak by měl zvážit, jak dlouho ty potraviny, zejména ty rizikové, budou mimo teplotní režim. To znamená, že když si nakoupí nějaké cukrářské výrobky, lahůdkářské výrobky, tak by měl tedy nejenom zkontrolovat, v jaké jsou kondici, jestli nemají prošlý datum spotřeby, jestli pokud je to výrobek, který patří do chladicí vitriny, tam skutečně je. Už na samotné potravině je řadu údajů, které nejsou jenom pro toho obchodníka od výrobce, ale měly by sloužit i pro spotřebitele. Zároveň ten spotřebitel měl zjistit, v jaké kondici je ta potravina, jestli nemá nějaký povrchový sliz, nebo nejsou tam vidět kolonie plísní, není tam nějaká hniloba, a měl by co nejkratší cestou ty potraviny dostat mimo ten neregulovatelný teplotní režim.
2: Určitě není od věci použít při nákupu, když potom přepravujeme ty potraviny, různé chladicí tašky, chladicí boxy a podobně.
1: Určitě tyhle ty možnosti dnes jsou, dokonce řada chladicích boxů, které se dají přímo zapojit v autě, aby tedy ta teplota nekolísala. To je samozřejmě ten ideální stav.
2: Pokud jde potom o to ukládání potravin. Jsou nějaká obecná pravidla, kterými bychom se v letním období měli řídit?
1: Začíná to už výběrem potravin při těchto teplotách, které v současné době zažíváme, bych volala asi potraviny, které jsou trvalějšího charakteru. Nicméně, pokud ta potravina má být uložena při chladničkových teplotách, tak to samozřejmě dodržovat.
2: Myslím, že nemusíme se bavit o mase, to pochopitelně do chladicího zařízení patří, ale co třeba takové konzervy? Zkazí se při vyšší pokojové teplotě, než obvykle bývá?
1: Existují doporučení výrobce, při jakých maximálních teplotách ten výrobek skladovat, a pokud si to dostane mimo tento režim, tak samozřejmě to riziko tady je. Dalším ukazatelem je, jestli ta konzerva je tedy v dobré kondici, jestli tam není nějaká vypouklina a podobně, aby tam tedy nebyla bakterie, která může potom způsobit onemocnění.
2: Takže případně i konzervu uložit do lednice?
1: Já bych se tomu nebránila.
2: Kečup otevřený patří anebo nepatří z vašeho pohledu do ledničky?
1: Kečup je takový dost obecný pojem, protože záleží na složení toho výrobku, a určitě v těchto teple bych ho nenechávala někde otevřený při teplotě té místnosti.
2: Různé jiné dressingy, omáčky asi běžně skladujeme po otevření v ledničce. Jak naložit s hořčicí?
1: Já se ještě vrátím k těm dressingům, tam je důležité, ten má nějaký datum spotřeby, ale vždycky ten výrobce tam uvádí, že po otevření ta spotřeba je kratší. Často spotřebitelé chybují, že si tedy přečtou, jakou dobu spotřeby ten výrobek má, a zapomenou, pokud je balený, si přečíst, že po otevření tato doba bývá daleko kratší.
2: A k té hořčici, jak ji ukládat?
1: Tak zase hořčice má svoji trvanlivost, pokud je uzavřená, je nějakým způsobem konzervovaná, pokud se otevře. Tady spíš bych apelovala trošku na spotřebitele, protože měli jsme případy, kdy ten spotřebitel, pokud si opékáš pekáčky a podobně, tak to namáčí rovnou tedy do toho kelímku, pak to může zkontaminovat a pak samozřejmě může dojít k problému. Takže pokud tedy se servíruje hořčice, tak by se měla přendat do nějaké nádoby, ale dost často právě u takového toho grilování a opékání buštů bývá problém ten, že si namáčí tu grilovanou potravinu přímo do té hořčice a pak bych se bála té kontaminace.
2: Vajíčka. O těch se za běžných podmínek i názory různí, jestli je dávat do lednice. V horkých dnech o tom asi přemýšlet nemusíme, do ledničky automaticky.
1: U těch vajíček je hodně důležité, aby ta teplota nebyla kolísavá, a určitě v těchto parných dnech bych je skladovala při chladničkových teplotách.
2: Jak poznáme, že naše potraviny, jídlo už nejsou v pořádku a že bychom je neměli konzumovat?
1: U těch rizikových potravin možná je výhoda ta, že máme čich, a ten čich je takovou první známkou toho, že ta potravina není v kondici, není typický zápach, tak určitě čich, pak vidíme, jestli na potravině nejsou nějaké kolonie plísní, nebo jestli není nahnělá. V případě, že ta potravina je balená, tak je také nutné sledovat neporušenost obalu, protože to může být také zdrojem kontaminace. Pokud kupujeme ryby, tam tedy ten povrchový sliz, případně změněná barva žáber a podobně může být takovým tím prvním signálem, že ta potravina není úplně v pořádku.
0: Zvýšenou pozornost je pochopitelně třeba věnovat také přípravě potravin, abychom je dostatečně tepelně upravili. Platí to nejenom v kuchyni, ale i při venkovním grilování.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dneska se vrátíme k oblíbenému pořadu Možná přijde i kouzelník a pustíme si scénku s Ivetou Bartošovou, Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaiserem.
2: Nazdav, Uďo. No, nazdav. No, nazdav. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš svěřit. Víš, co všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě te uvolni, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problému, jak se dík... Uďo, problému, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to občas sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se všemi problémy, které tě tvápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak mluv. Uďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včela na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz. Kdo pak asi na té diskotéce, Uďo? Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
3: Tak byla tam Iveta, já, ne. Pavel, ne. Petr.
2: Čili celá parta.
3: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo,
2: dobře.
3: Evžen.
2: Dobře. Čili necelá pauta, jestli jsem tady dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
3: Ale Miloš odešel s Věrou.
2: Dobře, to je normální, to je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
3: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
2: Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň, máš pravdu, jistě, promiň. Čili, to je naprosto normální, že teď Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl, byl tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
3: Simona... Ale, počkej, ale pak přišla Eva s Rourou.
2: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Uďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo. Velmi pěkná rytmus má slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá Uďo. Za to ty jich máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy.
3: Stáňa tam
2: byla.
3: Stáňa tam nebyla.
2: Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ty ještě jednou, že... Tak kdo tam teda byl? A Uďo, a teďko, od začátku, a autikuju.
3: Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan.
2: Dušan tam nebyl?
3: Byl.
2: Nebyl.
3: Byl tam.
2: Ale tady nebyl.
3: A tam byl.
2: No dobře, ale quit. Uďo, quit. Jsem tvůj co přítel. No. A jako přítel musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektu psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. To také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Uďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít.
3: Já mám Ivetu.
2: Nemáš, Uďo, nemáš. Nemáš. Ivetko je lepší, když to bude za něho slyšet, to teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, budete tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kavel, tam bude... Uďa?
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš čtvrteční dopolední program, máme 5 minut po 10:30. Chladná plechovka s pivem nebo limonádou na rozpálené pláži je lákavá, ale pozor, také pro vosu nebo pro včelu. Právě ošetření turistů po bodnutí hmyzem při pití nápojů patří letos na Hracholuské přehradě mezi nejčastější zásahy vodních záchranářů. Ti mají za sebou polovinu prázdninové nepřetržité služby. Podrobnosti za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Rodinné kino u Matoušů v Plzni Bolevci dneska promítá v rámci filmového festivalu Finále Plzeň snímek Mambo Jumbo. Animovaný dobrodružný film začíná v 19 hodin. Nádvoří plzeňského Prazdroje večer rozezní rocková kapela Odyssea. Legendární skupina hraje své písně už několik desetiletí a dnes v rámci léta v Prazdroji zahraje od 20 hodin. U branky ve Smetanových sadech v Plzni zazní od 17 hodin dechová hudba. Řízné vojenské pochody zahraje kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno. V rámci hodinového koncertu zazní nejenom polky, valčíky, ale i skladby modernějšího charakteru. Večer plný otázek, smíchu a týmového soustředění můžete zažít na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech. Takzvaný dobrokvíz tam začíná v 17 hodin a jeho výtěžek poputuje na charitativní účely. Netradiční prohlídky Lokeckého hradu nazvané Zlaté ručičky Lokecké představí od 16.30 a od 18 hodin řemeslnou tradici hravou divadelní formou. Návštěvníky čeká setkání se světem porcelánu, modrotisku, šátků, perníčků i originálního lokeckého šperku. No a Karlovarské muzeum zve na výstavu historické plovárny a oděvní design, která představuje modely dámských i pánských plavek minulého století, včetně módních doplňků. Nechybí ani historické fotografie vyhlášených koupališť v regionu. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu.

0: Ve 9:45 začíná zámecké léto, nenechte si ho ujít. Vodní záchranáři na Hracholuské přehradě zasahovali od začátku prázdnin už u 80 případů, podobně jako loni. Mnohem častěji než záchranu plavců, kteří přecení v extrémním horku své plavecké schopnosti, řeší alergické reakce pobodnutí hmyzem. Lidé totiž nevědomky vypíjí vosu nebo včelu ukrytou v plechovce s pitím.
1: Na hladině Hracholuské přehrady kličkují motorové čluny i desítky lidí na paddleboardech. Pláže jsou plné a řada návštěvníků míří do vody. Ne všichni si ale uvědomují, že pohyb v rušném provozu na vodě vyžaduje podobnou pozornost jako jízda na silnici.
2: Ohledu plnost těch lidí, při to vidět, že ten větší takhle, co tady jezdí, tak určitě neotočí na pětníku, rád si prostě pozor a počítá s tím předvídat drobet. No.
1: Říká pan Petr, který na Hracholuskou přehradu jezdí pravidelně na windsurfing. Doplňuje ho starší rekreant Ladislav Šus.
3: Tady jezdí jak motorový čluny, vlastně tak prkna, tak parník, plavci do toho, takže tady docela jako je dost živo. Ne, že by lidi riskovali, to spíš ani ne, to celo se vyhejbá a jsou ochotný, jako není problém.
1: Kromě tragického utonutí 17-letého mladíka na konci června nemuseli během prvního prázdninového měsíce vodní záchranáři k žádnému tonoucímu vyplouvat. Pokračuje mluvčí vodní záchranné služby Tomáš Kopáček.
4: Zatím ten počet výjezdů je velmi podobný jako v těch předchozích letech, velmi záleží na počasí, to nám přiláká velké množství rekreantů k vodě a ten počet výjezdů aktuálně okolo 80.
1: Kromě nepozornosti nebo přecenění sil řeší vodní záchranáři na Hracholuskách v letošní sezóně i méně obvyklé zdravotní komplikace. Jednou z nich jsou alergické reakce po nechtěném spolknutí hmyzu z nápojů.
4: V tom předchozím týdnu, ale i v těch předchozích začátcích toho léta, tak velký počet těch výjezdů bylo způsobeno právě bodnutím hmyzem. Nejčastěji jsou to vosy nebo včely, které osoby vypíjí ve flašce nebo v nějaké právě plechovce, kde nemůžeme vidět, jestli se tam nějaký hmyz nachází. Jsou to alergické reakce, každá osoba na to zareaguje trošku jinak. V některých případech potom jsou velmi intenzivní a je potřeba potom podat nějaké léky ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou.
1: Vysoké letní teploty k vodě lákají i lidi, kteří neumí dobře plavat. Při prudkém ochlazení rozpáleného těla v hluboké vodě pak riskují kolaps organismu.
4: Velké množství lidí se dostane do vody i přesto, že jsou neplavci, to znamená, ta velká teplota je láká k tomu se jít schladit. V takovém případě doporučujeme, aby vždycky šli ve skupině, aby se samozřejmě zdržovali pouze na té části vody, kde vystačí, kde by museli plavat. Současně s tím také doporučujeme, když se do té vody dostáváte, osmělit se, to znamená schladit si obličej, zátylek, tak aby vlastně ta reakce toho vysokého vyrovnání teplot pro to tělo nebyla vlastně stresová, to znamená, aby nedošlo například ke krátkému bezvědomí.
1: Při dálkovém plavání mezi plavidly záchranáři důrazně doporučují nosit reflexní plavecké bojky. Ty plavce nadlehčí při únavě a hlavně zaručí, že je nepřehlédnou ani projíždějící motorové lodě. Z Hracholuské přehrady Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Přeji vám krásný den, tady je další vysílání Českého rozhlasu a samozřejmě naše soutěž. My pro vás máme další samozřejmě soutěžení a pochopitelně můžeme si také říct další zajímavosti o našich hradech a zámcích. Začíná náš pořad.
1: Zámecké léto.
0: Ano, je to tak, je tu zámecké léto, my se vydáme na další zámek, ale já mám pro vás nejprve otázku. My jsme řešili už největší objekty. Věděli byste, který objekt, tedy který zámek je u nás tím nejmenším? Tak za úplně nejmenší je považován státní zámek Velké Březno. Nachází se na Ústecku. Drží prvenství jako jeden z našich nejmladších, a tedy nejmenších klasických zámeckých areálů. No a kdybychom vzali nejmenší lovecký zámek, tak tam už jsme byli, tím je Humprecht, je to specifický elipsovitý tvar, o tom jsme tedy mluvili a už jsme ho i navštívili. My se dnes vydáme do městysu Choltice a jaký tam je zámek, tak to už nám potvrdí nebo prozradí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: A místní historie.
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě, máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945, byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct golfovou terminologií, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Děkuji za představení dalšího zámeckého objektu. No pravdou je, že zámek bez nějaké restaurace, kavárny nebo cukrárny, alespoň cukrárničky, jako by ani nebyl. Ono je to velmi příjemné prohlédnout si zámek, pak si sednout, dát si něco dobrého, sladkého, nedbat na linii a popovídat si o tom, co jsme viděli, co jsme zažili, a je to skutečně krásné zažití návštěvy. Já vám přeji samozřejmě totéž, i když nevím dnes v tom tropickém dni, jak to bude vypadat, ale v těch objektech některých je docela příjemný chládek. Tak hledejte a navštěvujte. No, naše číslo nehledejte, to vám hned prozradíme, a jenom řeknu, že můžete vyhrát další zámecký cestovatelský balíček. Máte-li chuť soutěžit, tak jste, doufám, připraveni. Jdeme do toho.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: doufám, že to nebyla výzva, ať pálí sluníčko, ono bude pálit i bez výzvy. Pavel Habera zpíval, nebo Pavel Habera, 9.55, nejvyšší čas na soutěž. Třetí v pořadí byla Združce paní Monika. Paní Moniko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Já mám takovou nezámeckou otázku, jak prožíváte to tropické období?
1: Snažím se nějak jako moc se nepohybovat, hodně pít, hodně zmrzlinovat.
0: A to je dobrý nápad, hodně zmrzlinovat. No já jsem mluvil o té cukrárničce u zámku. Byli jste letos na nějakém zámku?
1: Ještě ne. Teď se chystáme do Slovinska, tak tam něco určitě proběhne.
0: Do Slovinska? Já nevím, jaké ve Slovinsku mají zámky. My máme úžasné, když to porovnáte třeba s Francií, tak mají nádherné stavby, ale ty vnitřky nejsou takové jako u nás. Tak paní Moniko, jdeme do toho. Otázka jednoduchá. Na co se mohou těšit návštěvníci dětského prohlídkového okruhu na zámku Choltice? Za A na alchymistickou laboratoř, za B na hladomornu, za C na muzeum vodníku a černého divadla.
1: Jo, tak to jsem úplně asi přeslechla.
0: Alchymisti, hladomorna, vodníci,
1: jasně,
0: divadlo.
1: Jasně.
0: Tak prosím.
1: Ale zkusím Cčko.
0: A zkusila jste dobře, je to opravdu Cčko, muzeum vodníku a černého divadla. Tyvado. Tak paní Moniko, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Zítra v pátek losujeme výherce soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a zase připomínám, na konci prázdnin budeme losovat 3 víkendové zámecké pobyty pro naše finalisty, pro naše výherce z těch všech týdnů. Mějte se krásně, zdravím do Družce, naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se krásně, naschle.
0: A naschledanou se těším s vámi všemi zítra u týdenního finále. Zdraví vás Pavel Kudrna, zítra půjdeme na zámek Nebílovi, to slibuje nádhernou návštěvu. Mějte se hezky a přežijte ten tropický den ve zdraví.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hasiči stále zasahují u požáru ocelokolny v Horní Bělé. Z historií hradu Kašperk nově seznamuje návštěvníky oživená bysta Jana Lucemburského. Stavební úřady loni řešili přes 5000 černých staveb, většinu z nich nakonec dodatečně povolili. Dnes čekejte jasno až polojasno a teploty až 39 stupňů. Pěkné dopoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. V Horní Bělé na severním Plzeňsku zasahují hasiči u požáru ocelokolny s uskladněným senem. Výjezd začal včera v odpoledních hodinách a na místě se přes noc vystřídalo 12 jednotek. Příčinu požáru hasiči vyšetřují, škodu odhadují na více než 2 miliony korun, říká mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
2: Po 18. hodině jsme dostali požár pod kontrolu a následně jsme se zaměřili na ochlazování objektu a postupné vyskladňování uskladněného sena. Během noci probíhaly práce bez přerušení a ve čtvrtek ráno byly na místo povolány další síly. Na základě požadavku velitele zásahu bylo také zřízeno čerpací stanoviště na koupališti v Loze a pokračovalo střídání jednotek i doplňování techniky.
0: Základní prohlídkový okruh hradu Kašperk doplnila nová audiovizuální projekce. S historií města a hradu seznamuje návštěvníky oživená bysta Jana Lucemburského. Podle kastelána Václava Kůse byl celý projekt technologicky velmi náročný a je za ním několik měsíců intenzivní práce.
3: Na tom se podíleli mistři, kteří mimochodem stojí i za tou původní audiovizuální projekcí vzniku a zániku Rubené komnaty, kterou mimochodem pořád máme v západní věži. A tato je druhá, která by měla vhodně doplnit ten základní komentovaný okruh. A je to jeden z takových jako střípků, který zase pomůže trošku edukaci a seznámení s historií tohoto královského hradu.
0: Projekce je teď ve zkušebním provozu. Od soboty se stane součástí každé komentované prohlídky. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Sport. Čeští basketbalisté do 18 let vyhráli i poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy v divize B a postoupili do čtvrtfinále. V něm narazí na Rumunsko. Aby udrželi naděje na návrat do elitní divize A, musí zvítězit. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, k večeru začne oblačnosti od západu částečně přibývat. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, na Plzeňsku až 39, na horách do 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během dne přechodně místy mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na trojce. Vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 56. kilometru u Voldu ve směru na Plzeň stojí porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně a dále na dálnici D5 mezi Stým až 89. kilometrem ve směru na Plzeň. Dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Naše nejnovější čtvrteční zprávy skončily 4 minuty po 10. Teď jsme pro vás připravili Hanu Zagorovou a také skupinu Olympic. A pak už vás čeká setkání s naším dnešním hostem a bude to velitelka hasičské stanice v Kraslicích Jana Přícková.
1: Dobré dopoledne a...

0: 10 minut po desáté posloucháte rádio vašeho kraje a teď už má slovo kolega Radim Jehlík.
1: Pěkné dopoledne s naším dnešním hostem. Obecně není moc žen u českých profesionálních hasičů a už vůbec ne ve vyšších pozicích, notabene u nás v Karlovarském kraji. O to víc jsem rád, když se někdo takový objeví a navíc přijme pozvání k našemu mikrofonu. Ve studiu rádia vašeho kraje je Jana Třísková, od října nová velitelka výjezdové stanice Hasičského záchranného sboru v Kraslicích, první žena v regionu na této pozici a zároveň první profesionální výjezdová hasička Karlovarského kraje. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začnu velmi otřele. Co vás přivedlo k hasičům? Byl to dětský sen, nebo jste se k tomu dostávala postupně?
2: Dostala jsem se k tomu postupně. Vlastně manžel je u hasičů, takže vlastně mě ta jeho práce zajímala a přesto jsem se k tomu dostala potom já.
1: Já pokud se nemýlím, tak jste pracovala 8 let jako operátorka tísňové linky, jestli mám správné informace. Co takový operátor musí všechno ovládat, zvládat?
2: Hlavně musí mít pevný nervy, musí být připravený na to, že těch hovorů je spousta a je to se spoustou různých lidí a různých, při různých situacích, takže fakt ty nervy jsou jakoby nejpevnější nebo nejdůležitější, bych řekla. Potom ovládat práci s počítačem, jazykově vybavený operátoři, aby tam byli, aby fakt se domluvili s Němcema, s Angličanama prostě, nebo anglicky, německy. Takže asi tohle je tam na tom nejdůležitější. Trochu mít přehled o mapách, vědět, kde co je v tom regionu, trošku se orientovat jakoby v tom místním regionu, v těch místních částech, protože všechno na těch mapách úplně není. Když ty lidi pak jsou někde ztracený, zoufalí, tak je důležitý i tohle vědět. Takže to je asi nejdůležitější.
1: To mi řekněte, když je to takový stres, co vás na té práci tak bavilo? Že jste tam vydržela 8 let.
2: Tak já bych tam vydržela i díl, ale to nejvíc mě asi bavilo to, že to nebylo, všichni si představí, že to práce, kdy se v podstatě sedí na zadku, nic se nedělá, ale ta práce je hrozně různorodá. No. Vlastně přijímáme hovory, zároveň ten, kdo přijme hovory, tak potom to pošle kolegovi, který vysílá jednotky, takže jste vlastně furt v tom dění, co se v tom daném regionu v tu chvíli děje, jako co se týče bouraček, vyproštění, já nevím, když jsou někde lidi třeba zaseklí ve výtahu nebo něco, cokoliv, vlastně ta různorodost té práce. No.
1: A to nejtěžší na tom bylo co? Ta komunikace s těmi lidmi na druhé straně?
2: Asi určitě, no, protože někdy jsou ty lidi fakticky zoufalí, potřebují poradit a vy musíte být ten první, kdo jim nějakou tu radu, aspoň tu prvotní radu dá, než tam přijedou ty jednotky, které jim pomůžou.
1: Kdy ve vás uzrála myšlenka, že byste chtěla přejít z toho operačního střediska někam dál? Nebo jak se to vlastně stalo?
2: Tak jako uvažovala jsem o výjezdu v podstatě hodně dlouho, tak já nevím, třeba já plácnu, že v podstatě od začátku toho, kdy jsem nastoupila k těm hasičům, tak ten výjezd se mi líbil jakoby víc než ta práce operátora, protože to pro mě přišlo takový, jsem víc mužský typ, jakoby, že mě baví taková ta mužská práce víc, tak to mě na tom asi bavilo, jakoby, nebo to mě napadlo nejdřív, a když teď byla ta možnost, tak jsem se zeptala, jestli by tam vzali i ženu a klaplo to, no.
1: Je náročné, nebo bylo náročné projít nějakým tím výběrovým řízením, splnit všechny fyzické odborné podmínky pro výkon velitelky, jak to vlastně funguje?
2: Tak vlastně ten přijímací nebo ten přijímací proces, tak náročné je, ale pokud jste na to připravený a trénujete na to a jakoby zajímáte se o to, tak si myslím, že není problém to, nebo není možný to nezvládnout tak.
1: Co musíte umět? Kolik musíte umět zaběhnout, udělat kliků, dřepů, já nevím,
2: přesně
1: co všechno.
2: Vám to teďka neřeknu, ty tabulky, ale jako je to v podstatě stejný, jako to mají výjezdoví kluci. Takže, nevím, třeba 30 kliků, což jako zvládnu já teda osobně, takže i když u těch posledních už funím, ale zvládnu to, neříkám, že jako bych byla pěkný mistr světa, to ne, ale zvládnu je. Potom vlastně tam je běh, je tam, nevím, přesně vám to teď úplně neřeknu, protože fakt nevím. Teď jsem...
1: To nebyl ani účel toho dotazu, jen tak pro zajímavost. Ještě jedna taková klišé otázka, trošku se za ní omlouvám. Jak reagovali kolegové, když se dověděli, že novou velitelkou bude žena?
2: Začátek byl si myslím hodně velký šok pro ně, protože fakt si mysleli, že si dělám srandu. To bylo znát i z těch hovorů, co mi chodili, jako ty to fakt jdeš dělat a jako takhle podobný hovory byly. A teď si myslím, že jako už se na to zvykají, už to jako lepší, no. Ale ten začátek si myslím, že byl šok i vlastně pro mýho muže, no. Protože ten to taky netušil, až když jsem mu to jako oznámila, že do toho teda jdu. Takže myslím, že to byl jakoby šok pro všechny, no.
1: I na to se za malou chvíli zeptám. Jana Třísková je naším hostem.

0: Jak vypadá běžný den na vaší výjezdové stanici u vás v Kraslicích? Jak si ho máme představit?
1: Tak můj výjezdový den je ten, že v podstatě zalezu do kanceláře a celou dobu se hrabu v papírech, ale co se týče jako dne kluků na stanici, tak vlastně ráno si přeberou techniku od předcházející směny, popovídají si o tom, co bylo ten den předem, po nějakých závadách, pokud byly nebo něco, přeberou si tu techniku, pak teda mají snídaní a potom je čeká vlastně odborná příprava, kdy se vlastně jako připravují, učí se, protože furt se fakt něco učíme, máme to fakt strašně jako moc, co se musíme učit, připravují se na různý cvičení, na místopis si školí vlastně toho svého okrsku, kde jezdí nebo jako kde se pohybujou. Potom mají klasický oběd, odpoledne je fyzická příprava, takže kluci chodí do posilky nebo hrajou, nevím, fotbal, různé hry sportovní, aby prostě se fyzicky připravovali. No a pak prostě běžné, pak přichází jakoby večeře a pak už má jakoby takový jako v uvozovkách klid, kdy hodnotí, co ten den bylo, co se dělo, co zvládli, co nezvládli, co je lepší udělat a podobně. A já když, můžu, tak se k ním při něčem připoju, když na to mám prostor, ale teď zatím je toho fakt hodně, že se spíš hrabu v těch papírech.
0: Jste začátcích stále. Uh-huh. Kolik lidí tvoří váš tým a jaké typy zásahů jsou ty nejčastější? To jsou nehody dopravní?
1: Jo, takže u nás je 15 kluků, jakoby je to po třech směnách ABC, na každý směně mám 5 kluků, nebo 5 hasičů a nejběžnější jsou asi ty dopravní nehody, požáry, na těch, tohle nejčastěji.
0: Těch výjezdů je kolik? Kolik si můžeme představit výjezdů denně, měsíčně, týdně? Nevím,
1: tak já jsem si jako myslela, že u nás těch výjezdů bude teda míň, protože jsme malá hasičská stanice a od té doby, co jsem tam, tak každý den minimálně jeden výjezd máme. Zatím.
0: Jestli nepřitahujete průsvihy.
1: Tak mi to nějak připadá, ale doufám, že ne.
0: Jsou nějaká specifika vaší služby tím, že jste v příhraničí, vyrážíte třeba pomáhat kolegům do sousedního Německa? Jak funguje tahle spolupráce?
1: Určitě ta spolupráce tam funguje. Buď my jezdíme do Německa, nebo Němci naopak k nám, když je potřeba víc jednotek, například přihášení, teď mi napadá, já nevím, nějakých lesních požárů.
0: Když se řekne velitelka stanice, co vlastně to obnáší? Vy jste říkala papíry a tak dále, takže vlastně se chci zeptat, jak velkou část práce tvoří ty samotné zásahy a jak moc je to administrativa nebo organizace?
1: Tak pro mě teďko zatím je to víc ta administrativa, vlastně ty papíry, jakoby různě, co se musí udělat, plus zařídit celý ten chod té stanice, řídit, jakoby, aby to fungovalo, aby všechno bylo tak, jak má. A ten výjezd se mě zatím týká minimálně, protože v podstatě fakt začínám i s tím výjezdem, takže se teprve taky učím to, co se týče toho výjezdu. A vlastně teďkon spíš fakt se mě týká ta administrativa a ty různý cvičení ne, ale odborné přípravy, abych prostě byla platným členem té jednotky.
0: Asi se setkáváte i s názorem, že ženy do výjezdu nepatří. Jak se s tím vyrovnáváte, nebo jak argumentujete?
1: To je častý téma teďko a setkávám se s tím často. Ženy do výjezdu si myslím rozhodně patří. Několik žen už ve výjezdu v republice máme, takže si myslím, že to můžou potvrdit, že do výjezdu patří a je fakt důležitý, aby byly jako dobře fyzicky připravený, protože ta práce hasiče je opravdu náročná. Myslím tím výjezdovýho hasiče, který opravdu jezdí na ty určitý zásahy.
0: Kolik vlastně žen je, ať už v Karlovarském kraji nebo republice, máte nějaká čísla v hlavě? Kolik vás je?
1: V Karlovarském kraji si myslím, že jsem já teda teď, jako, že co se týče profesionálních hasičů, v dobrovolných jednotkách ženy máme, takže to je úplně super. A vím, že v Praze začínala první holčina, která vlastně byla přímo do výjezdu a dvě velitelky jsou v Olomouckém a v Zlínském kraji, se myslím, velitelky stanic a zbytek to nemám nějak tušení, ale vím, že po republice už jako je těch žen spousta ve výjezdu, za což si myslím, že je super.
0: Určitě. Jaké pozice ale většinou těch hasičů tady zastávají, když to není ten výjezd? Je to operační středisko a podobně?
1: Určitě operační středisko, ochrana obyvatel, vyšetřovatelé požáru nebo vyšetřovatelky požáru, takže spíš tyhle sty, jakoby zařazení už jako žen u hasičského sboru.
0: Jana Třísková je stále naším hostem.

0: Ještě chvíli bude naším hostem Jana Třísková, od října nová velitelka výjezdové stanice Hasičského záchranného sboru v Kraslicích, první žena v regionu na téhle pozici. Vy už jste to prozradila, váš manžel je taky výjezdový hasič v Sokolově, pokud se nemýlím.
1: Ano, na centrální hasičské stanici.
0: Jaké je to mít doma dva profíky hasiče?
1: No, já myslím, že dobrý. Já si myslím, že super. My se tak nějak doplňujeme, o práci teda moc nemluvíme.
0: To jsem se chtěl zeptat, řešíte doma práci?
1: Radši ne, no, my jsme se u toho vždycky hrozně pohádali, takže ne, takže práci neřešíme.
0: Že žena má jiný názor a pohled než muž?
1: No, většinou, když ještě jsem dělala na operačním středisku, tak to bylo právě, proč jste tam poslali tohle, neposlali jste tohle, takže jsme se jakoby dohadovali, tak jsme zjistili, že my dva se o práci bavit nemůžeme, ale teď, když se potřebuji na něco zeptat a něco jakoby si doplnit z toho výjezdu, tak to se za ním chodím a ptám se.
0: Počkejte, vy jste teoreticky posílala vašeho manžela do práce, když to
1: jo, když jsem byla na operačním středisku, tak jo, no. Mm-hmm. Byl rád vždycky.
0: Dá se říct, že vám zkušenosti z toho operačního střediska nějak pomáhají teď v roli té velitelky?
1: Určitě, jo, no. Jako je to takový, že mám aspoň utříděný to, co jsme jako z toho pohledu operačního střediska, tak vím, nebo myslím si, že vím, co by jak mělo být a spoustu těch věcí, co třeba ty výjezdoví kluci úplně neví, tak to vím zase já, nebo si myslím, že to vím, takže jim to říkám a na tom se pak vždycky dohodneme, co a jak. Takže si myslím, že jo, že mi to pomáhá hodně.
0: Když vyrážíte k zásahu, co je nejvíc stresující, náročné? Asi se dostaneme k dopravním nehodám a dětem. Trošku odhaduji, ale možná
1: to
0: se mýlím.
1: Určitě. Já teda u zásahu ještě úplně nebyla. Byla jsem u jednoho a to bylo jenom jako naštěstí teda jenom lehká dopravní nehoda, nebylo to nic jakoby závažného. Ale myslím si, že vždycky je to o tom, když kluci přijedou k dopravním nehodám a když jsou tam děti, tak to rozhodně, no. Tam si myslím, že to vždycky je pro ně nejvíc stresující. A nebo nedej bože, teda někdo z rodiny, když by se tam ocitl nebo tak, no.
0: Vám někdo pomáhá po té psychické stránce?
1: Máme psychologa vlastně Hasičského záchranného sboru našeho, takže vždycky je tam nějaká ta intervence po těchto zásazích.

0: kromě hadu ještě něco, co byste
1: nemusel? Nebudu říkat. Přesně vím, jak by to pak dopadlo.
0: Dobře, dobře, chápu. Poslouchají kolegové, je mi to jasné. Zmínila jste dobrovolné hasiče. Jak funguje spolupráce profíku a dobrovolných hasičů, ať už v Kraslicích nebo obecně?
1: Já si myslím, že obecně funguje skvěle a že díky za Bohu za ty dobráky nebo dobrovolní hasiče, omlouvám se za to slovo dobráky, ale mám to tak jakoby daný, že nemám to daný handlivě, jsou to fakt pro mě... jako úcta k ním velká fakt, protože jsou u těch zásahů kolikrát i první a fakt ty kluci jdou ze svýho volna vlastně v podstatě za nic a pomáhají lidem, takže si myslím, že velká úcta k ním.
0: Co by veřejnost vlastně měla vědět o vaší práci a často podceňuje ji, nevidí? Co byste měli zviditelnit?
1: Kolik toho je, jako celkově, kolik toho je. Ty kluci musí být fyzicky připravený, mají spoustu učení. Jo. Je to o tom, že po každém zásahu přijdou, musí se zase něco učit, jako kolikrát se ani nejsou schopní najíst, protože těch zásahů je třeba 2-3 na jednou a z jednoho přejíždí na druhé. Jako myslím si, že fakt je jako obrovská poklona fakt před všema hasičema, protože jsou to fakt borci.
0: Máte nějaké plány do budoucna, profesní, osobní? Teď jste velitelkou, co dál?
1: Chtěla bych tam zůstat co nejdýl na této pozici a fakt se to dobře naučit, abych fakt jako byla platná těm klukům a aby nám to tam spolu klapalo, no.
0: Já věřím, že to dopadne, ať se vám daří. Děkuju za váš čas i odpovědi. Já se budu těšit už teď na příští setkání s vámi, tak se mějte hezky a zase někdy. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou. S tebou.

Rádio vašeho kraje a Václav Neckář, 6 minut po půl jedenácté. V údolí řeky Ohře nedaleko Karlových Varů vzniká biokoridor, který by měl pomoct k záchraně ohrožené užovky stromové. I kvůli tomu instalují ochránci přírody podél staré železniční trati takzvané plazolapky. O co jde, se dozvíte v naší reportáži za pár minut.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Mezi Kyselkou a Vojkovicemi na Karlovarsku vzniká území, které by mělo podpořit záchranu kriticky ohrožené užovky stromové. Její výskyt odborníci potvrdili nejen v blízkých Doupovských horách, ale také podél řeky Ohře. Takzvaným biokoridorem se v tomto území stane historická železniční vlečka.
1: Takhle to vypadá, no. To jsou takový ty plazolapky.
2: Ty plazy toho využívají v době, kdy se potřebují nahřát, no.
3: S Radkou Musilovou, odborníkem na ochranu přírody, jdeme po okraji železniční vlečky. Vedle ní je tady na zemi položený jakýsi obdélník gumovitého materiálu. Právě pod tím se prý hadi rádi schovávají. Teď je ale teplo a žádná užovka tady není.
2: No samozřejmě velká vedra tomu neprospívají. Ten had samozřejmě stejně tak jako potřebuje teplo, tak ale si musí dávat i pozor, aby se nepřehřál. Takže to má pak zapotřebí přizpůsobit tu dobu, kdy se ty plachtičky kontrolují.
3: Vy těmto místům říkáte plazolapky. Kolik jich tady kolem vlastně máte?
2: Máme tady takových jakoby 10 lokalit, které pravidelně sledujeme a samozřejmě už se nám tady letos jako třikrát stalo, že jsme byli úspěšní.
4: Tady vedle nás hned je kamenná zítka, takže to je také místo, kde vlastně užovky nacházejí úkryt a vlastně podél té trati podobných míst je mnoho. To znamená přirozené místo pro tento typ hadu.
2: Ano, přesně tak. Oni ty hadi mají hrozně rádi kamenné zítky. A ten had se vlastně na té zítce vyhřívá a v případě jako nebezpečí může hned vlastně utéct. Takže je to pro ní nejpřirozenější biotop.
3: V blízkosti historické železniční vlečky mezi Vojkovicemi a Kyselkou vzniká biokoridor, který by měl vytvořit podmínky pro výskyt a monitorování kriticky ohrožené užovky stromové. Ta je největším a nejvzácnějším hadem v Česku.
2: Ta lokalita ukazuje, že i místa, kde vlastně působí člověk, tak můžou sloužit ochraně přírody, že se to dá skloubit. Nemusí to být vždycky národní park, chráněná krajinná oblast, ale i takhle vlastně relativně jako malá plocha může posloužit opravdu kriticky ohroženému druhu.
3: Vysvětluje Lucie Štefanská, specialistka environmentálních projektů firmy Matony, která se na projektu záchrany užovky stromové podílí. Náklady nejsou velké, stačí prostě podél 8 kilometrů dlouhé vlečky prostředí přirozeně udržovat.
2: Všude kolem je třeba zemědělská krajina a v případě, že se ty lokality nekosí, neprořezávají se, tak vlastně zarůstají. Ty živočichové potřebují i jiné stanoviště než jenom les.
3: Hlavním cílem je u staré trati podpořit přirozený výskyt mnoha druhů živočichů, nejen vzácné užovky.
2: Druhovou bohatost, tu my chceme podporovat, protože tam, kde je vlastně druhová pestrost, tak to znamená, že to prostředí je v pořádku, že tam je v pořádku ten ekosystém, to znamená, že to prostředí je čisté a my jako producent minerálních vod potřebujeme čisté prostředí, abychom měli čistou vodu.
3: Dodává za firmu Matony Lucie Štefanská. Záchranu užovky stromové v údolí řeky Ohře společnost zařadila do pilotního programu Evropské asociace minerálních vod za spolupráce s Mezinárodním svazem ochrany přírody. Z Kyselky Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Každý z nás si určitě vybaví chvíle, kdy jako dítě poprvé vyrazil trochu dál od domova. První prázdniny u babičky, první tábor, výlet bez rodičů, dobrodružné dny strávené s kamarády. Jaká prázdninová dobrodružství z dětství si do dneška pamatujete? Jaké byly ty vaše první dny bez rodičů? To je téma dnešní noční linky. Těší se na vás Jarka Barboříková po 23. hodině. Za 5 minut 11. Počkejte si na zprávy.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí podle odhadů statistiků vzrostla o 2%. V Němčovicích na Rokycansku postaví lávku přes Berounku. Ve sportovní hale v Domažlicích vznikne malá tělocvična. Dnes čekejte jasno až polojasno, teploty do 39 stupňů. Pěkné čtvrteční dopoledne. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%, odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku podle něj stojí větší zahraniční vývoz než dovoz. U Němčovic na Rokycansku vybudují lávku přes řeku Berounku. Postaví ji mikroregion Radnicko a propojí obce. Zároveň pomůže cyklistům a turistům. Nejbližší most je odtud vzdálený 16 kilometrů. Nová 54-metrová lávka už získala pravomocné stavební povolení. Mikroregion teď vyhlásí soutěž na provedení stavby asi za 2 miliony korun a požádá o podporu Plzeňský kraj. Uvedl to místopředseda svazku Miroslav Kroc z Hnutí STAN. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by se lávka za 30 až 40 milionů korun postavit do roku 2029. Ve sportovní hale v Domažlicích vznikne malá tělocvična. Po rekonstrukci prostor přibude i výtah s dalším vstupem do objektu. Náklady jsou zhruba 8 milionů korun. Město teď ve výběrovém řízení hledá zhotovitele, jak dodává místostarosta Viktor Krutina zvolený za Piráty. Za 2 týdny by mohlo být jasné, kdo zakázku provede.
3: Tam se má v prvním patře v bývalém takovém volném prostoru, nějakém tom foaje, kde byly stoly k té restauraci, vybudovat tělocvičná a z té tělocvičny budou vstupy do jednotlivých rekonstruovaných dalších prostor, což tam bude nějaká posilovna, nějaký fitness, WC a malý bufet. Sport.
2: V americkém Eugene proběhne příští týden juniorský světový šampionát v atletice. V české výpravě, která dnes do zámoří odlétá, jsou také dva zástupci Škody Plzeň. Desetibojař Bohuslav Čertík a dorostenecká mistryně Evropy ve skoku dalekém Kristýna Záhořová.
4: Já to stále nestřebala, že jsem vyhrála Evropu, takže si jenom užívám to, že jsem se na to mistrovství světa dostala, protože jsem si to přála celý rok. Stadion v Eugene je vyhlášený, že je rychlý a že se tam skáče dobře, takže uvidíme. Já čím mám rychlejší rozběh, tím dál skáču. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, k večeru začne oblačnosti od západu částečně přibývat. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, na Plzeňsku až 39, na horách do 33 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní až jižní vítr, rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na Trojce, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 27 mezi Horní Lukavicí a Přešticemi na jižním Plzeňsku bourala 2 osobní auta. Projíždějte opatrně a na dálnici D5 u Nýřana na 43. kilometru ve směru na Plzeň dejte pozor na práce údržby silnic. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme stále krásné dopoledne, máme 4 minuty po 11. Mniši z cisterciáckého řádu přišli do Plas už ve 12. století, protože nosili bílý oděv, říkalo se jim bílí mniši. V klášteře měli i biliárový salon, kde se mohli bavit. Vyráběli taky sladký prášek na zažívací potíže, který vyváželi do celé Evropy. Víc vám řekneme za pár minut.
1: Dobré dopoledne

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Dneska tuto rubriku věnujeme cisterciáckým mnichům. V roce 1145 přišli do Plavs, postavili tam klášter a začali kultivovat okolní krajinu. Zůstali tam do doby, než klášter v roce 1785 zrušil císař Josef II. Pozůstatky jejich činnosti ale můžeme obdivovat dodnes.
2: Teď jsme v budově konventu Plavského kláštera, nyníž co to jde, jsme u samotných základů stavby, barokní stavby a jsme u kontrolního vodního zrcadla, kde se dodneška čtyřikrát denně kontroluje výška hladiny, teplota a kvalita vody.
3: Vysvětluje kastelán Plavského kláštera Pavel Duchoň. No, jak je na tom hladina vody teď?
2: Je na tom tak, jak má. My musíme vlastně hlídat její rozmezí tak, aby jí nebylo příliš moc a nebo příliš málo. Ale nesmí překonat 70 cm, což teďkonc nemá. A je to všecko v pořádku.
3: Teda tady je zima.
2: Čtvrt roku zima, čtvrt roku chladno. Plavský klášter stojí na vodě. Cisterciáci obecně byl řád, který uměl fantasticky nakládat s vodou. Vznikl tady unikátní vodní systém, založený na 5103 dubových pilotách, což se snažíme návštěvníkům ukazovat během speciálních prohlídek.
3: Průvodkyně Monika Tuková právě odevírá dveře a tady už jsou mnišská roucha.
4: Nacházíme se v šatně. Je to místnost, která je součástí i prohlídkového okruhu a my tady návštěvníkům představujeme mnišské hábity. Jsou to bílé kutny, je jich tady zhruba 20 pověšených, s tím, že v době kláštera těch hábitů tady mohlo viset až 60, což zhruba odpovídá počtu mnichů, který tady v té době žil. Jsou to čisté bílé kutny, cisterciáci byli známi jako bílí mniši. Je to slavnostní oděv.
3: Jak se mniši bavili, pokud tedy vůbec se mohli nějak bavit?
4: Tady třeba přímo v konventě v Plasích je dochovaná místnost, která byla biliárovým salonem, takže tady měli kulečník, máme dochované z inventářů, že ten kulečník měl bílé sukno, měl 11 tak, takže mohl hrát možná až 11 hráčů a byla to místnost, kterou vlastně mohli navštívit v rámci svého osobního volna.
3: Tak, a teď jsme kde?
4: Vstoupili do separací, nebo taky by se dalo říct vězení. Nicméně tyhle ty tři místnosti máme zprávu o tom, že byly použité jenom jednou. A v té zprávě, která se zachovala, se mluví o dvou mniších, kteří chtěli zavraždit opata. A to se provalilo ještě v rámci příprav, tak byli sazeni tady do vězení.
3: Tady před námi je jáma, která vede dost hluboko.
2: Vede hluboko asi přibližně 3,5 metru.
3: Doplňuje znovu kastelán Pavel Duchoň.
2: Jsou zprávy o tom, že takový mnich, který se extra protivil nějakým nařízením opata nebo byl extra spupný, tak ho přivázali na žebřík, šoupli ho tady dolů do této kopky. Byl přibližně po pás ponořen do vody, která má neustále kolem 8 stupňů. Je to voda spod základů této budovy a zaklopili ho na chvíli kamenem. Pak byl se vytažen zpátky sem do temnice, do té prostory, která je tady nahoře a tady se odpikával zbytek trestu.
4: Tady ve stěně vidíme dřevěný otáčivý turniket, tím se podávalo jídlo. Sem do vězení, tak aby předání toho pokrmu proběhlo bezkontaktně, takže ten člověk uměř byl opravdu izolovaný.
3: Vysvětluje průvodkyně Monika Tuková. Je tady v Plasích něco typické pro cisterciáky, co třeba není na jiných místech, kde také žili a působili?
4: V Plasích v době barokní vznikla poměrně slavná lékárna, kde se vyráběl plaský prášek, to byl takový lék na zažívací potíže. Měl sladkou chuť, tím byl oblíbený. Plaský prášek se stal fenoménem po celé Evropě, byl vyvážen daleko a ta výroba skončila se zrušením kláštera.
3: A co způsobovalo tu sladkou chuť?
4: Recept na plaský prášek se zatím nenašel, tak z čeho se přesně skládal, to těžko říct.
3: V klášteře můžete navštívit několik prohlídkových tras, na vodní systém je ale potřeba se objednat. Z Plas na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš čtvrteční dopolední program 12 minut zbývá do půl dvanácté. Mezi Antiglem a Čeňkovou pilou se rozprostírá 7-kilometrové údolí divoké řeky Vidry, které patří k nejvyhledávanějším místům Šumavy. Na proslulou naučnou stezku se vydal také náš regionální stopař a ze Šumavy se přihlásí do vysílání už za chvilku. Přejeme vám příjemný poslech a stále krásné dopoledne teď i s Miroslavem Žbirkou.

0: Rádio vašeho kraje za 3:30.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Cesta podél balvanitého koryta řeky Vidry láká ročně tisíce turistů na Šumavská kamenná moře i známou Turnerovu chatu. Trasa je oblíbená mimo jiné, protože nabízí mírný profil a zvládnou ji rodiny s dětmi nebo seniori. Procházka kaňonem má ale i svá pevná pravidla a specifickou logistiku, na kterou je dobré myslet dopředu. Ze Šumavy se teď hlásí do vysílání náš regionální stopař Jiří Trnka. Dobrý den.
2: Přeji krásný den. Dvouhodinová procházka po naučné stezce po Vidří vede z Antiglu stále z kopce po spevněném povrchu. Zásadní ale promyslet návrat, protože cesta vede pouze jedním směrem a šlapat 7 kilometrů zpátky do kopce by bylo velmi náročné. Praktickým řešením je nechat auto v cíli na Čeňkově pile a na start ke kempu na Antiglu se vyvést místním autobusem. Cestou je nutné počítat také s tím, že na trati platí striktní zákaz vjezdu pro cyklisty.
0: Když se po té trase teď sám procházíš, asi nám můžeš říct, jak dobře je cesta přístupná třeba pro osoby na vozíku nebo pro rodiny s kočárky.
2: Kočárky cestu zvládnou bez problémů, ale pro vozíčkáře jde o středně náročný terén. Problémem jsou odvodňovací stružky, mírný štěrka, hlavně nový 200-metrový úsek z makadamového povrchu u odbočky na Jelenov. Vozíčkář se tu neobejde bez doprovodu, a to kvůli nájezdům u dřevěných vyhlídek nebo přístupu k občerstvení na Turnerově chatě.
0: Na co dalšího by si měli výletníci před výšlapem připravit z hlediska výbavy nebo počasí v kaňonu?
2: I když je na 7-kilometrové trase možnost zastávky na Turnerově chatě, vyplatí se mít v batohu vlastní pití a pevnou obuv. Horská řeka vytváří v kaňonu chladnější mikroklima, takže se v údolí drží nižší teplota než na okolních hřebenech, což v těchto rozpálených dnech může být velice vítané.
0: Ze Šumavy Jiří Trnka, díky, naslyšenou.
2: Krásný den do Plzně.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Ještě vám dneska dopoledne dlužíme kalendárium, jaká témata tentokrát připravil kalendář a také Petr Jungmann. Podíváme se na Karlovu univerzitu, také na Ještěd a připomeneme si legendárního Františka Venclovského a bude to už po písničce skupiny Dire Straits. 4 minuty po půl 12. Pěkný poslech.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
2: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
1: Jeho jízda byla impozantní.
3: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
1: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
2: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
1: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a po druhé vybojoval olympijské zlato.
2: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
1: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrence Fishburnovi. A já přeju hezký den.

Posloucháte rádio vašeho kraje, to byl Jiří Schillinger, 11:45. Naše dnešní babské rady vás naučí, že pořádek doma nevzniká díky velkému sobotnímu úklidu, ale díky dodržování malých každodenních návyků. Za chvilku. Neboj za

0: České rady.
1: Menší byty jsou na úklid více náročnější než ty velké. Každý nepořádek je zde totiž vidět dvojnásob a proto se vyplatí být pečlivý. Zopakujme si pravidla prevence pořádku v domácnosti. Zbavujte se včas nepotřebných věcí. Snažte se je darovat, najít jim užitečné využití nebo je vytřiďte prostě do odpadu. Obecně méně věcí znamená méně úklidu, méně organizování a méně vizuálního nepořádku. Zvykněte si věci hned, znovu opakuji hned, ukládat na místo, které je pro ně určené. Jsou to totiž právě rozházené kusy oděvů, neuklizeného nádobí a dalších drobností, které nepořádek vytvářejí. Pokud je oblečení špinavé, patří do koše na prádlo, boty do botníku, obaly od jídla a pití do odpadkového koše. Překonejte pohodlnost, ať se tento zvyk okamžitého úklidu stane přirozenou součástí fungování ve vaší domácnosti. Buďte důslední a trvejte na tom, aby takto uklízeli i ostatní členové rodiny.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: odsoudit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Zájemci se stále můžou hlásit na některé univerzity. Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji je i nadále dobrá. Zemřel botanik Václav Větvička. Známý populizátor rostlin se dožil 88 let. Odpoledne bude jasno až polojasno, teploty do 39 stupňů. Pěkné poledne vám má přeje Lenka Lupinková. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama a lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých škol je možné se hlásit do konce července. Jiné poslední možnosti podání přihlášek prodlužují až do září. Možnosti na Západočeské univerzitě v Plzni přibližuje mluvčí Andrea Čandová.
2: Na Západočeské univerzitě je ještě možné se přihlásit třeba na elektrotechniku, strojírenství, kybernetiku, podnikovou ekonomiku nebo historii či mezinárodní vztahy. Zbývají nám poslední desítky míst. Podmínky pro přijetí jsou stejné jako v prvním kole přijímacího řízení. Někde je potřeba vykonat přijímací nebo srovnávací zkoušky, jinde doložit prospěch.
1: V Plzeňském kraji zůstává kvalita vody v koupalištích na dobré úrovni. Bolevecké rybníky mají velmi kvalitní vodu a sinice se tam podle hydrobiologů nerozšiřují. Ve velkém Boleveckém rybníce je průhlednost přes 4 metry a je tedy vhodný i na šnorchlování. Jaká je kvalita vody v Racholské přehradě, doplňuje plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras.
3: Racholská přehrada je ke koupání vhodná už pouze v dolní části, kde sice sinice už jsou přítomny, ale jejich rozvoj je zatím teprve slabý, průhlednost kolem 2,5 metru. V oblasti Radost už se kvalita vody trochu láme k horšímu a v oblasti silničního mostu a výš už koupání doporučit nelze.
1: V noci na dnešek zemřel botanik a populizátor rostlin Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Informaci chrudimského deníku Českému rozhlasu potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil také v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách a dlouhodobě vystupoval i v Českém rozhlase. Polský premiér Donald Tusk míří na východ země. Tamní vzdušný prostor totiž podle ukrajinského ministra zahraničí Andreje Sibihy v noci narušila ruská raketa H-101. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky a tamní policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Sport. Už zítra začíná mistrovství Evropy ve veslování. V italské Varese se představí 6 českých posádek. Hlavními medailovými adepty budou Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou. Ty v letošní sezóně ovládly světový pohár na dvojce bez kormidelnice.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude jasno až polojasno, během večerních hodin začne oblačnosti od západu částečně přibývat. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, na horách 31 až 34 stupňů Celsia. Vád bude slabý proměnlivý, během dne přechodně místy mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biopředpověď na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Klatovech neprojedete ulicí 5. května, opravují tam most. Objízdná trasa je vyznačena. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
4: Máme 4,5 minuty po pravém poledni, tady je Iva Kokešová, přeji vám krásný poslech, těším se na vaše gratulace a i dneska opakuji telefonní číslo do studia 221 554 222, zavolejte.

0: obyčejnou ženu.
1: Jako první nám dnes telefonuje paní Slávka z Dnešic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Krásný dobrý den přeji všem posluchačům a vám rozhlase. A prosím o zahrání písničky pro paní Růženku Novákovou z Horušan k jejím krásným 93. narozeninám. Milá sestřičko, přejeme ti k tvým narozeninám hodně zdraví, pohody a aby si byla tak vitální, jako jsi byla dosud. A s námi ještě tu dlouho vydržela. To ti přeji vše tvoje dcera Jana s celou rodinou a já, tvoje sestra Slávka, také s celou rodinou. A všichni, co tě mají rádi a znají. A vám, paní redaktorko, moc a moc děkuji a zase někdy naschledanou.
1: Naslyšenou.

Máme tady také první mailové přáníčko, které píšete na adresu písničky pro vás @pl.rozhlas.cz. Budeme hrát pro pana Mudráka do malé vesnice u Holíšova. Písničku a pozdravy posílají přátelé z Plas a také Míša z Plzně.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a na telefonu je paní Hanka z Jemnice. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Já bych ráda poslala písničku mému manželovi Martinovi, který dneska sváří seno a je velké vedro, tak aby se mu svážilo o něco lépe i s Lukáškem, kterého vozí sebou. Mm. Moc krát děkuju.
0: Takže nejsou to narozeniny, je to jenom písnička pro podporu a dobrou náladu.
1: A pro radost.
0: Protože svážet seno v těchto teplotách, to je, skoro se mi chce říct, masakr.
1: No, to si pište.
0: Ale zase je lepší svážet seno, když je takovéhle počasí, než když prší.
1: To se nedá.
0: Že to krásně uschlo, to seno v tomhle počasí.
1: Uschlo úplně nádherně, asi to moc není, ale aspoň krásně uschlo.
0: Tak paní Hanko, zdravíme vás i vašeho manžela. Mějte se moc hezky a naslyšenou příště.
1: Děkuji moc, naslyšenou.

0: Támecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, čtvrteční písničky pro vás a telefonuje nám paní Eva z Plzně. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila nějakou krásnou písničku od vás, to Jindřičku Filipo, která slaví dneska narozeniny 54. A všechno nejlepší si přeji já, spolubydlící Roman a spolubydlící Dan. Všechno nejlepší naše milá Jindřiško. Děkuji vám za hrátí a písnička bych prosila i pro vás.
0: Děkujeme, zdravíme, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

Vyřídíme další mailový vzkaz. Pan Stanislav Rosa slaví 81. narozeniny. Všechno nejlepší a pevné zdraví přejí děti, vnoučata i pravnoučata a připojuje se manželka Vlasta. A je tady malý, ale důležitý vzkaz. Dědo, máme tě rádi a těšíme se na zítřejší oslavu. Farvá!

0: dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, zdravím. Zdravím všechny zaměstnance Rádio Plzeň, posluchače, a písničku, kterou jsme si vybrali, jsem ochotný nechat zahrát pro všechny postekováky, kde byla teď pouť v neděli, a pro všechny štítováky, kde byla taky pouť. Z Postekova pocházím a na Štítovky jsem se přiženil. Všechny zdravím a děkuju za zahrání.
0: Rádo se stalo, pane Jiří, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď se hlásí Klenčí pod Čerchovem a paní Anna. Dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům i vám. V rozhlase přeji hezký den. A Jirko, jestli posloucháš, tak děkuju za písničku. My jsme spolu chodili do třídy, jsme spolužáci a já jsem letos na srazu nebyla, protože mi nebylo dobře. Tak mu posílám písničku a měj se hezky a děkuju. Ahoj.
0: Paní Ano, naslyšenou.
1: A vám děkuji za zahrání a někdy naslyšenou.

Ještě budeme dneska hrát Abu v písničkách pro vás, a to pro babičku a dědu Václava a Zdenu Ouhrabkovi, jenom tak pro dobrou náladu a aby dobře zvládli to vedro. Písničku posílají vnoučata Lucka a Davídek.

Hostem Alex Minářové bude dneska po 13. hodině zpěvačka Helena Vondráčková a v Humoriádě bude po 16. hodině herečka Kateřina Macháčková. Já se s vámi loučím, přeji vám krásné odpoledne, příjemný poslech a zítra naslyšenou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Hasiči Plzeňského kraje vyjíždějí v těchto dnech častěji k požárům trávy a lesa. V Plzeňském kraji od skončení cenové regulace druhý týden zdražily pohonné hmoty. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo od antimonopolního úřadu pokutu, pořádalo akce bez tendru. Odpoledne bude jasno až polojasno a teploty do 39 stupňů. Příjemný poslech vám přeje Lenka Lupínková. V Plzeňském kraji platí ode dneška výstraha na zvýšené riziko požárů. Vydali ji meteorologové a platí do odvolání. Před rizikem a požárů varují i hasiči, potvrzuje jejich krajský mluvčí Petr Poncar.
2: Hasiči v Plzeňském kraji v těchto dnech evidují zvýšený počet zásahů souvisejících právě s počasím. Prosíme veřejnost o maximální opatrnost. Nerozdělávejte oheň ve volné přírodě, neodhazujte nedopalky cigaret z oken aut ani při procházkách a neparkujte vozidla na suché trávě. Stačí chvilka nepozornosti a z malého ohně se může stát rozsáhlý požár, který ohrozí přírodu, majetek i lidské životy.
1: Až do pátku taky platí výstraha meteorologů na vysoké teploty a velmi silnou zátěž teplem. V Plzeňském kraji od skončení cenové regulace druhý týden po sobě zdražily pohonné hmoty, výrazně víc nafta. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 42 korun a 32 haléřů. Před týdnem byl o 13 haléřů levnější. O 1 korunu a 68 haléřů na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 44 korun a 5 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, jsou nejlevnější pohonné hmoty v regionu v okrese Plzeň-Sever. Nejvíce zaplatí motoristé na Tachovsku. Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 až 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude jasno až polojasno, během večerních hodin začne oblačnosti od západu částečně přibývat. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, na horách 31 až 34 stupňů Celsia. Vát bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně místy mírný, jihozápadně až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biopředpověď je na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 mezi 110. a 105. kilometrem ve směru na Prahu opravují vozovku. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert. O to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvykla, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem televizní show Dzeň dobrý, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix českopolština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký, asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas. Je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou. Dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To byl takový orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám, během tohoto roku bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem jí oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono, že to teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: lásky schránila.
1: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
2: Dlouhou
1: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
2: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně se mu spravovala zip.
1: Opravdu jste mu spravovala zip?
2: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu, protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a po té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
1: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
2: Podíváte, to je fenomén, že?
1: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba
2: víte,
1: že je v programu?
2: Ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně Bořivojem, režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
1: Musela jste
2: a vtipná.
1: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
2: No jo, tím to vyvrcholilo.
1: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, vaše trochu vepředějíc,
2: ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
1: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
2: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát. Ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
1: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
0: sobotu na Zámkem světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo. Tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam

0: Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou tálie. Tálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum, muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříní nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu.

0: No tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Takže to vypadá, že Thálie se domů jen tak nepodívá.
0: No, doufám, že ji nerozbijou, protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
1: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá? Protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty...
0: Ne.
1: Více než 60 let vaší kariéry.
0: Ne.
1: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
0: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám, to musí jít slávy, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to... Na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, bylo, tak uvidíme, jak to bude dát.
1: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
0: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední O2 Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej... flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
1: Vrátit.
0: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
1: Že byste si ho půjčila teda.
0: Ano.
1: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste v hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano.
1: Původně.
0: Že...
1: Ne, ne, tady to co jste
0: to
1: poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, jsme, že to byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z Karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas a dlouhá léta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně, CDčko je tedy dvoj, CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, a natočili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálu, z filmu, jazzový melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgerald a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, které mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy. Jedna na konci roku ještě?
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Schátralou ubytovnu na Klatovském zimním stadionu přestavěli Klatovi na penzion. V Horšovském týně projektují nový povrch mezinárodní cyklostezky mezi centrem města a obcí Lasce. Stavební úřady loni řešily přes 5 000 černých staveb, většinu z nich nakonec dodatečně povolili. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne oblačnost přibývat, místy přehánky a bouřky a teploty do 40 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Lenka Lupinková. Klatovy dokončili rekonstrukci bývalé ubytovny na zimním stadionu. Za zhruba 22,5 milionu korun tam vznikl penzion se 17 dvoulůžkovými pokoji, apartmánem a přípravnou jídla. Objekt bude sloužit sportovcům i návštěvníkům města, říká místostarosta Klatov Václav Chroust z ODS.
2: Vzniklo ubytování, které je použitelné pro různé sportovní akce, kulturní akce. Město Klatovy jako vlastník objektu bude mít určitou prioritu obsazovat tyto prostory, ale chtěli bychom, aby pomohla i vlastní činnosti zimního stadionu, tak aby se tam dali dělat nejrůznější soustředění a tak dále.
0: Penzion je zároveň zahrnutý do krizového plánu města. V případě mimořádných událostí tak může sloužit i k dočasnému ubytování místních obyvatel. Horšovský Týn připravuje projekt závěrečného úseku sítě cyklostezek, který město propojí s místní částí Lasce. Radnice v posledních letech vybudovala přes 10 kilometrů cyklotras propojující centrum města s částmi Podhájí, Valdorf nebo Semošice a navazující na dálkovou mezinárodní cyklotrasu číslo 3 z Prahy do Řezna. Úsek do Lasců měří zhruba 1,5 km a s realizací se počítá v příštím roce, říká starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS.
3: Nové cyklostezky máme v podstatě téměř hotovo, akorát nám chybí zkvalitnění povrchu mezinárodní cyklostezky CT3 z Horšovského Týna směrem na Lasce. Ta se teď projektuje a dejme tomu, že bychom ji mohli realizovat příštím roce. A jinak okolí Horšovského Týna máme plně k dispozici pro cykloturisty.
0: Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5 000 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů. Zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, který by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Slovenská armáda čelí kritice kvůli úternímu požáru ve vojenském prostoru u Malacek. Starostové okolních obcí se ptají, proč vojáci cvičili s ostrou municí právě v době, kdy na západě Slovenska platilo vysoké nebezpečí požárů. Armáda odmítá, že by pochybila. Hasičům se plameny podařilo dostat pod kontrolu včera odpoledne. Sport. Na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu odcestuje celkem 52 českých atletů. Největší naději na medaili mají čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a výškař Jan Štefela. O šampionát naopak přijde český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška, který má poraněné stehno. Počasí. V noci bude zpočátku přechodní místy zvětšená oblačnost, během noci začne oblačnosti od západu ubývat na polojasno až skoro jasno. Nejnižší teploty 21 až 18 stupňů a to i na horách. Pád bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne oblačnosti přibývat a postupně se zejména v podvečerních a večerních hodinách místy objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, na Plzeňsku a Domažlicku ojediněle až 40, na horách 32 až 35 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr, odpoledne mírný západní až severozápadní, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď bude na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 110. a 105. kilometrem ve směru na Prahu opravují vozovku. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: už 14:05, je tady 30. červenec. A vězte, že právě v tento den roku 1419 proběhla první pražská defenestrace. Lid vedený knězem Janem Želivským podnikl útok na novoměstskou radnici. Přítomné končili, vyhodili z oken a ubili. Tak začala husitská revoluce. No já doufám, že dnes nikdo nikoho z okna vyhazovat nebude, zvláště když je ten dnešek také Mezinárodním dnem přátelství, vyhlášeným Radou OSN. A i další vysílání Českého rozhlasu Plzeň bude v podstatě mírumilovné. Krátce po 14:30 tedy zamíříme na hrad Kašperk, kde chystají novinku. Pokud hodláte udělat dobrý obchod, doporučuji váš inzerát zavolat do rozhlasového tržiště. No a seriál Co v učebnicích nebylo už za chvíli nabídne nevšední informace o želvách. Tak hezké, byť poněkud horké odpoledne, vážení.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hrad Kašperk bude mít v základním prohlídkovém okruhu už druhou audiovizuální projekci. Spustí v sobotu. Historii hradu návštěvníkům představí oživený Jan Lucemburský. Proč právě on? A jak na projekci reagovali návštěvníci při zkušebním provozu? To uslyšíte za chvíli v naší reportáži. Teď pro vás mám...
1: Tipy pro volný čas.
0: Čtvrteční pohádkové čtvrtky v Depo 2015 v Plzni nabízí dnes dětem divadelní představení o Palečkovi. Pohádka začíná v 16 hodin a zahraje ji divadlo Jitule a Dadule. Vstupné je dobrovolné. Rodinné kino u Matoušů v Plzni Bolevci dnes promítá v rámci filmového festivalu finále snímek Mumbo Jumbo. Animovaný dobrodružný film začíná v 19 hodin v útulné 101 let staré stodole. Nádvoří plzeňského Prazdroje večer rozezní česká rocková kapela Odyssea. Legendární hudební skupina hraje své písně už několik desetiletí a dnes v rámci léta v Prazdroji zahraje od 20 hodin. U branky ve Smetanových schodech v Plzni zazní od 17 hodin dechová hudba. Řízné vojenské pochody zahraje kapela 35. plzeňského pěšího pluku Folíňo. V rámci hodinového koncertu zazní nejen polky valčíky, ale i skladby modernějšího charakteru. Večer plný otázek, smíchu a týmového soustředění můžete zažít na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech. Takzvaný dobrokvíz tam začíná v 17 hodin a jeho výtěžek poputuje na charitativní účely. A Muzeum a galerie Severního Plzeňska pořádá akci Nostalgické letní kino. V arboretu u Nového Ambitu můžete shlédnout od 10:30 starý snímek Limonádový Joe a ne Koňská opera. Tolik tedy dnešní tipy. No a teď už je na řadě Robert Křesťan.

0: s Příbrami.
1: Je to prostě nádhera, ne?
0: Pan Lukáš Střebíče.
2: Projekce je nádherně udělaná a je to rozhodně zajímavé, je to zpestření celé prohlídky.
0: Reagují první návštěvníci tady na tu novinku.
3: Jsme na zřícenině, tak musíme trošku pozbudit fantazii příchozích a moderními technologiemi, pomoct trošku k ponaučení, k popularizaci.
0: To už vysvětluje kastelán hradu Václav Kůz.
3: A ještě teď v následujících dnech budeme dolazovat projekci obrazovou, která vlastně je vlevo od té pisty, protože tam se objevují obrázky, která nám namalovala velice šikovná malířka Marcela Procházková a nás napadlo, že bychom je mohli použít právě v této projekci. Takže ještě k tomu vzniknou takové dynamické prvky, plameny, pohybující se postavy a tak dále, aby to mělo ještě takový jako pohyb.
0: Z historií hradu nás tady tedy seznamuje Jan Lucemburský. Hrad přitom postavil jeho syn Karel IV.
3: Neradi bychom opomíjeli totiž význam Jana Lucemburského i pro rozvoj tehdejšího zlatohorního víru, který tady byl, protože už Jan Lucemburský udělal i Kašperským horám tehdejším v roce 1345 vůbec první znak a privilegia. A my jsme se rozhodli toho Jana trošku připomenout a zkusili jsme ho rozpovídat.
0: A kdo ho mluví?
3: Hlas mu propůjčil František Krojcván, herec spolku Kašpár. A opět tady máme to propojení spolek Kašpár a hrad Kašpér, které trvá už čtvrt století.
4: Zdejší doly přestanou vydávat tolik zlata a význam Kašperku bude postupně upadat.
0: Ta mimika je nádherná, on se na nás dívá, mrká. Je to opravdu jako kdyby před námi ožil Jan Lucemburský.
3: Velice technicky náročné, to je třeba říct. Na tom se podíleli mistři z firmy Metal Mechanics, kteří mimochodem stojí i za tou původní audiovizuální projekcí vzniku a zániku Rubené komnaty, kterou mimochodem pořád máme v západní věži, která vznikla už v roce 2012, jako jedna z prvních takovýchto projekcí v hradech u nás. A toto je druhá, která by měla vhodně doplnit ten základní komentovaný okruh. A je to jeden z takových jako střípků, který zase pomůže trošku edukaci a seznámení s historií tohoto královského hradu.
4: A právě vy se teď stáváte součástí jeho dalšího příběhu.
0: Projekce je zatím jen v testovacím režimu. Do plného provozu ji tady spustí teď v sobotu, tedy 1. srpna. Z Kašperku Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, prodáváme, kupujeme, vyměňujeme a hlavně právě teď otvíráme. A vy voláte na číslo 221 554 222 svoje inzeráty. Už je tady první, tak ho zdravím. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych měla na prodej, prosím vás, kuřata, brojlerský kuřata, 4 týdny staré na dokrmení, kdo by měl zájem. Jako druhou položku osobní autobus značky BMW X3, rok výroby 2005, je to turbodiesel, vše pak vysvětlím dopodrobna i výbavu případnému zájemci. A do třetice, jak se říká, 11-letého valacha, je takový puntíkatej, vypadá jako dalmatín, jako je pes, s osobním průkazem, koník je velice hodný a je vhodný i pro začátečníky, pod sedlem jezdí ve vozejku, do tahu třeba, kdo by chtěl i do práce, do lesa, je velice šikovný. Toť vše na plzeňský jih, telefonní číslo mobilní 602 941 722. Přeji hezký den, naslyšenou.
3: Naslyšenou, číslo zopakuji, jak je tady zvykem, 602 941 722 a teď už posloucháme dalšího. Dobrý den.
5: Dobrý den, já bych prodal kovovou miniaturu kuchyňského sporáku, včetně příslušenství 25 kusů k tomu. Za druhý, model ložnice a koupelny, nádherný kus, ten by byl jeden, a železné rošty 110x90 cm. A bylo by to na čísle 773 582 938 a je to doma Žlicko. Děkuju pěkně, hezký den.
3: Vám rovněž, číslo zní 773 582 938 a už
5: děkuju.
3: Je tam někdo další. Dobrý den.
6: Dobrý den. Prodám stavební míchačku na dvě kolečka Malty. Je to na Horažďovicku. Na telefon 725 89 4474. Děkuji.
3: Takže prodává se míchačka na čísle 725 894 474. Tak a další už je také na lince, tak mu hned dáme slovo. Dobrý den.
7: No dobrý den. Prodám cirkulárku s podavačem tovární výroby. Cena 5000. Na telefonu 732 547 480.
3: Ano, číslo tedy zní 732 547 480. Prodává se cirkulárka tovární výroby.
7: Ano.
3: Naschledanou.
7: Naschledanou.
3: Jdeme dál teď vy. Dobrý den.
8: Dobrý den. Prodám Citroen C3 po technické nově. Emise udělané dobře. Na čísle 606 230 424. Děkuji.
3: Pro případného zájemce opakuji číslo 606 230 424. A teď vy, dobrý den.
9: Dobrý den. Prodám plynové bomby na propan butanče a 30 kilo. Asi 3 kusy. Na číslo 728 769 678 roky ceny. Děkuji.
3: Není zač. I tady opakuji číslo 728 769 678 a další účastník tržiště. Dobrý den.
10: Dobrý den. Prodal bych nehavarované auto Opel Corsa k opravě nebo na náhradní díly. Rok výroby 2004 a technická do října. Děkuji.
3: A telefon.
10: Děkuji.
3: Potřebujeme telefon.
10: Jo, 728 016 817.
3: To je důležitá věc.
10: 728 016 817.
3: Už jsem to zapsal. Naschledanou.
10: Naschledanou.
3: A stručně poslední inzerát. Dobrý den. Tam okamžitě slubit rádio.
11: Dobrý den.
3: Rádio odsklumit nebo zavřít? No, tak nevím, jestli se tady ještě něčeho dočkáme, ale vypadá to, že asi ne, bohužel tady budu muset ten telefon utnout, protože asi to nemá technické řešení. Každopádně rozhlasové tržiště je tím pádem u svého konce, no ale budeme zase otvírat zítra odpoledne zhruba v tuhle dobu.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: odsoudit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu, ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Nafta v Česku dál zdražuje, za týden cena litru vzrostla o více než korunu a půl. Ve Strašicích na Rokycansku dokončují rekonstrukci střechy bytového domu. Škoda Sport Park v Plzně má nové víceúčelové zázemí. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne oblačnost přibývat, místy přehánky a bouřky a teploty do 40 stupňů. Zprávy připravila Lenka Lupínková. Hezké odpoledne. Nafta v Česku za týden zdražila o více než 1,5 koruny. Litr teď stojí v průměru 43 korun a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 vzrostla pomaleji, a to o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléřů za litr. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila 19. července. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. Ve Strašicích na Rokycansku dokončují kompletní opravu střechy obecního bytového domu. Součástí rekonstrukce za 5,5 milionu korun je i zateplení podkroví a nové inženýrské sítě obytných částí. Práce by měly být hotové do konce prázdnin, pokračuje starosta Strašic Jiří Jáners, ODS.
5: Revitalizace střechy na bytovém domě, který je ve vlastnictví obce, je několika milionová investice, která zahrnuje opravu krovů, výměnu střešní krytiny, rekonstrukci komínů, zateplení horního obytného podlaží a také rekonstrukci podstřešních římz.
4: V plzeňském Škoda Sport Parku je nový polifunkční kiosek. Nabízí celoroční zázemí pro sportovce a návštěvníky. V létě tam bude občerstvení a půjčovna sportovního náčiní. V zimě bude sloužit jako zázemí pro veřejné kluziště, kdy si lidé půjčí brusle a helmy. Pokračuje místostarostka druhého plzeňského obvodu Eva Trůková z ODS.
6: Nový pro rodiny s dětmi a hlavně pro sportovce máme polifunkční kiosek, který nabízí občerstvení, zázemí, nové toalety a hlavně venkovní sprchy. Plus je k tomu multifunkční hřiště. Kiosek jsme dávali doprostřed areálu, aby se nekřížili inlinisti, skejťáci a aby každý tady měl to svoje bezpečí.
4: Sportovci můžou využít i uzamykatelné skřínky. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks. Oznámil to premiér Péter Maďar. Zatím není jasné, kdy k tomu dojde. Podle serveru 24 by to mohlo být ještě dnes nebo v průběhu zítřka. Maďarská atomová elektrárna vyrábí téměř polovinu elektřiny v zemi. Podle premiéra Maďara to ale domácnosti ani firmy neohrozí.
0: Sport.
4: Česká cyklistka Barbora Bukovská je novou juniorskou mistrní Evropy v short tracku na horských kolech. Druhou Švýcarsku Huberovou porazila o 4 sekundy. 17-letá závodnice vylepšila ve Švýcarsku loňské stříbro.
0: Počasí.
4: V noci bude zpočátku přechodně místy zvětšená oblačnost, během noci začne oblačnost od západu ubývat na polojasno až skoro jasno. Nejnižší teploty 21 až 18 stupňů, a to i na horách. Vád bude slabý, proměnlivý vítr nebo bude klidno. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno. Později odpoledne začne oblačnost přibývat a postupně se, zejména v podvečerních a večerních hodinách, místy objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na Plzeňsku a Domažlicku ojediněl až 40, na horách 32 až 35 stupňů Celsia. Vád bude slabý proměnlivý vítr, odpoledne mírný západní až severozápadní, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď bude na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Mezi Stodem a Hradcem na Plzni jihu opravují vozovku a provoz je řízen kyvadlově. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Chladná plechovka s pivem nebo limonádou na rozpálené pláži je lákavá, ale pro vosul nebo včelu taky. Právě ošetření turistů po bodnutí hmyzem při pití nápojů patří letos na Hracholuské přehradě mezi nejčastější zásahy vodních záchranářů. Ti mají za sebou polovinu prázdninové nepřetržité služby. No a reportáž o nich uslyšíte tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po 15:30. No a možná už jste si zvykli, že také vysíláme zámecké léto. To znamená, že na vás čeká další zastávka na některém z českých zámků. Mářský vrch se do výšky 907 metrů nad mořem tyčí nedaleko Vimperka nad obcemi Svatá Máří a Štípkov. A tam vás zavedeme v seriálu Příběhy nejen šumavské, a to bude už za chvilku. Taky nadále zůstaňte s námi, hezké odpoledne a příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Na Šumavě a v Pošumaví můžeme vystoupat na mnoho rozhleden. Jsou dřevěné, kovové, zděné nebo kamenné a dá se říci, že co rozhledna, to originál. Jedna z nich je ale opravdu velmi výjimečná, a to nejen na Šumavě, ale v celém Česku. Součástí rozhledny je totiž kaple. A nebo je to opačně, že součástí kaple je rozhledna? Všechno vysvětlí Iva Kokešová a Jan Dvořák. Zavedou nás na rozhlednu Mářský vrch.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Mářský vrch se do výšky 907 metrů nad mořem tyčí nedaleko Vimperka nad obcemi Svatá Máří a Štítkov. A právě tudy procházel jednoho horkého letního dne před necelými 100 lety František Teplý, farář ve výslužbě, s knězem Janem Pátkem.
3: Vystoupali na vrchol kopce, který je na jedné straně úplně holý, protože se tu rozkládá kamenné moře. A jak tam stáli a rozhlíželi se, napadlo je, že by tu mohla stát rozhledna, ze které by se návštěvníci mohli rozhlížet do kraje.
2: A že byli oba služebníci boží a navíc František Teplý zkušenosti se stavbou svatostánku měl, řekli si, že by součástí rozhledny měla být kaple, kde by věřící našel duševní útěchu třeba před tím, než vystoupá vzhůru.
3: František Teplý byl velmi aktivním patriotem, ale nejen to. Narodil se v roce 1867 v selské rodině v Marčovicích nedaleko Volyně, kde dodnes stojí jeho rodná chalupa. Studoval v Českých Budějovicích na gymnáziu a poté v Klatovském semináři. Roku 1892 byl vysvěcen na kněze.
2: Až do roku 1909 působil jako farář v různých místech jižních Čech, ale ze zdravotních důvodů tuto činnost ukončil. Přijal místo v Jindřichohradeckém archívu, který vedl až do roku 1923. Poté přesídlil do Malenic, tedy na dohled od rodných Marčovic.
3: A právě tady na vlastní náklady nechal na konci 20. let minulého století vystavět dvě kaple v duchu románské stavby, tedy rotundy. Jedna stojí nad jeho rodnými Marčovicemi a ta druhá nad Malenicemi, kde bydlel až do své smrti, do roku 1945. Obě kaple jsou zasvěceny svatému Václavu.
2: Ale vraťme se do první poloviny 30. let, kdy František Teplý s knězem Janem Pátkem přišli na Mářském vrchu na nápad postavit zde rozhlednu z kaplí. A protože se řídili heslem Je třeba kout železo, dokud je žhavé, uspořádali sbírku a 26. července roku 1935 byl položen základní kámen jedinečné stavby pro turisty a věřící.
3: Za necelý rok poté, 24. května 1936, rozhledna i svatostánek byly vysvěceny a začaly sloužit turistům a věřícím. Rozhledna to není nijak velká, tyčí se do výšky pouhých 12 metrů a betonový ochoz pro návštěvníky je ve výšce 8 metrů. A protože od doby stavby rozhledny okolní stromy dost povyrostly, tak výhled do dálky je dnes možný v podstatě jen jedním směrem. Na severovýchod, do míst, kde se pod rozhlednou rozlévá kamenné moře.
2: Rozhledna je volně přístupná, a to včetně kaple svatého Václava. Ostatně komu jinému mohla být i tato kaple zasvěcena, když František Teplý nechal dvě předchozí kaple u Malenic a Marčovic věnovat stejnému svědci. A k rozhledně dojdete podél křížové cesty.
1: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla Macarena, vyloženě letní hit. Ovšem léto je také časem výletů a možnou inspiraci vám nabízíme pravidelně i v našem vysílání. Celé prázdniny můžete strávit s naším zámeckým létem plným zajímavostí o šlechtických sídlech. Průvodce nám dělá František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Kam až sahá místní historie?
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě. Máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Kdo to je a co dělá mnich?
1: Bojovník.
2: Ten, co je v kostele. Asi takový hnědej kabát.
3: Má přes hlavu šátek.
4: Člověk, který se modlí před Ježíše.
5: Že jde na nich?
6: Ten, kdo je na hradě a tam se modlí a musí ho hlídat stráže.
7: To je člověk, který hlídá kostel.
8: Třeba měch, jako by se tak jmenoval, jaký koblíšek.
6: Je v takový kapličce, kde se modlí a tam jsou stráže, aby k ním nikdo nevlez.
9: Měch může být třeba stráž.
10: Může to

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 15:37, posloucháte Český rozhlas Plzeň a je nejvyšší čas vyrazit k vodě. Na Hracholuské přehradě mají vodní záchranáři od začátku prázdnin plné ruce práce. V červenci zasahovali u 80 případů, podobně jako loni. Mnohem častěji než záchranu plavců, kteří přecení v extrémním horku své plavecké schopnosti, řeší alergické reakce po bodnutí hmyzem. Lidé totiž nevědomky vypíjí vosu nebo včelu ukrytou v plechovce s pitím.
1: Na hladině Hracholuské přehrady kličkují motorové čluny i desítky lidí na paddleboardech. Pláže jsou plné a řada návštěvníků míří do vody. Ne všichni si ale uvědomují, že pohyb v rušném provozu na vodě vyžaduje podobnou pozornost jako jízda na silnici.
2: Ale okolnosti těch lidí, proto vidět, že ten větší takhle, co tady jezdí, tak určitě neotočí na pětníku, rád si prostě pozor a počítá s tím předvídat drobet. No.
1: Říká pan Petr, který na Hracholuskou přehradu jezdí pravidelně na windsurfing. Doplňuje ho starší rekreant Ladislav Šus.
3: Tady jezdí jak motor. Člony vlastně tak prkna, tak parník, plavci do toho, takže tady docela jako je dost živo. Ne, že by lidi riskovali, to spíš ani ne, docela se vyhejbá a jsou ochotný, jako není problém.
1: Kromě tragického utonutí 17-letého mladíka na konci června nemuseli během prvního prázdninového měsíce vodní záchranáři k žádnému tonoucímu vyplouvat. Pokračuje mluvčí vodní záchranné služby Tomáš Kopáček.
4: Zatím ten počet výjezdů je velmi podobný jako v těch předchozích letech, velmi záleží na počasí, to nám přiláká velké množství rekreantů k vodě a ten počet výjezdů je aktuálně okolo 80.
1: Kromě nepozornosti nebo přecenění sil řeší vodní záchranáři na Hracholuskách v letošní sezóně i méně obvyklé zdravotní komplikace. Jednou z nich jsou alergické reakce po nechtěném spolknutí hmyzu z nápojů.
4: V tom předchozím týdnu, ale i v těch předchozích začátcích toho léta, tak velký počet těch výjezdů bylo způsobeno právě bodnutím hmyzem. Nejčastěji jsou to vosy nebo včely, které osoby vypíjí ve flašce nebo v nějaké právě plechovce, kde nemůžeme vidět, jestli se tam nějaký hmyz nachází. Jsou to alergické reakce, každá osoba na to zareaguje trošku jinak. V některých případech potom jsou velmi intenzivní a je potřeba potom podat nějaké léky ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou.
1: Vysoké letní teploty vodě lákají i lidi, kteří neumí dobře plavat. Při prudkém ochlazení rozpáleného těla v hluboké vodě pak riskují kolaps organismu.
4: Velké množství lidí se dostane do vody i přesto, že jsou neplavci, to znamená, ta velká teplota je láká k tomu se jít schladit. V takovém případě doporučujeme, aby vždycky šli ve skupině, aby se samozřejmě zdržovali pouze na té části vody, kde vystačí, kde by museli plavat. Současně s tím také doporučujeme, když se do té vody dostáváte osmělice, to znamená schladit si obličej, zátylek, tak aby vlastně ta reakce toho vysokého vyrovnání teplot pro to tělo nebyla vlastně stresová, to znamená, aby nedošlo například ke krátkému bezvědomí.
1: No a já jdu tady teď po levém břehu Hracholuské přehrady, je tady opravdu skladba veliká od motorových člunů, jachet, dětí na paddleboardu, windsurfing. Kluci, čau! Tady na přehradě koukám, teďkon tvoříte z bahna něco, co to bude?
5: My sbíráme jíl.
1: Při dálkovém plavání mezi plavidly záchranáři důrazně doporučují nosit reflexní plavecké bojky. Ty plavce nadlehčí při únavě a hlavně zaručí, že je nepřehlédnou ani projíždějící motorové lodě. Z Hracholuské přehrady Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych

0: No a teď si uděláme zase jeden takový malý výlet. Sušická stezka chutí, to je nová hra, kterou město připravilo na letošní prázdniny. Navazuje na síť pěších stezek a naučních tras s názvem Sušická pavučina, která letos slaví 15 let a je takovým malým gastroprůvodcem městem a okolím. Poznat Sušici všemi smysly se vypravila redaktorka Jitka Doubravová.
1: Stezka chutí je letošní nový projekt, který ještě není úplně doslova stezkou, která by byla někde značená, nebo která by vedla od bodu k bodu, ale je to propojení všech možných restaurací, kaváren, farmářů a dalších míst, kde můžete ochutnat něco dobrého a poznat tak Sušicko a Sušici všemi smysly, teda především chutí.
2: Popisuje vedoucí informačního centra města Sušice Dagmar Jíchová.
3: Mě tady zaujalo množství gastropodniků.
1: V počtu kaváren, cukráren a restaurací si myslím, že máme poměrně unikátní čísla. Každopádně do stezky chutí nejsou zapojena zatím všechna bystra, restaurace, kavárny a další gastropodniky. V současné době jich je 9, takže je třeba vždycky kouknout na webovou stránku projektu nebo se přijít zeptat k nám na informační centrum, které podniky do stezky zapojeny jsou.
2: Návštěvník tedy přijde sem do Ička.
1: Dostane herní list, který je na zadní straně letáku právě sušického gastra a pak už může vyrazit do jednoho z podniků, které jsou do stezky zapojeny a sbírat soutěžní razítka. To je vlastně poměrně jednoduchý proces, protože stačí, když si v podniku něco dáte a po zaplacení dostanete od obsluhy soutěžní razítko na herní list. Pokud vám chutná a chcete se do podniku vrátit znova, nemusíte být smutní, že byste razítko už nedostali. V současné době každý den můžete získat jedno razítko, takže když se druhý den budete chtít vrátit třeba na oběd do pivovaru, tak zase můžete.
2: Co se stane, když jich nazbírám všech 20?
1: Tak si můžete přijít na informační centrum pro tričko. Pokud jich máte 7, tak si můžete přijít pro hrneček s nápisem Já tu Sušici žeru.
2: Pro razítko si do zapojené sušické restaurace Perté přišla po zaplacení útraty i Mirka.
4: Já mám italskou kuchyni velice ráda a tenhle podnik mě vůbec nesklamal, spíše naopak.
2: Co říkáte na gastronomické zážitky na Sušicku?
4: Dá se říct, že tady máme opravdu barvitou nabídku restaurací a hostinců, takže super.
2: Kromě stezky chutí je možné v době letních prázdnin absolvovat také speciální komentovanou procházku s průvodcem, která kombinuje historii města s ochutnávkou místních specialit. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
0: Klavírista Jindřich Rosendorf ze Zušky Chválenická v Plzni získal 2 skvělá druhá místa na prestižní hudební soutěži v irském Dublinu. Brzy ho čeká další soutěž, tentokrát v Itálii. Právě on bude naším hostem zítra po 10. hodině a určitě se zeptáme i na to, jaké je to hrát na klavír klubovou hymnu na plném stadionu Viktorie Plzeň. To bude tedy zítra dopoledne, ale dnes už za chvíli po 16. hodině, jak je zvykem, humoriáda. Já k tomu ještě dodám, že dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka Kateřina Macháčková a to společně s Pavlem Kučerou a také společně s vámi, pokud se tedy zapojíte. No a Roman Stupka vám i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že v Pernarci na severním Plzeňsku se narodil v čísle popisném 1 pozdější rektor Pražské univerzity? Jmenoval se Frogner Vavřinec Chrysostomus a narodil se v roce 1751. V roce 1802 se stal rektorem Pražské univerzity a od roku 1807 byl opatem Tepelského kláštera. Sepsal mnoho vědeckých pojednání.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
2: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzeňském kraji platí od zítřka až do 6. srpna zákaz rozdělávání ohňů. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí podle odhadu statistiků vzrostla o 2%. Španělsko zrušilo národní stav nouze, platil kvůli rozsáhlým požárům bez mála týden. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne přibývat oblačnost, místy přehánky a bouřky a teploty do 40 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Lenka Lupínková. Plzeňský kraj vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů. Platit začne od dnešní půlnoci. Hejtmanství k tomu přistoupilo s ohledem na výstrahu meteorologů na vysoké riziko vzniku a šíření požárů a taky na žádost hasičů, uvedla mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
3: Až do 6. srpna platí zákaz rozdělávání ohňů, zákaz kouření, používání pyrotechnických výrobků, různých loučí, lampionů. Zákaz se vztahuje i na jízdy parních lokomotiv a motorových vozidel ve volné přírodě mimo pozemní komunikace. Také je zakázáno spotřebovávání vody ze zdrojů, které jsou určeny přímo pro hašení požárů.
2: Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%. Odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku podle něj stojí větší zahraniční vývoz než dovoz. Zaměstnanost meziročně stoupla skoro o 1%. Španělská vláda zrušila národní stav nouze zavedený kvůli lesním požárům. S ohledem na vlnu veder, která potrvá nejméně do neděle, ale vysoké riziko požárů dál trvá, oznámil to španělský premiér Pedro Sanchez. Podle místní televize TUV španělští hasiči dál pracují na uhašení asi 10 lesních požárů. Kromě toho bojují také se čtyřminovými. Kvůli nim úřady od středečního večera evakuovali přes 800 lidí.
1: Sport.
2: Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. V nominaci zveřejněné Českým svazem je i Barbora Sémanová, obhájkyně dvou titulů z předloňského šampionátu v Bělehradě. Tam získali medaile i Barbora Janičková a Daniel Kracík, kteří jsou také v nominaci. Evropský šampionát v Paříži začne zítra. Bazénové plavání je na programu od 10. srpna.
1: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne oblačnosti přibývat a postupně se zejména v podvečerních a večerních hodinách místy objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů na Plzeňsku a Domažlicku, ojediněle až 40, na horách 32 až 35 stupňů Celsia. Vád bude slabý proměnlivý vítr, odpoledne mírný západní až severozápadní, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer místy mírně a biopředpověď bude na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Horšovském Týně v ulici Jana Litrová srazilo auto chodce. Projděte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu. My vám v 16 hodin a téměř 4 minuty přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Jste
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
4: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
1: Humoriáda.

0: Tak tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslel, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no je no, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a protože jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu. Je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika. No a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam. A teď jsem se z toho vrátila, tam odsaď vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání, probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě jaksi, mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolení. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo? A v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo, mají, jenomže strýček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo? Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. on nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ale právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlená.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbůh ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál ti blíb? Šuškanda, šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec... Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte, to dítě je to strašná legrace, že jo? Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo? Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo? Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: Já vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil se přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc, pustlý. Že, nuže, tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mně jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako starý, protože vždycky byl takovej zdravý, stepilej muž. No ale on byl úžasný a my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Mila Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli dát.
5: Ano, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy. Jako, že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku? To no se právě. Tolerovalo?
5: Nebo... No ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, jo, a takhle. No, ale byly to nervy, jo, byly
0: to... To věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou
5: Polská
0: nervy.
5: Polská krev, to jsou jako emoce.
0: A přitom opereta, takový zábavný žánr, dalo
5: no, ne,
0: říct.
5: Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, to jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako by o hvězdách, že jo. Tam předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, no ona...
0: Magická.
5: Magická, no.
0: Dobře. Tak,
5: někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Neděli.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
5: I s tím byli. Jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne, no, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. století pomalu.
0: Ale prosím tě, od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus, tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Ne, měla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný. Ano. Ano. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem mnohých už... Léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, no, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, nemám ho ráda, straší tam, dobře. Ale do některých místností posedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
3: Krásný
4: my
3: den.
4: Taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře,
4: děkujeme.
3: Děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou... Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Uh-huh. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenuje.
4: No to bylo krásný.
8: Ano. Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: I když už je to hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl jsi tak mladý.
3: To jsem byl chlapeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Kristapan, to je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověče. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
9: tak,
10: z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokitce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci 8. jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte, položte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost, beru to, beru. To je hra ohromná.
10: Vážně?
9: To návali, to je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
9: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 500 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte rozum, podívejte.
10: Kde jsem to přestal, Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dám. Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já
9: no,
10: bych...
9: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych to měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala.
2: No já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Mm-hmm. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandový. No takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No. Aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Mm-hmm. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Mm-hmm. Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak je všechno propojeno.
2: Není to humorný.
1: Ne, jak je všechno propojeno, ta slavná jména, tvoje dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale Jana Wericha pouštíme. Anekdoty. No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony. Kde? No, u svatého ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malej chlapeček na

0: hadičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví.
1: Pochválen buď pan Ježíš Kristus.
0: Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho Gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí Žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
4: Komu asi, koho žádá o ruku?
3: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B. Ano. Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je další hlasovačka.
4: Tak, jo, tak to je napínavý.
3: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor ano. Mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 01 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte jí krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Haló. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal ano. Posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych sem chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně, ano. Honzo.
5: Děkujeme pěkně za tip.
3: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Uh-huh.
6: Dobrý odpoledne, zdravím pana Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
6: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
6: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: kdo koho bude
5: uslyšíme.
3: Žádat o horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, haló, už vás slyšíme.
7: Tady Karlovy Vary Kolonáda, Ačko,
5: je.
7: Prosím.
3: Kolonáda volí Ačko, no. Děkujeme.
5: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových Varů, je.
5: No, byť, no, tak.
3: Jela by do lázní.
5: No, pojedu no. Do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No prosím, tak za Františkem možná.
5: Ano.
3: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
3: My vám děkujeme krásně.
5: Děkujeme za tip. A Uršulku, no ta teda.
3: Děkujeme taky.
8: Moc.
3: Uršulka je lákadlem.
5: No.
3: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
5: Opravdu.
3: Žádost o ruku začíná právě teď.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
10: Ale.
9: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
10: No, to myslíte, že mám holku, která cí kalendář? O co, že ji žádáte?
9: O ruku, prosím.
10: No, a co já s tím mám společnýho?
9: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
10: No to aspoň doufám.
9: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
10: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
9: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
10: Jo.
9: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
10: Je to možný? No tak to je jiná. Posaďte se. Mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
9: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
10: Abych rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
9: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, s vaší slečnou dcerou.
10: Jako s Máňou, víš?
9: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
10: Aha.
9: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
10: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
9: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
9: Je, 2 děti?
10: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
9: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to začala žádost o ruku.
5: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
3: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
5: Než a maminka. Tak dále.
3: No, prostě naši kolegové,
5: nebudeme toho šťourat.
3: Naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Klukova.
5: Byli báječní.
3: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta
5: ano,
3: jména
5: ano,
3: se
5: ano.
3: Pletou no, v tom horku.
5: Ale já jsem si ji taky hrála.
3: Jo, tak bezvadně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
5: A nebo B.
3: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády, poslechneme si i další posluchače, komu přidají své hlasy. Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Líra s Uršilou Klukovou, anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka, zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a tipuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře,
3: ano,
1: takže
3: děkujeme
1: Bčko,
3: moc.
1: Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na telefonu?
4: A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: Jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli, jste postupně, jste připraven na lince, tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu, vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Dcery Máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo, a jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Táto, co to tady povídáš? A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mi klid.
6: Já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
8: To zas prr. To prr, Máňa si ty 2 roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
6: Já, nezlobte se, dobrý den, to totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
7: Počkejte, nechoďte nikam, človíčku, pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině, Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na ocet, ale vám by se určitě líbila.
5: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
7: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
1: Tak tolik návštěva Prýmá rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou poentu.
1: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšení.
3: Ano, krásné.
1: Kateřina Macháčková byla
3: svěží
1: naším
3: léto.
1: Hostem.
3: Ano. Mějte se moc krásně.
1: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Plzni vznikne nové nízkoprahové denní centrum pro ženy. Zájemci se stále můžou hlásit na některé univerzity. V Česku chybí lék na rakovinu prsu. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Později odpoledne začne přibývat oblačnost, místy přehánky a bouřky, teploty do 40 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Lenka Lupinková. Plzeň chce do konce léta zahájit stavbu nízkoprahového denního centra pro ženy v Cukrovarské ulici. Centrum bude sloužit klientkám bezdomova, kterým bude poskytovat sociální poradenství a pomoc se začleňováním do společnosti, pokračuje radní pro oblast bytovou Světlana Budková, zvolená za hnutí STAN.
4: To bude kompletně nová budova, bude v Cukrovarský, tam, kde je humanitární výdejna potravin. Nízkoprahový centrum slouží lidem, kterým nemají bydlení. A tohle je unikát, samozřejmě nízkoprahový centrum tady v Plzni máme, a tohle je unikát v České republice, protože bude konkrétně jenom pro ženy.
3: Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama a lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých škol je možné se hlásit do konce července. Jiné poslední možnosti podání přihlášek prodlužují až do září. Možnosti na Západočeské univerzitě v Plzni přibližuje mluvčí Andrá Čandová.
5: Na Západočeské univerzitě je ještě možné se přihlásit třeba na elektrotechniku, strojírenství, kybernetiku, podnikovou ekonomiku nebo historii či mezinárodní vztahy. Zbývají nám poslední desítky míst. Podmínky pro přijetí jsou stejné jako v prvním kole přijímacího řízení. Někde je potřeba vykonat přijímací nebo srovnávací zkoušky, jinde doložit prospěch.
3: V Česku chybí léky pro ženy po operaci rakoviny prsu s účinnou látkou tamoxifen. Používá se na odstranění možných zbytků nádorových buněk. Státní ústav pro kontrolu léčiv zajistil náhradní dodávku asi tisícovky balení. Ročně se u nás ale spotřebuje asi 40 tisíc krabiček tohoto léku. Pro zhruba 10% pacientek je přitom podle onkologů nenahraditelný. Ženy, které ho nemůžou sehnat, by se měly co nejdříve poradit se svým onkologem. V Rakousku se ve středu při jízdě v bikeparku vážně zranil 13-letý Čech, když v těžkém úseku narazil se svým sjezdovým kolem do stromu. Dnes o tom informovala agentura APA, podle které chlapce transportovala do nemocnice helikoptéra. Rozsah zranění agentura neupřesnila.
0: Sport.
3: Už zítra začíná mistrovství Evropy ve veslování. V italském Varese se představí 6 českých posádek. Hlavními medailovými adepty budou Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou. Ty v letošní sezóně ovládly světový pohár na dvojce bez kormedalnice.
0: Počasí.
3: V noci bude zpočátku přechodně místy zvětšená oblačnost, během noci začne oblačnosti od západu ubývat na polojasno až skoro jasno. Nejnižší teploty 21 až 18 stupňů, a to i na horách. Vát bude slabý proměnlivý vítr, nebo bude klidno. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne oblačnosti přibývat a postupně se zejména v podvečerních a večerních hodinách místy objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, na Plzeňsku a doma Teplicku ojediněle až 40, na horách 32 až 35 stupňů Celsia. Vád bude slabý proměnlivý vítr, odpoledne mírný západní až severozápadní, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď bude na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Mezi Stodem a Hradcem na Plzníhu opravují vozovku a provoz je řízen kyvadlově. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Příjemně vychlazené pití z plechovky u vody zní v tomhle horku skvěle. Dokážeme si to asi všichni živě představit, jenže na Hracholuské přehradě se z toho stává nebezpečná past. Vodní záchranáři totiž čím dál častěji ošetřují lidi, kteří s lokem nápoje nechtěně spolknou i vosu. V reportáži se dozvíte víc. No a v této hodině nahlédneme kromě jiného také do Kraslic, kde se stala historická věc. Poprvé se do čela tamní výjezdové stanice hasičů postavila žena, Jana Třísko. Dá se vůbec ve výhradně mužském kolektivu vybudovat přirozený respekt? Dozvíte se.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
6: Vše probereme v příštích minutách, včetně počasí. Po Heleně Modráčkové shrneme dnešní hlavní události. Ondřej Kapic přeje dobrý den.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Lenka Lupínková.
2: Pěkné odpoledne. Hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan na žádost hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje vyhlásil od pátku 31. července do čtvrtka 6. srpna mimořádná protipožární opatření pro celé území kraje. Důvodem jsou vysoké teploty, dlouhodobé sucho a zvýšené riziko vzniku lesních i dalších požárů ve volné přírodě. Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru bude zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, používat pyrotechniku, lampiony štěstí nebo pochodně. Omezení se vztahují také na jízdu motorových vozidel mimo pozemní komunikace ve volné přírodě a za stanovených podmínek i na provoz parních lokomotiv. Zvláštní pravidla budou po dobu platnosti opatření platit také pro sklizeň obilovin, pícnin a slámy. Hradka Šperk testuje novou audiovizuální projekci. Stane se součástí základního prohlídkového okruhu a návštěvníci ji uvidí v prostorách Purkrabství. Historii hradu jim tam představí jedna významná historická osobnost, oživený Jan Lucemburský, říká kastelán Václav Kous.
3: Jsme na zřícenině, musíme trošku pozbudit fantazii příchozích a moderními technologiemi pomoct k ponaučení, k popularizaci.
2: Více se dozvíte v reportáži už za několik minut. V Plzeňském kraji od skončení cenové regulace druhý týden po sobě zdražily pohonné hmoty, výrazně víc nafta. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 42 korun a 32 haléřů. Před týdnem byl o 13 haléřů levnější. O 1 korunu a 68 haléřů na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 44 korun a 5 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, jsou nejlevnější pohonné hmoty v regionu v okrese Plzeň Sever. Nejvíc platí motoristé na Tachovsku. Vodní záchranáři na Hracholovské přehradě zasahovali od začátku prázdnin už u 80 případů, podobně jako loni. Podle mluvčího vodní záchranné služby Českého červeného kříže Tomáše Kopáčka ale letos mnohem častěji řeší alergické reakce po bodnutí hmyzem. Lidé totiž nevědomky vypijí bosu nebo včelu ukrytou v plechovce s pitím. Tradičně také vyjíždějí k záchraně plavců, kteří přecení v extrémním horku své plavecké schopnosti.
4: Doporučujeme, když se do té vody dostáváte, osmělice, to znamená schladit si obličej, zátylek, tak aby vlastně ta reakce toho vysokého vyrovnání teplot pro to tělo nebyla vlastně stresová, to znamená, aby nedošlo například ke krátkému bezvědomí.
2: K tématu se vrátíme zhruba za půl hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Krátce před čtvrt na šest zamíříme po vlnách Českého rozhlasu Plzeň na Hrad Kašperk, který testuje novou audiovizuální projekci. Stane se součástí základního prohlídkového okruhu a návštěvníci ji uvidí v prostorách Purkrabství. Historii hradu jim tam představí jedna významná historická osobnost, oživený Jan Lucemburský.
1: Kašperské hory, kdysi Reichenstein.
2: Do naprosté tmy se nám tady právě rozářila a oživla bysta Jana Lucemburského.
3: No to jsem ještě nezažil vůbec, tak něco takového, to je fakt fantazie, no.
2: Projekci tady sledoval i Honza z Příbrami.
3: Je to prostě nádhera, no.
2: Pan Lukáš Střebíče.
4: Projekce je nádherně udělaná a je to rozhodně zajímavé, je to zpestření celé prohlídky.
2: Reagují první návštěvníci tady na tu novinku.
5: Jsme na zřícenině, tak musíme trošku pozbudit fantazii příchozích a moderními technologiemi pomoct k popularizaci.
2: To už vysvětluje kastelán hradu Václav Kůz.
5: A ještě teď v následujících dnech budeme dolazovat projekci obrazovou, která vlastně je vlevo od té bysty, protože tam se objevují obrázky, takže ještě k tomu vzniknou takové dynamické prvky, plameny, pohybující se postavy a tak dále, aby to mělo ještě takový jako pohyb.
2: S historií hradu nás tady seznamuje Jan Lucemburský. Hrad přitom postavil jeho syn Karel IV.
5: Neradi bychom opomíjeli totiž význam Jana Lucemburského i pro rozvoj tehdejšího zlatohorního víru, který tady byl, protože už Jan Lucemburský udělal i Kašperským horám vůbec první znak a privilegia.
2: A kdo ho mluví?
5: František Kreuzmann, herec spolku Kašpár.
6: Zdejší doly přestanou vydávat tolik zlata.
2: Ta mimika je nádherná, on se na nás dívá.
5: Velice technicky náročné, to je třeba říct. Na tom se podíleli mistři z firmy Metamechanics, kteří mimochodem stojí i za tou původní audiovizuální projekcí, která vznikla už v roce 2012. A toto je druhá. A je to jeden z takových jako střípků, který zase pomůže trošku edukaci a seznámení s historií tohoto královského hradu.
6: A právě vy se teď stáváte součástí jeho dalšího příběhu.
2: Projekce je zatím jen v testovacím režimu. Do plného provozu ji tady spustí teď v sobotu, tedy 1. srpna. Z Kašperku Jitka Englová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Posloucháte čtvrteční den v kraji s datem 30. července. Česko svírá druhá extrémní vlna veder a meteorologové varují, že rekordní čtyřicítky mohou ohrozit nejen zdraví, ale i infrastrukturu. Jak to bude přesně s počasím zítra v Plzeňském kraji, to nás bude zajímat už za pár minut.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Znáš

0: Za 5,5 minuty bude 5:30.
1: Počasí.
0: Po telefonu už vítám meteoroložku Petru Polívkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Je vysoká pravděpodobnost, že letošní prázdniny přinesou zítra na teploměrech opět 40 stupňů Celsia?
2: Úplně se to vyloučit nedá, já bych sázela, že bude, ale uvidíme. Většinou se ty teploty zítra budou pohybovat mezi 36 až 39 stupni, ale odvažuju si říct, že na Plzeňsku a Domažecku může klidně být až 40 stupňů.
0: Tak, ale když to naše povídání vezmeme po pořádku, teď aspoň víme, na co se zítra připravit, co dnešní noc bude tropická?
2: Ano, může být tropická, ty teploty se budou pohybovat mezi 21 až 18 stupňů Celsia, takže někde kolem těch 20 stupňů. A té oblačnosti nebude mnoho, bude skoro jasno až polojasno, i když během později večer bude od západu přechodně oblačnosti přibývat, ale zase kránu jí bude ubývat, proto ty teploty zůstanou taky trošku vyšší a bude nám foukat i slabý proměnlivý vítr o rychlostech do 3 metrů za vteřinu.
0: Já vím, že v průběhu týdne jste říkali, že v pátek by mohly přijít nějaké bouřky nebo přehánky. Platí to stále?
2: Platí to stále. V těch večerních nebo podvečerních hodinách tam by se měly místy objevit přehánky nebo i bouřky. Jinak bude v těch ranních dopoledních hodinách bude spíše méně oblačnosti, skoro jasno až polojasno a později odpoledne začne oblačnosti přibývat a postupně zejména v těch podvečerních a večerních hodinách, které očekáváme místy přehánky nebo i bouřky. A když jsem se zmínila, teploty do 40 stupňů Celsia na horách tam kolem 33 a ještě doplnění vítr, ten by měl být slabý proměnlivý odpoledne mírný západně až severozápadně o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu.
0: Ty bouřky nebudou nějak zásadně kruté, když to řeknu, budou to ty klasické bouřky bez krup?
2: Nedají se vyloučit spíše nárazy větru, že by se mohly objevit spíše na tom severozápadě. Ta větší pravděpodobnost je v Karlovarském kraji tedy, ale nedají se vyloučit ani v tom plzeňském.
0: Děkuji. Máme aspoň jasnou představu, jak bude vypadat poslední červencový den. Tolik meteoroložka Petra Polívková. Děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Jennifer Rush. Bylo půl šesté, posloucháte Český rozhlas Plzeň. V Karlovarském kraji se poprvé do čela výjezdové stanice hasičského záchranného sboru postavila žena. Velitelkou stanice v Krasilicích je Jana Třísková. U hasičů začínala jako operátorka tísňové linky. Právě tam získala pevné nervy i zkušenosti s krizovou komunikací. A právě ona byla dnešním dopoledním hostem Radima Jehlíka.
1: Dá se říct, že vám zkušenosti z toho operačního střediska nějak pomáhají teď v roli té velitelky?
2: Určitě, určitě jo. No. Jako je to takový, že mám aspoň utříděný to, co jsme jako z toho pohledu operačního střediska, tak vím, nebo myslím si, že vím, co by jak mělo být a spoustu těch věcí, co třeba ty výjezdoví kluci úplně neví, tak to vím zase já, nebo si myslím, že to vím, takže jim to říkám a na tom se pak vždycky dohodneme, co a jak. Takže si myslím, že jo, že mi to pomáhá hodně.
1: Když vyrážíte k zásahu, co je nejvíc stresující, náročné? Asi se dostaneme k dopravním nehodám a dětem.
2: Vždycky je to o tom, když kluci přijedou k dopravním nehodám a když jsou tam děti, tak to rozhodně, no. Tam si myslím, že to vždycky je pro ně nejvíc stresující.
1: Vám někdo pomáhá po té psychické stránce?
2: Máme psychologa vlastně hasičského záchranného sboru našeho, takže vždycky je tam nějaká ta intervence po těchto zásazích.
1: Úplně by vám prý nevonil odchyt hadů, protože máte fobii. Stává se, že hasiči se občas setkají se situací, která je, řekněme, mimo jejich komfortní zónu. Ať jsou to právě tihle hadi nebo něco dalšího.
2: Já si myslím, že určitě, no. A myslím si, že i spousta kluků se bojí hadů, takže když potom jedou k zásahu s odchytem toho hada, tak si myslím, že to pro ně není úplně jako příjemný, takže si myslím, že i takovýhle situace se stávají, no.

0: zviditelňuje, ji nevidí. Co byste měli zviditelnit?
1: Kolik toho je, jako celkově, kolik toho je. Ty kluci musí být fyzicky připravený, mají spoustu učení. Jo. Je to o tom, že po každém zásahu přijdou, musí se zase něco učit, jako kolikrát se ani nejsou schopní najíst, protože těch zásahů je třeba 2-3 na jednou a z jednoho přejíždí na druhé. Je obrovská poklona fakt před všema hasičema, protože jsou to fakt borci.
2: Celý rozhovor s velitelkou stanice hasičského záchranného sboru v Kraslicích Janou Třískovou si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
2: Chladná plechovka s pivem nebo limonádou na rozpálené pláži je sice lákavá, ale pro vosu nebo včelu také. Právě ošetření turistů po bodnutí hmyzem při pití nápojů patří letos na Hracholuské přehradě mezi nejčastější zásahy vodních záchranářů. Ti mají za sebou polovinu prázdninové nepřetržité služby. Detaily přineseme už za chvíli.

0: Půl šesté, 7,5 minuty, tady je Český rozhlas Plzeň. Vodní záchranáři na Hrachaluské přehradě zasahovali od začátku prázdnin už o 80 případů, podobně jako v loňském roce. Mnohem častěji než záchranu plavců, kteří přecení v extrémním horku své plavecké schopnosti, řeší alergické reakce po bodnutí hmyzem. Lidé totiž nevědomky vypijí vosu nebo včelu ukrytou v plechovce s pitím.
1: Na hladině Hrachaluské přehrady kličkují motorové čluny, i desítky lidí na paddleboardech. Pláže jsou

0: Úplné a řada návštěvníků míří do vody. Ne všichni si ale uvědomují, že pohyb v rušném provozu na vodě vyžaduje podobnou pozornost jako jízda na silnici.
1: Ale okolnosti těch lidí, proto vidět, že ten větší takhle to tady jezdí, tak určitě neotočí na pětníku, rád si prostě pozor a počítá s tím předvídat drobet. No.
0: Říká pan Petr, který na Hracholuskou přehradu jezdí pravidelně na windsurfing. Doplňuje ho starší rekreant Ladislav Šus.
2: Tady jezdí jak motorový člony, vlastně tak prkna, tak parník, plavci do toho, takže tady docela jako je dost živo. Ne, že by lidi riskovali, to spíš ani ne, to celé se vyhejbá a jsou ochotný, jako není problém.
0: Kromě tragického utonutí 17-letého mladíka na konci června nemuseli během prvního prázdninového měsíce vodní záchranáři k žádnému tonoucímu vyplouvat. Pokračuje mluvčí vodní záchranné služby Tomáš Kopáček.
3: Zatím ten počet výjezdů je velmi podobný jako v těch předchozích letech, velmi záleží na počasí, to nám přiláká velké množství rekreantů k vodě a ten počet výjezdů je aktuálně okolo 80.
0: Kromě nepozornosti nebo přecenění sil řeší vodní záchranáři na Hracholuskách v letošní sezóně i méně obvyklé zdravotní komplikace. Jednou z nich jsou alergické reakce po nechtěném spolknutí hmyzu z nápojů.
3: V tom předchozím týdnu, ale i v těch předchozích začátcích toho léta, tak velký počet těch výjezdů bylo způsobeno právě bodnutím hmyzem. Nejčastěji jsou to vosy nebo včely, které osoby vypijí ve flašce nebo v nějaké právě plechovce, kde nemůžeme vidět, jestli se tam nějaký hmyz nachází. Jsou to alergické reakce, každá osoba na to zareaguje trošku jinak. V některých případech potom jsou velmi intenzivní a je potřeba potom podat nějaké léky ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou.
0: Vysoké letní teploty vodě lákají i lidi, kteří neumí dobře plavat. Při prudkém ochlazení rozpáleného těla v hluboké vodě pak riskují kolaps organismu.
3: Velké množství lidí se dostane do vody i přesto, že jsou neplavci, to znamená, ta velká teplota je láká k tomu se jít schladit. V takovém případě doporučujeme, aby vždycky šli ve skupině, aby se samozřejmě zdržovali pouze na té části vody, kde vystačí, kde by museli plavat. Současně s tím také doporučujeme, když se do té vody dostáváte, osmělice, to znamená schladit obličej, zátylek, tak aby vlastně ta reakce toho vysokého vyrovnání teplot pro to tělo nebyla vlastně stresová, to znamená, aby nedošlo například ke krátkému bezvědomí.
0: Při dálkovém plavání mezi plavidly záchranáři důrazně doporučují nosit reflexní plavecké bojky. Ty plavce nadlehčí při únavě a hlavně zaručí, že je nepřehlédnou ani projíždějící motorové lodě. Z Hracholuské přehrady Pavel Hala, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Za minutu bude 6:15. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, zpravodajský magazín Den v kraji. V Domažlicích chystají velké novinky pro mladé fotbalisty, kteří teď musí za tréninky dojíždět do okolních vesnic. Podrobnosti o plánované stavbě za více než 13 milionů korun zjišťoval náš regionální stopař Jiří Trnka, který se už za chvíli přihlásí do našeho vysílání.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Přesně tak. Doma vždycký fotbal zažívá obrovský boom a zájem dětí o Kopanou neustále roste. Místní klub ale naráží na zásadní problém. Chybějí mu tréninkové plochy. To by se ale mělo brzy změnit díky plánované výstavbě přímo u zimního stadionu. Co o tom ví náš regionální stopař Jiří Trnka? Dobré odpoledne.
2: Ví o tom hodně. Dobré odpoledne, děti z místní domažlické Jiskry teď musí na tréninky jezdit do Újezda nebo Klenčí, protože domácí kapacity ty už zkrátka nestačí. Radnice proto schválila zásadní smlouvu s klubem a podají společnou žádost o dotaci k fotbalové asociaci. Nové tréninkové hřiště má vyjít na víc než 13,5 milionu korun.
0: Regionální stopař.
1: Tak a jak velké to hřiště vlastně bude a počítá se tam i s mistrovskými zápasy dospělých?
2: Přesně od branky k brance, ale hřiště bude mít rozměry 100 na 45 metrů, takže pro oficiální utkání dospělých určené nebude. Poslouží primárně jako tréninkové zázemí pro mládežnické týmy. Město získání dotace přispěje minimálně 20% a radní navíc do budoucna nevylučují přikoupení sousedních pozemků a další rozšiřování celého areálu.
1: My se o tom povídáme, jako kdyby to bylo už 100% jisté, ale co když fotbalová asociace tu dotaci nakonec neschválí?
2: Starosta Stanislav Antoš za KDU ČSL se nechal slyšet, že je hřiště pro město prioritou a v nejhorším případě ho vybudují čistě z městského rozpočtu.
1: Tak to je dobrá zpráva na závěr. O plánované stavbě nového fotbalového hřiště pro mládež v Domažlicích přinesl aktuální zpravodajský střípek Jiří Trnka. Jiří, děkuji a sportu zdar.
2: Tolik střípky a naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Za 4 minuty bude 18 hodin, zítra se v našem vysílání zamíříme na současná vedra a nabídneme návod, jak je zvládnout v pohodě a bezpečí. Náš reportér Pavel Hala totiž vyrazí omrknout atmosféru přímo na koupaliště v Rokycanech. Kromě toho vás pozveme na večer pro klášter Chotěšov do tamního nově zrekonstruovaného sálu a navnadíme vás i na tradiční železnorudské slavnosti. Ty se konají už po 26. a patří vůbec k největším letním akcím u nás v regionu. Ovšem vás budeme informovat. Pěkný večer, teď přeje Ondřej Kapic. No a zítra v 17 u dalšího dne v regionu se těším na slyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hasiče v kraji zaměstnávají časté požáry ve volné přírodě. Hejtmanství vyhlásilo zákaz rozdělávání ohňů. Domažlická nemocnice do října postaví parkoviště pro zaměstnance. Ve Španělsku i ve Francii se na většině míst daří dostat požáry pod kontrolu. Zhoršující situaci naopak hlásí jižní oblasti Řecka. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne přibývat oblačnost, místy přehánky a bouřky a teploty do 40 stupňů. Pěkný večer vám přeje Lenka Lupínková. Hasiči v Plzeňském kraji dnes evidují už 9 požárů ve volné přírodě. Vyjížděli třeba k požáru lesa do Kaliště na Klatovsku, do Hradiště na hranici Plzeňského a Jihočeského kraje, kde navíc hořelo i pole a traktor. A požár pole hlasili i u Vochova na severním Plzeňsku. I na žádost hasičů a vzhledem k výstrahám meteorologů na riziko vzniku a šíření požáru vyhlásil Plzeňský kraj řadu opatření, mimo jiné zákaz rozdělávání ohňů, používání pyrotechniky nebo spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů. Opatření platí od dnešní půlnoci do 6. srpna a celé znění je na webu krizového portálu Plzeňského kraje. Novou parkovací plochu pro zaměstnance, která odlehčí často přeplněnému hlavnímu parkovišti, začala v červenci stavět domažlická nemocnice. Do října za 2,5 milionu korun postaví parkovací plochu zhruba pro 80 aut. Určená bude výhradně zaměstnancům a partnerům nemocnice, řekl mluvčí krajského zdravotnického zařízení Jiří Kokoška. Před domažlickou nemocnicí se 177 lůžky a zhruba 380 zaměstnanci je přes 160 parkovacích míst. Nově jich bude zhruba 250. Plocha bude z větší části ze zatravňovací dlažby, aby byla zachována plocha pro vsakování vody. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5000 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav, informoval o tom premiér Pedro Sanchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požárů potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departementu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
2: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalista Pavel Juroška ze Slovácka dostal za vyloučení v utkání úvodního ligového kola na Slávii trest na 3 soutěžní zápasy. Jedno utkání si nezahraje slávista Mikuláš Konečný za to, že v nastavení za stavu 5-1 také tvrdě fauloval soupeře a dostal červenou kartu. Jeden zápas nucině vynechá i obránce Artisu Brno Dominik Preisler, který byl vyloučen při domácí porážce 2-4 s Mladou Boleslaví. O trestech informovala Ligová fotbalová asociace.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno, později večer bude od západu přechodně oblačnosti přibývat. Nejnižší teploty 21 až 18 stupňů Celsia, a to i na horách. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno. Později odpoledne začne oblačnosti přibývat a postupně se, zejména v podvečerních a večerních hodinách, místy objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, na Plzeňsku a Domažlicku ojediněle až 40, na horách 32 až 35 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr. Odpoledne mírný západní až severozápadní. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé, aby ho předpověď na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 112. kilometru ve směru na Rozvadu stojí porouchané auto. Projíždějte tímto místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muzika.

Jak spustí kapela písničku Muzikanti pojďte hrát, všichni si je rádi zaspíváme a víme, že je od Václava Bláhy. Vážení přátelé, vítám vás všechny u dnešního pořadu Muziky muziky, který bude samozřejmě věnován rodáku z Křečova u Manětína, trumpetistovi a zpěvákovi Václavu Bláhovi. Jeho táta měl malé hospodářství, ale i hostinec, ve kterém často vyhrával svým štamgastům. V této činnosti mu občas pomáhali i jeho dva synové Václav a Rudolf, kteří byli samouky na trumpetu a trombon. Po škole se Václav vyučil tesařem a než se nadál, povolali ho na vojnu. Dostal se k hudbě 18. pěšího pluku v Plzni. Zde načerpal takových hudebních zkušeností, ať hráčských nebo skladatelských, že byl do hudebního života dostatečně vybaven. Po vojně hrál ještě několik let ve venkovské kapele, kterou vedl pan Dorf, který měl přezdívku Táta.

V roce 1925 jako 24-letý mladík odjel na zkušenou do Prahy. Začal hrát v prostém biografu v Holešovicích a pomalu postupoval přes kino Pasáž, kavárnu na Václavském náměstí, až povýšil do luxusní vinárny Tokajský sklípek na Národní třídě. To vše jako trumpetista. Jeho hry si všimli kolegové, se kterými hrál a kteří věděli, že slavný R.A. Dvorský hledá trumpetistu za Karla Vacka. Pan Dvorský si ho přišel poslechnout a tak se mu zalíbil, že ho ihned angažoval do svého Melody Boys. To bylo v roce 1933.

Melody Boys hráli v Praze ve vyhlášeném Lucerna baru, v létě účinkovali v Karlových Varech v hotelu Richmond, pravidelně natáčeli v rozhlase a gramofonové desky. Takže vidíte, že jako muzikant měl práce až nad hlavu. Přesto si našel nějakou chvilku na psaní svých písní. V roce 1933 napsal svou první skladbu, a to polku Moje zlatá Annie. Poté následovali například Růženka, Jetelíček u vody, Čočovička, Do kolečka do kola, Muzikanti pojďte hrát, Sukinka, Tuláček a další. Většinu svých písní nahrál na gramofonové desky v letech 1933 až 1947 u R.A. Dvorského. Mnoho z nich získalo okamžitě velkou popularitu. Pánové, a my si teď poslechneme písničku, která začíná slovy Včera jsem tě čekala,

Po druhé světové válce si založil svůj orchestr, se kterým hrál v pražském Slovanském domě nebo ve Společenském domě ve Zlíně a jinde po republice. V 50. letech začal psát i pro děti. V roce 1951 vydal například sbírku Dětské písně pro zpěv a klavír. A písničku Tancovala žížala, kterou tehdy znalo snad každé dítě. V té době se mu zhoršil zdravotní stav, přestal hrát na trubku a věnoval se jen skládání.

0: Dovolte, abych vám přečetl krásné vyznání R.A. Dvorského, když Václav Bláha zemřel. Cituji. Vašek Bláha, skromný český muzikant a dobrý člověk, dovedl rozechvět citlivou strunu v lidském srdci. Jeho melodie byly vždy jednoduché a prosté, zrovna tak jako texty, které si sám k těm písničkám psal. Ačkoliv byl samouk, přece se stal jedním z nejpopulárnějších skladatelů lidovky. Nikdy nikomu neublížil, neskazil žádnou legraci a jenom jednou všechny zarmoutil. To bylo tehdy, když z Příbrami došla zpráva, že náhle odešel. Vašek však zůstal alespoň ve svých písničkách a my na něho budeme vždycky vzpomínat. Křečově ho připomíná pamětní deska na rodném domě, kde stojí. 4.5.1901 v Manětíně Křečově. 22.3.1959 v Praze Spořilově. A pod tím je úryvek z Červené sukinky. Příjemný večer, přátelé, a naslyšenou z rádiem vašeho kraje.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

Český dvojtanec v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy otvírá dnešní Špalíček. Jeho podtitulek Lidové léčitelky ve vývoji staletí. Už leccos napovídá. Více zatím neprozradím. Hezký a nerušen poslech vám přeje Miroslav Šimandl.

Od pradávných dob byly báby kořenářky spojovány s kouzly a čarami. Znalost léčivé moci rostlin jim umožňovala věnovat se léčitelství. Tím vraceli lidem opět zdraví, nebo alespoň značně zmírňovali jejich utrpení. To se mohlo někdy jevit až neuvěřitelně zázračně, což zavdalo k přemýšlení o nadpřirozených silách. Jedna z původních podob byla žena, kořenářka a zaříkávačka. Po dlouhé věky žila buď na výsluní moudrosti, nebo někde v ústraní civilizace. To podle toho, jak ve které době a za jakých okolností, neboť ne každé společenství jim uznávalo nebo alespoň bralo je na milost.

Jistě si téměř každý dokáže vybavit obrázek čarodějky ze středověku, která díky zaklínadlům, bylinám i vlastním zkušenostem uzdravovala nemocné, léčila neplodnost žen, zaklínala uhranutý dobytek a podobně. Pokud se ovšem nějaká znelíbila místní vrchnosti, skončila třeba v potápěcím koši ve vodě nebo uhořela na hranici. Ženy léčitelky tak byly prezentovány buď jako neškodné kuriozní osoby s prapodivnými schopnostmi, nebo jako odpudivé, čarodějné,

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček dnes na téma lidové léčitelky ve vývoji staletí. Jinak tomu bylo ve starém Egyptě, Řecku a Římě. Léčitelky zde patřily za chráněné bohyní a byly dokonce nazývány panami. Panenství v té době znamenalo, že žena nepatřila žádnému muži. Zůstala nezávislá a věčně svobodná.

Když středověk vystřídala renesance, represe proti takovýmto čarodějnicím nabyly ještě výraznější podoby. Tisíce žen, zejména kořenářek, porodních bab a ošetřovatelek, přišlo nevinně o svůj život. Jen velmi pozvolna začaly ženy prosazovat svůj nárok na vykonávání léčitelství i lékařské profese rovnoměrně jako na muže. Nakonec se i postupně dokázali prosadit nejen v alternativní, ale také v klasické medicíně.

Dnes je lidové léčitelství naprosto svobodné. Záleží na každém jednotlivci nebo na jeho okolí, jestli ho využije nebo ne. I u nás v západních Čechách známe příklady, které zasluhují smeknutí klobouku a poděkování. Některé ženy tak lze označit za badatelky, kde vystupují po boku svých kolegů, podílejí se na objevech a často jsou samotnými autorkami nejrůznějších vynálezů. A existují i případy, kdy samotná lékařská praxe využívá jejich schopnosti a nadání. Ukazuje se, že síla žen, léčitelek, může sehrát ještě mnohem důležitější roli, než je jim vůbec přisuzována. Přátelé, a tady už končí můj dnešní špalíček. Pokud jste setrvali u jeho poslechu až do konce, je mi potěšením. Hezký večer a na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hasiči zasahují u požáru stodoly ve Všepadlech na Domažlicku, vyhlásili třetí stupeň poplachu. Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji je i nadále dobrá. Na mnoha místech v Česku dnes padly teplotní rekordy. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne přibývat oblačnost, místy přehánky a bouřky a teploty do 40 stupňů. Klidný večer vám přeje Lenka Lupinková. Hasiči vyjeli před 17. hodinou k požáru stavení ve Všepadlech na Domažlicku. Oheň se rozšířil od včelína na stodolu a okolní stromy. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě nasadili tři proudy a k zásahu postupně povolali další jednotky i techniku. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara se při hašení využívá jako čerpací stanoviště Všepadelský rybník. V Plzeňském kraji zůstává kvalita vody v koupalištích na dobré úrovni. Bolevecké rybníky mají velmi kvalitní vodu a senice se tam podle hydrobiologů nerozšiřují. Ve velkém Boleveckém rybníce je průhlednost přes 4 metry a je tedy vhodný i na šnorchlování. Jaká je kvalita vody v Racholůské přehradě? Doplňuje plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras.
2: Racholůská přehrada je ke koupání vhodná už pouze v dolní části, kde sice senice už jsou přítomny, ale jejich rozvoj je zatím teprve slabý, průhlednost kolem 2,5 metru. V oblasti Radost už se kvalita vody trochu láme k horšímu a v oblasti silničního mostu a výš už koupání doporučit nelze.
0: Meteorologové v Doksanech na Litoměřicku dnes v 17 hodin naměřili 40,1 stupně Celsia. Na stejné stanici zaznamenali na konci června i teplotní rekord pro Česko. Tehdy tam bylo skoro 42 stupňů. Přes 39 stupňů bylo dnes i v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a taky v Rokycanech. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Extrémní teploty by v Česku měly být i v pátek. O víkendu se mírně ochladí. Sport. Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla v prohlášení na oficiálním webu, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů, včetně Fotbalové asociace České republiky.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno, později večer bude od západu přechodně oblačnosti přibývat. Nejnižší teploty 21 až 18 stupňů Celsia, a to i na horách. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno. Později odpoledne začne oblačnosti přibývat a postupně se, zejména v podvečerních a večerních hodinách, místy objeví přehánka a bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, na Plzeňsku a Domažlicku ojediněle až 40, na horách 32 až 35. 30 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer místy nepříznivé a biopředpověď bude na třetím stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte na dálnici D5 mezi 60. až 61. kilometrem ve směru na Rozvadov. Leží na vozovce roztrhaná pneumatika. Projíždějte tímto místem velmi opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme tu probírali islamisty a říkali jsme si, že ta koncovka ista je tam v tomhle případě tak trošku
2: matoucí.
1: Tak jak je to s těmi koncovkami? Kde začít?
2: Tato přípona ve slovotvorbě funguje u odvozování podstatných jmen z podstatných jmen. To je, myslím, na tom jasné. To je jenom taková technická poznámka a vytváří dva typy podstatných jmen z hlediska významu. Hokejista, houslista a podobně. To jsou takzvaná jména konatelská, tedy vyjadřují nějakou specializovanou činnost. A pokud jde například o feministu, islamistu a tak dál, tam jde o označení člověka podle nějaké společenské příslušnosti. A aby to nebylo tak jednoduché, anebo naopak tak omezené, těch přípon pro vytvoření podstatných jmen, kterými označujeme nějakou příslušnost společenskou k nějakému hnutí, názoru, k nějaké vědecké škole a podobně, těch přípon máme celou řadu.
1: No, na co bychom mohli přijít?
2: Pár
1: třeba
2: příkladů uvést.
1: Tak aniž bych koukal do vašich poznámek, paní magistro, napadá mě třeba takový án, republikán.
2: Tak, to je jedna z těch přípon, jako klasický příklad. Vedle republikána se uvádí například mafián, což je také sociální určení.
1: No, pak svazák, pravičák, tam se trošku ta přípona změní z án na ák.
2: Těch přípon je řada a já myslím, že i když je neumíme například vyjmenovat, tak jako třeba vyjmenovaná slova.
1: Taky my vládneme, ale.
2: Tak dokážeme tu vhodnou zvolit, pokud to slovo chceme právě utvořit nebo si na něj vzpomenout. Dodejme, že standardně se v příručkách jazykových uváděly jako nejproduktivnější přípony tohoto typu podstatných jmen přípona ník a přípona ovec. U toho ník si nejsem jistá, jestli to takhle ještě funguje. Tam jde o to, že třeba když vznikaly úřady, vznikla vrstva úředníků, úředník a tak dál.
1: No jinak tady máme i koncovky ita jako bandita, ista jako policista, ik jako akademik, ián jako vegetarián, nebo jín jako čeledín.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.

0: Dobrý večer, Vlači Rad, Šukar Šuniben. Dnes uslyšíme dva rozhovory. Představíme vám Josefa Huše, který po letech strávených ve skotském Edinburgu znovu žije v České republice. Začneme ale Janem Hronem, pro kterého je hudba každodenním světem. Studuje třetí ročník pražské Ježkovy konzervatoře a je zapojený do projektu Young Roma Talents, který podporuje mladé romské umělce a sportovce. Samotnému projektu se budeme věnovat příští týden. Dnes vám představíme Jana Hrona, kterého na konzervatoři navštívila Iveta Demeterová.
1: Honzo, tohle je jedna z učeben?
2: Tady se dějou souborovky a kapely tady zkoušejí.
1: Vlastně jaký máš pocit, když se ohlédneš za těmi 3 lety?
2: Si víc a víc uvědomuji, jaký mám štěstí, že tady můžu být na téhle škole, protože tady jsou skvělí jako profesoři a lidi, takže určitě jsem se jako člověk změnil i jako hudebně, mi to tady hodně dalo, takže a furt dává.
1: Honzo, já tě tykám, protože my se známe už delší dobu a já tě sleduji ještě z dob, kdy jsi chodil do základní školy. Vím, že ty jsi začínal na kytaru a později si k tomu přidal zpěv. Ty pochází z muzikantské rodiny.
2: Z hodně muzikantské rodiny, no. No tak když začnu, tak úplně jako v té nejužší, tak táta hrál od mala na housle, třeba strejdové hrajou taky na hudební nástroje. Ale třeba děda můj, Gejza Bendík, tak ten hraje celý život v kapele Trnečavé. Potom můj strejda Jan Bendík, ten je taky zpěvák. Do toho Marcel Bendík, takže...
1: Jak jsem sledovala tebe a tvého dědu, tak děda je i takovým tím přísným obdivovatelem, že taky nedá nic zadarmo.
2: No určitě, tak to bylo asi to nejdůležitější, nebo pro mě asi to nejvíc, co mi dalo. Učitel, který mi toho dal, prostě naučil nejvíc, takže za to jsem určitě moc rád. Je přísnej, ale tak jako má to nějakou cenu.
1: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetěm.
2: Ano, to je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok. Je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Takže za to jsem moc rád, za tuhle příležitost.

0: Tak to byla krátká ukázka písně Sin City, ke které je i videoklip. Autorem hudby je Honza a jeho děda Kejza Bendík. Na hudbě společně s Honzou spolupracoval Igor Kmeťo.
1: Tak tady na konzervatoři Jaroslava Ježka studuju obor kytara klasik latin. Já hraju třeba teďka často už popovější věci, které prostě už jsou takový víc jako koncertový. Potom hraju třeba právě, to je ta latinská kytara, tak hraju brazilské věci, argentinský.
2: Ty, když zpíváš, tak si svoje skladby, texty i hudbu píšeš sám?
1: Určitě. Všechno si jako nějak tak zkouším dělat sám, no. Já si myslím, že to je právě úplně to nejhezčí na tom, jako být muzikant, že si to právě můžeme všechno dělat jako sami. Já jsem jako nikdy, a mě se to právě hrozně líbilo, já jsem tím byl hrozně fascinovaný třeba tou tvorbou toho textu. To je to, na čem se snažím teďka nejvíc pracovat, právě psát písničky, svoje texty, i tu hudbu vymýšlet a zkoušet to i nahrávat. Takže to je podle mě to nejdůležitější u muzikanta, aby si to všechno nějak tak dokázal dělat sám.
2: Zkoušel jsi někdy romský čardáše?
1: Zkoušel. Já jsem k tomu byl jako vždycky vedený nějak tak rodinou od malička už. Když jsem nastoupil do Zušky, tak po mně chtěli samozřejmě hnedka čardáše hrát. Ale to je spíš jako takový, že tomu už jako až teďka třeba přicházím víc na chuť, jako co jsem víc starší, protože když jsem jako začínal, tak mě to právě moc jako nebralo, takže já jsem byl spíš jako víc na ten pop, na tu světovou jakoby hudbu. Ty romský jako muzice jsem jako teďka v posledních letech víc našel. Vidím v tom víc tu krásu, už tomu jako víc rozumím, nějak tak asi jsem k tomu jako dospěl. Takže už to hraju tak spíš jako, tak jako pro radost. Vždycky po mě chtěli Halgáta a tak, protože já si jako nikdy nedovolil to zahrát, protože zaprvé nerozumím tomu a myslím si, že proto, abych tohle hrál, tak musím nějakým způsobem dospět a nechci to zkazit hlavně. Nechci to brát na lehkou váhu, hrát takovýhle typy písniček, protože znáš takový klenot a nechci to nějak moc jako neumím.
2: Jsi názoru toho, že ten muzikant k tomu musí dozrát, dospět a procítit to?
1: To si právě myslím, no, třeba u těchhle typů jako písniček.
2: No, když jsem se ptala na ten čardáš, tak si říkám, že když přijde někam romský muzikant, tak od něj chtěj tu temperamentní muziku.
1: To je taky důležité, no, aby to nějak jako každý nějak tak muzikant zvládl zahrát. Ale nemyslím si, že to je úplně jako nějak jako povinný. Neměl by se k tomu jako nutit. Já jsem se k tomu právě nikdy nenutil a nějak tak jsem k tomu dozrál a prostě už teďka si poslechnu čardáše. Jen tak.
2: V tvé tvorbě co chystáš, co plánuješ?
1: Tak určitě mám teďka v procesu už dvě nové písničky, které teďka budu dodělávat. Bude se vydávat, bude se řešit klip a přes léto budou nějaký akce, koncerty, takže určitě toho je hodně.
2: Honzo, cesta je cíl. Jaké je takové to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší a budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže to je asi moje motto, nebo celkově, jak se snažím přemýšlet, že nechci ničeho litovat. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
2: Říká Honza Hron, student Ježkovy konzervatoře.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Terne Čave. Ve Skotsku prožil několik let a dodnes tam má část své rodiny. Nakonec se ale rozhodl vrátit do rodného Hronova ve východních Čechách, kde si našel přítelkyni a dnes pracuje jako taxikář. O životě v Edinburgu i o návratu domů si s Josefem Hušem povídal Karel Sladký.
1: Každý člověk je jiný. Někdo nás bere úplně normálně. Jako hodně se to teď tady změnilo, bylo to horší tady. A teď už opravdu ty lidi už přicházejí, nemůžu soudit člověka podle barvy pleti, ale podle chování. A hlavně, jako to je ve Skotsku. Tam, když někdo něco provede, tam je spousta národností, tak bude on špatný. Jo? Když mě to provede Číňa nebo dokoliv, tak on je špatný. Ne, že všichni Číňani jsou špatní. Jak se to tady takhle dělá?
2: Jak jste se dostal do Skotska?
1: Já tam mám rodinu.
2: Jo?
1: Mám tam rodinu celou a teda ty už se teda nevrátí, protože jsou spokojený. Tam, když člověk pracuje, opravdu když pracuje, tak neřeší základní věci, jako jsou tady. Elektrika, vodu, to neznají tohle řešit. Tam pro ty sociální slabší třeba mají tak udělaný, že mají systémy elektriku dobíjení. Koupíte si kartu, dáte si za 50 liber a prostě víte, kolik máte elektriku. Žádný nedoplatky vám nepřijdou. Padne vám 50 liber, jste bez problémů. Ale nemáte žádný dluhy. Jak tady, kde nikdo neví, jede elektriku, vodu a pak musí do nedoplatky, že tohle by se mělo zavíst tady.
2: Takže tam lepší životní podmínky?
1: Tak, určitě.
2: Pro sociálně slabé.
1: Tak, přesně tak.
2: Říkáte rodinu, takže větší rodinu máte v tom Edinburgu?
1: Mám tam sestru, synovce a strejce.
2: Teď jste tady v Česku, ale létáte tam zase, chystáte?
1: Ano, létám. Teďka jako ty lety se zdražily, ale dokázal jsem za 50 liber letět z její společností tam a zpátky.
2: Josef Hušo, který žil jak dlouho v Edinburgu?
1: 3 roky.
2: 3 roky a zkušenost velká?
1: Veliká, opravdu.
2: V čem? Co vám to dalo?
1: Hlavně poznal jsem lidi, jaký opravdu lidi mají být. Když jsem šel někam na úřad, žádný problém nebylo. Hlavně s Poláci, to jsou super lidi, protože když jsem potřeboval já něco vyřídit, tak jsem šel Polákovi, dal jsem 10 liber a přišel jsem odpoledně, měl jsem všechny papíry zařízené. Bez problémů.
2: Vztah a jednání se sociálně slabými?
1: Úplně normální, jo? Žádný nějaká diskriminace nebo takovýhle. Tohle tam není. Tam, když jdou děti do školy, tak ráno ředitel si je nechává srovnat, ty se srovnají, pak zatleská a který stojí nejlíp, tak ty pouští postupně do třídy. A říkám, spousta národností tam žije, ale žádný konflikty nebo rasistické tam nejsou.
2: Co z toho byste vzal sem do Česka? Co byste tady z toho zavedl, z těch zkušeností, z toho, co jste tam poznal?
1: To chování lidí. V těch školách bych to zavedl, protože tam je jako bezpečnost dětí na prvním místě. Když skončí škola, tak je tam starší důchodce, který je na přechodě, u školy, autobus, všechno. Je to víc zabezpečený než tady.
2: Co obnáší práce taxikáře?
1: Dobrý nervy, hlavně to zná to město, ty ulice.
2: Jaké to je?
1: To třeba za šichtu udělám 30x Tesco, 30x Penny a takovýhle trasy.
2: Josefe, jezdíte spíš kratší trasy nebo další?
1: Spíš kratší.
2: A jak na vás lidé reagují, když přijedete?
1: Úplně perfektně, protože už mě znají. Hlavně vidí, že můžou se na mě spolehnout. Jo? Hlavně bezpečně člověk jezdit, jo? To je hlavní bezpečnost.
2: Pracujete s lidmi. Lidé jsou různí, jak se sám
1: tak,
2: říkal.
1: Přesně tak.
2: A jaká je práce s lidmi?
1: No. Víte co, jak tady? Některý se chová normálně, nejhorší jsou ty podnapilí, to jako s nima, to jsou dohady, problémy, a někteří zase jsou strašně arrogantní. Vy, když se ho zeptáte na cestu, tak vám řekne domů. A já mu řeknu třeba, co je domů? Domů to je velký pojem. A nenechá si to vysvětlit, nebo jsou takový zákazníci, že se nechají odvíct a oni mám řekne, já nemám peníze.
2: To, co nám teď tady zvoní, váš telefon taxikáře, už asi budete mít čichtu zase, tak si to vezměte.
1: Dobrý večer, tak si prosím.
0: Adagio Zimar Savoro, Manga vlačí rad. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Klidný večer a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Meteorologové prodloužili výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jíloviště u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
2: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
3: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
2: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Velmi vysoké teploty a silná zátěž teplem hrozí až do půlnoci na neděli. Meteorologové prodloužili výstrahy platné pro Liberecký kraj a velkou část republiky. Na Českolipsku hrozí dokonce velmi silná zátěž teplem. Lidé by hlavně měli přijímat hodně tekutin, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Michal Georgiev.
4: Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí.
0: V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému murálu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
5: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetu s chorvatským Varaždínem vyhráli 2-0 a v součtu s venkovní porážkou o gol ovládli dvojzápas 4-3. Počasí. Zítra bude slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 43.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou opět průjezdná, na kilometru 66 hořelo nákladní auto, hasiči už odjeli a projíždí se jedním jízdním pruhem, stačila se vytvořit dlouhá kolona. A taky na Pražském okruhu hořelo auto ve směru z D1 na letiště na 17. kilometru, je kvůli tomu průjezdný jeden pruh, kolona od sjezdu na Lochkov je asi na 25 minut, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert, o to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvykla, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix českopolština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mě rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme zpátky, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas, je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou, dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To byl orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku, bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Blažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Parťačka. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně se mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu, protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén film. A podíváte se vy občas, když
1: a
0: třeba
1: víte,
0: že je
1: programu? Víte, že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně Bořevojem, režisérem Bořevojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste
1: a vtipná.
0: A vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, vaše trochu vepředějíc,
1: ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo, tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon, jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval, byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkovou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těchhle letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou tálie. Tálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé.
1: Tak.
0: Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně.
0: Zní to honosně.

0: s životem.
1: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo,
0: ne? To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříní nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Takže to vypadá, že Thálie se domů jen tak nepodívá.
0: No, doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
1: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
0: Ne.
1: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
0: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám to musí slávy, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to... Na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, bylo, tak uvidíme, jak to bude dát.
1: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
0: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Auto Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej... flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
1: Vrátit.
0: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
1: Že byste si ho půjčila teda.
0: Ano.
1: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové.

užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak, taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste v hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano.
1: Původně.
0: Že...
1: Ne, ne, tady to co jste
0: to
1: poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, jsme, že to byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas a dlouhá léta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobím, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně, CDčko je tedy dvoj CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, ano, točili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálů, z filmů, jazzový melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgeralda a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospěšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy. Jedna na konci roku ještě.
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hasiči v Ostravě řeší únik čpavku v Ostravar aréně. V Libereckém kraji platí výstrahy před vysokými teplotami. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ve víceúčelové hale Ostravar Arena v Ostravě unikl čpavek. Hala byla v době úniku prázdná, v objektu byl ale přípravný zápas mládežnického hokejového týmu. Lidi se proto odtud museli evakuovat. Teď látku odsává údržba stadionu. Podle mluvčí hasičů Kamily Langrové je v oblasti zastavená osobní doprava. Hromadná doprava jezdí dál, ale na zastávkách v okolí arény nezastavuje.
3: Aktuálně u události neevidujeme žádná zranění, dochází k odsávání samotného čpavku do čpavkového hospodářství v rámci Ostravar arény. Lidé byli o této události vyrozuměni pomocí rozeslání hromadných SMS zpráv.
2: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstrahy platí do půlnoci zpátku na sobotu. Kvůli přehřátí a dehydratacím je možné očekávat zvýšenou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
2: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sanchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmentu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
5: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce porazili Varaždín 2-0 a postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Proti chorvatskému soupeři v odvetě otočili nepříznivý stav z prvního zápasu. Odvetu druhého předkola Evropské ligy hraje Hradec Králové proti norskému Tromsø.
1: Počasí.
2: Zítra bude opět slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 se z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr je průjezdný jen jední od 660. kilometru. Je to průjezdné jen jedním pruhem. Kolona je asi 3-kilometrová, není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec, zdržení 20 minut a oběd se dá právě přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Lidé jsou stvořeni k tomu, aby milovali.
7: Budeme vám vyprávět příběh lásky, ve kterém 20-letá dívka opustila milované Valašsko kvůli 27-letému fešáckému tanečníkovi ze středních Čech.
6: Oba už vědí, že o vztah se musí pečovat a občas se za toho druhého také modlit.
7: Jak napsal Antoine de Saint-Exupéry, láska je především modlitba a modlitba je ticho.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ve Zlaté lásce pro vás vybíráme ze stovek manželských příběhů, které jste nám poslali, ty nejtklivější, nejdojemnější a plné citu.
1: Tentokrát se vydáme do Rynholce u Nového Strašecí, kde žijí 75-letá Milena a 82-letý Robert Krejzovi.
0: Jemu se už sice těžce chodí, má pochroumaný kyčelní kloub, ale na svou ženu se dívá pořád láskyplným pohledem.
1: Přesvědčil se o tom i naslouchající Patrik Rozehnal, když je přijel navštívit.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítám vás u nás.
3: Vy budete Milena.
4: Já jsem určitě Milena, ano.
3: Určitě, víte to. Ano. Tak to jsme tu dobře.
4: Trochu se mi klepou kolena, jako z toho.
3: To bude zimou.
4: No asi jo, asi jo.
3: Tak jestli Milena, tak pro Milenu jsem přivezl tuhle květinu, snad udělá radost.
4: Krásná, vždycky, kytka vždycky. Já jsem kytičková.
3: Jo.
4: To uvidíte na zahrádce.
3: Taky vaše.
4: Děkuji moc krát. Děkuji.
3: A vemete nás za manželem Robertem.
4: Ano, samozřejmě, tak on jako chodí málo, skoro nechodí, nebo chodí, ale špatně, takže všechno obstarávám já, takže tak nějak. Pojďte dál.
3: Tady máme Roberta, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Prozraďte mi, jak dlouho jste spolu?
5: No, dost. No, 54, no.
3: 54, no tak to je krásný. Vy jste přinesla dorta a my musíme říct proč, protože my jsme se trefili na den přesně.
4: Ano, našich narozenin, ne, výročí svatby, 54. výročí svatby a to se musí oslavit. Takže první bude pro vás.
3: To vy sama.
4: No, peču ano a děda zdobil ten vršek, on se taky snaží.
3: Já myslím, že vás budeme muset přihlásit i do pochoutkového roku na sladko.
4: No to poslouchám taky já. No tak dobře, když něco vymyslím.
3: No tak prosím, vše nejlepší k tomu vašemu dnešnímu výročí a směle do toho.
4: Děkuji moc krát, ještě doufám, že něco si dožijem. Uvidíme, děkujeme.
0: Milena a Robert Krejzovi jsou spolu už 54 let.
1: Láska se v jejich srdcích probudila na tanečním bále, pořádaném v únoru roku 1969 v Lánech, v obci, kde mají letní sídlo naši prezidenti.
0: Mileně musela tehdy kamarádka maskovat dermakolem modřiny na nohou po předchozím lyžařském výcviku v Nízkých Tatrách.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: No a tak jsme šli teda na tu zábavu. No a tak jsme tam postávali u šatny, protože tam byly samé páry, že jo, to byl rodičovský ples. Za chvilku tam přišli dva pánové. Teď jako se rozhlíželi, se říká, že zase nějací tátovi od rodin utekli matkám na ples, protože mě bylo 20, jim bylo 27. A že jo, byl takový ulízaný, byl takový seladon. No, a tak se říká, no nazdar. No Jarka říká, ne, zůstaneme tady, uvidíme. No a tam je taky vyprovokal nějaký člověk, že ať teda jdou, že tam ty dvě jsou tam sami.
5: To byl nějaký učitel bývalý můj.
3: Takže vás takhle dali dohromady už při vstupu?
5: No, při tom vstupu asi, no.
3: Co jste tančili?
5: My jsme tančili většinou polku a takový ty starý písničky a takové.
3: A už ten večer se odehrálo něco víc než jen společný tanec?
5: Ne. To jsme šli potom každý svou cestou a potom jsme se domluvili na druhý den a pak jsme teprve rozhodli, že spolu začneme chodit. No. Protože oni bydleli na Lánech, na těch kolejích tam, takže tam jsem to měl jednoduchý, tam nebyli žádní rodiče a nic takového, takže...
3: Ale minimálně Vrátná nebo Vrátný, ne?
5: No Vrátný, ten byl hluchý a slepej.
3: Co se vám na Mileně tehdy nejvíc líbilo? Jak vypadala? Popište nám ji.
5: No byla pěkná, no. Byla to pěkná ženská. A kudrnatý vlasy.
4: Prvně říkal, že nohy v těch minisukých. Naštěstí byly teda zamazané, takže... No.
3: A vy z toho prvního setkání večera na tom plese, co jste si odnášela za pocit? Že se vám zalíbil Robert? Toužila jste, aby třeba navrhl, že se uvidíte, nebo vy jste to navrhla znovu se vidět? Jak to bylo?
4: No, navrhl to on a já jsem jako jo, mně to přišlo hezký, vysoký, černovlasý, no, Takže jako, co si neopřát. No a protože takhle, jako jsme se pak zase o 14 dní zase na další ples domluvili a jako už to, i to rande nějaké, pak jsme vyjížděli autem někam, no tak jako dobrý, no. Takhle to začalo všecko, no.
3: Kdy byla první pusa?
5: Asi na tom prvním, no, na rande.
3: A kdo se odvážil? Vy?
5: Asi já.
4: Já jsem byla plaché dítě, to jako ne, takhle to bych na něj neskočila, to ne.
3: A už jste měli oba zkušenosti nějakou s nějakým vztahem, nebo to byl váš třeba první vztah?
4: Můj to nebyl první vztah a no já kvůli němu jsem vlastně opustila chlapce, no, což teda se přiznám. No.
3: Takže to musela být nějaká láska na první pohled?
4: No to byla, to byla. Hm? A ty si řekni.
5: Chodil jsem na vojně akorát, chvíli, to bylo nějak až ve druhém ročníku, no a pak už jsem odjel a zase byl konec, no.
3: Jak jste to vy v srdci poznala, že s Robertem chcete spojit ten život?
4: Teď řeknu to, co, že on se tomu strašně chechtá a on to nikdy neměl, ty motýly v říše. Víte, jako prostě úplně, když jsem ho viděla, tak jako říkám, no jako a bylo to.
3: Ale možná takzvaně jste jí měl plnou hlavu.
5: To spíš, no, protože zjednou byla to inženýrka potom, a já jsem byl jenom obyčejný horník. Tím mě imponovala tedy, to je fakt. Protože já jsem byl na školu lejdák. No já jsem jí hodně vozil potom tady po okolí a tak nějak jsem tady dělal na baráku hodně, no. Aby měla kde bydlet a takový, no. Aby se tady líbilo trochu.
3: Takže jste se staral a chtěl, aby jí bylo na světě hezky?
5: Jo. Jo, jo, jo. Aby si tady líbilo, no. A ona měla ráda kytičky a všechno možné, takový to zahradnictví a takový to. Se mi se vzal, no.
3: Byly tyhle schůzky tedy pro vás schůzkami, na který se mladý muž těší? Těší se tím pádem na milenu?
5: Já jsem se těšil vždycky. Vždycky jsem se těšil.
3: Kdy to tak v člověku uzraje, že se rozhodne, vezmeme se, bude svatba? Na základě čeho? Nebo kdy? Kdy jste si to řekli?
5: To už bylo dost dlouho potom, co jsme spolu začali chodit.
4: No asi to vyplynulo hlavně z toho bydlení, že prostě, když teda tady chci bydlet, tak asi bude lepší, když budeme jako svoji, protože aby lidi neřekli, jako to nebylo takhle, my bychom klidně mohli spolu chodit celou dobu, že o to, jako to nešlo, ale ta doba byla taková, že no a tak jako holky se ze školy taky vdávaly, tak jsem říkala, proč ne, tak jako já jsem prostě to brala, že...
3: Ale když si tak řeknete, že už jsem si jistá, že Robert je ten pravý, nemám čekat ještě na někoho jiného?
4: No tak to jsem byla tak hrozně zamilovaná, že to bylo úplně jasné, no. Jako jo, to byste ho viděl, tu patku černou, jak měl takhle, když přišel, no prostě zle v salonu, ale nevím, no celková přitažlivost asi to byla. On byl takový něžný, prostě protože, já nevím, člověk musel spíš slova z něho dolovat, protože to, jak to vidíte, takže to všecko bylo asi hodně na mě, myslím, ne, že by ho já nějak jako se snažila uhnat, to ne, ale jako prostě věděla jsem, že mě má hodně rád a tím pádem jsem byla já přesvědčená, že by to mohl být ten pravý.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Mileně a Robertovi Krejzovým. Po roce a půl známosti se měli brát.
2: Nejdříve ale jeli vlakem na předsvadební cestu do Rumunska. Byl to zájezd pořádaný odbory z Robertovy práce.
1: Vrátili se a za 14 dní na to byla svatba. Obřad byl 26. září 1969 na Valašsku v rodném kraji Mileny. Přijelo, jak jinak, Morava na 70 hostů.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A tam jsme museli nejdřív na obec, na obecní úřad a pak ještě do kostela jsme museli.
4: No to jenom nebylo, že jsme byli v kostele na svatbě, on musel na katechismus, protože nebyl ani křtěný, tak pan farář by se zbláznil, kdyby tam takového nezbožníka. No tak naši nebyli, jako moji rodiče, až tak pobožní, maminka taky nelítala do kostela, ale my jsme v tom vyrostli, já jsem byla i u svatého přijímání a všecko, ale stařenka, ta by to nepřežila, takže jsme proto teda museli tohleto absolvovat a mě se svatba v kostele líbila. No a takže musel na nějaké ty schůzky s panem farářem, no tak on sice vůbec nevěděl, která by je, o čem je řeč, ale to je jedno, pan farář to bral, tak jakože mu to všechno řekl, co si myslí pan farář. Představte si, že na té obecním úřadu, teda tam jsme dostali prstýnek a pak jako v tom kostele jsem ho zase musel sundat a pak zase znovu ten farář mi ho dal, tak jako toho strašně mu vadilo, že mu ten prstýnek byl odebraný a pak teda pan farář znovu mu ho nasadil. No.
5: Byl to pro vás důležitý okamžik, ta svatba? Prožíval jste to nějak citlivě?
3: To jsem prožíval tak nějak s láskou.
5: Byly nějaké zvyky na tom Valašsku jiné než jinde při té svatbě?
4: Ne, akorát se tam zatahovalo, jakože se muselo platit, prostě, že tam nějací tam zůstali, že než ten průvod prošel, tak musel něco někomu tam dát nějaké.
5: Co svatební noc byla?
4: Byla. To jsme spali u nás doma, jako v baráku my dva, jako v pokoji nahoře. No a rodiče, ty spali...
3: Někde.
4: A pak u těch strýčků a tetiček vlastně to, jsme to podělili, ty všechny ty, co tady z Čech přijeli, příbuzné. A...
5: Jak vypadá takový druhý den po svatbě? Pamatujete si to?
4: Jsme šli na ostružiny. No, jo. No teď jako i s maminkou. Jako to máme i fotky z toho. Šli jsme na Dušnu. No, normálně na ostružiny. No.
3: Tam bylo hodně.
4: Takže na ostružiny jsme šli.
5: To myslím, že málo kdo může říct, že druhý den posled by šel na ostružiny.
4: A to i s rodičema jeho. To ještě tam byli, že? Protože pak jsme jeli všichni jako domů, jako tím autem. No, takže tak, no.
5: Změní se něco pro vás jako ten pár, když už jste svoji, máte ty prstýnky, už nosíte stejné příjmení, začíná život spolu. Změnilo se něco?
4: Jo, ano. Jako takhle normálně ne, ale teď vám řeknu jednu věc. Milovala jsem Karla Gotta. Chodili jsme na jeho koncerty. A jednou, jako jsme si s kamarádkou řekli, zase měl Gott koncert, že teda půjdem. A já jsem to tady doma řekla. A jeho maminka mě řekla, teď už máš ale Roberta. Tak jako na Gotta teda nevím. No já jsem stejně šla. No, takže no, toto se změnilo. Že už jsem si musela dávat pozor na to, že jsem teda Krejzová. A že jako už si nemůžu taky dělat, co chci. No.
5: A vy sama pro sebe řekla jste si, že se něco mění nebo někam posouvá?
4: No jako vdaná paní jsem se cítila určitě trošku líp. Jako takhle. Ten pocit z toho, že jsem paní Krejzová.
5: Je ta láska manželská jiná než láska snoubenců, milenců?
3: Myslím, že ne. Stejná, pořád. Pořád ji mám rád. Řekl ještě víc. už nemůžu pořádně chodit a nic dělat nesmím. Takže teď je to lepší, myslím.
5: Je to mít tu ženu jako hlavu, ruce, navíc něco, co vám pomůže i třeba těžší úděl v životě přenést lépe?
3: Asi jo.
5: Dokážete se na svou ženu i teď podívat zamilovaně jako třeba tehdy?
3: Jo. Dokážu.
2: Zkušenost učí, že podstatou lásky není to, že se díváme jeden na druhého, ale že se díváme stejným směrem. To jsou další slova spisovatele Antoina de Saint-Exupéry.
1: Milena a Robert Krejzovi se v manželství dívali dál, do budoucnosti, a plánovali mít děti.
3: S tím jsme měli problémy trošku. Dost, no. Ze začátku nám to nešlo, až potom ke konci. Protože chodil k doktorovi, který jí pomohl jako s tím, takže to šlo potom.
5: Nepropadal jste skepsi třeba na začátku, když to takzvaně nešlo?
3: Ne, ani ne. Protože já jsem tomu furt věřil, že to půjde. Těšil jsem se, no. První přišel kluk a pak přišla holka. A už to šlo potom.
4: 2 roky jsme se snažili. Jo, to jsem opravdu dostávala nějaké léky od doktora a jako v pohodě. A takže samozřejmě, že jsem tam občas každý měsíc plakala na rameni a potom, když jsem po půl roce přišla k němu s tím, že jsem asi těhotná, no tak říkal, ježiš, tady ta ženská mě tady každý měsíc plakala, teďkom bude rodit každý rok, jo, mě řekl. No. Akorát si pamatuju na první okamžik, když jsme si Roberta vezli z porodnice, protože jsem neměla s nikým zkušenost jako s malým dětskem. Ani z, to jsem z 18 vypadla z domova, takže vůbec žádné dětičky nebo že by tam malé dítě jsem viděla. A teď, když jsem on celou dobu nám řval, no tak první, co bylo, tak jsme ve Strašecí koupili dudlík, to pomohlo. No a první koupal tatínek to dítě, protože já jsem se k tomu stavěla, jako že to není ani moje. Já se bála, no, ale tak člověk ke všemu se prostě tak nějak, protože maminky nebyly, že jo, nebyly babičky nikde kolem, no, takže pak jsem vždycky na vsi jako vyzvídala od ženských, které jako měly taky ty děti, jak to dělá tamhle to a to, to jsem si pak dozvěděla věci, no, až vrhnul si na náměstí. No a takže Ivana se narodila 14 měsíců po mladém, to už ale mezi tím jeho maminka umřela na rakovinu v 52, takže maminka umřela v květnu, takže tady zbyl už jenom ten děda, ten nevlastní, ten otec, který stejně pak se našel nějakou paní a už tady s náma nebydlel. No tak 2 děti, tak to bylo docela zážitek z toho kraje.
5: Báli jste se někdy o své děti?
4: Báli. Jako takhle hlavně dcera, ale to už jí bylo, to měla asi 23, měla nějaký problém nějako na páteři. Já jen prostě musela na operaci páteře. To byla hrůza, to já jsem opravdu z toho, ale musím zaklepat, dopadlo to dobře. Doteďka nemá žádný problém.
5: A když jste se to dozvěděla, co to tak vnitřně s člověkem udělá?
4: To by člověk jako dal život za ní. Nebo prostě to, protože nevíte, jestli se po operaci objeví, jako probudí, nebo jak to bude, jestli bude, nebude ochrnutá a takové. To bylo fakt docela hrozný zážitek. No.
3: Já jsem se taky bál. No.
5: A je důležité v tu chvíli vědět, že máte toho druhého, že v takové chvíli, kdy jde třeba i o život vašich dětí, jsou si lidé najednou blízce a i třeba ten tělesný kontakt, to pohlazení, obětí, pusa třeba v takovéhle chvíli pomůže?
3: Pomůže to.
4: Zase, když člověk vypláče, tak taky to pomůže, no a mít toho druhého, a který řekne, to bude dobrý a utěšuje, tak je dost důležité. No.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Příběh své lásky nám dnes vyprávějí manželé Milena a Robert Krejzovi z Rynholce. Dnes už vědí, že je třeba si vážit každého krásného dne, každé chvíle, každého laskavého slova.
2: Přesně půl století od jejich svatby přišel černý den 11. října 2020. Robert opravoval na střeše komín, do kterého zatékalo.
1: Nebyl připoutaný a podjeli mu nohy. Ležel na kraji střechy s roztrženou rukou. Volal svou ženu, aby mu přistavila žebřík.
2: Než mu stačila pomoc, ruce ho zradily a on sletěl dolů a zranil si jamku kýčelního kloubu.
3: Pamatovat si bouchnutí těla ze 4 metrů na zámkovou dlažbu, to je šílené, to je úplně šílené, jako jo, to se nedá ani povědět.
4: A pak už jsem to vzdal všechno. To už dlouho trvalo.
5: To znamená, vy jste spadl ze střechy dolů?
4: No, dolů. Na zem. Přímo.
5: A věděl jste o sobě, nebo co došlo, přiběhla žena, nebo...
4: No přiběhla, co jim je a takové, já jsem hned, aby mi pomohla sednout někam a že to rozchodím. No a pak zavolala ještě dceři. No, to bylo všechno asi. Tak nějak. Pak mě naložili, když přijela dcera autem, tak mě naložili do auta a odvezli mě dokladna do nemocnice a tam jsem ještě dostal covid, mě tam odvezli na takovou místnost, kde byli ty covidáci. No a tam jsem ani nic pořádně nejet, protože no a tam jsem byl asi kolik, 6 týdnů. To mě jel akorát, vytahovali tu nohu ven, jako abych neměl kratší. Na zábaží jsem jí měl a jinak mi nedávali nic. Žádný prášky, akorát večer mi dávali, abych lepší spal a jinak nic. No.
5: Na co jste myslel?
4: V té nemocnici jsem nemyslel na nic úplně, protože tam mě bylo všechno jedno. Protože to jsem byl úplně vyřízený tím, že se na tu nohu nepostavil už vůbec nikdy. Oni mi řekli, že můžu jít na nějakou operaci s tím kyčlem,

0: zůstala sama. Takže aspoň v takovém stavu, v jakém se mi vrátil, tak aspoň tak. No. Tak proto jsem šťastná za to, že, nebo i vděčná tomu, že to takhle dopadlo, že prostě zůstat tady sama, sice ano, děti jsou tamhle, to všecko to vnoučata sem taky jezdí, když na to přijde, ale přeci jenom ten manžel je něco jiného, že když ho máte vedle sebe. No, takže jako to jsou takové ty hrozné chvilky, no, ty prostě, proto se o něho bojím pořád. No, a snažíme se.
1: Máte hrozně silnou ženskou a správnou manželku, která i v těch těžkých chvílích takhle při vás stojí a pomáhá vám.
2: Jo. Mám takovou. A pokud tady budeme spolu, tak tady budeme. A jak jeden z nás umře, tak to bývá.
1: Jste rád, že ji máte?
2: Jo, jsem.

0: A já potom, když na to přijde, když jde do úzkých, tak já opravdu jako se modlím. Modlím se a mi to pomáhá. Jako takhle. A jako neví. Já říkám, všetci andělé při tebe stáli, když jsi padal z vrchu, protože kdyby to, tak si se tady rozmás a vůbec to. Říkám, to je všecko to, jak člověk, já to i za něj se modlím. No.
1: Co byste sám za sebe chtěl ještě v životě stihnout?
2: Aby se mi lepší chodilo, no. Jinak nic. Abych mohl chodit po zahrádce a tak nějak to dělat.
1: Sednout si tam na tu lavičku vedle Mileny, chytit jí za ruku.
2: Třeba taky.
0: To je škoda takhle, to jsme si taky užívali, že když to šlo, no ale tak všecko jednou končí, tak už to berem, takže se dá nic dělat. No.
2: Tak je to všechno život, no.
1: Je ta potřeba mít toho druhého, to vědomí, že tu je, že může pomoct, že o tom druhém spoustu věcí ví, je to s přibývajícím věkem ulehčující? Je to snazší ten život? Je to fajn, že to tak může být?
2: No asi jo.
0: Když jsme spolu, tak přeci pořád ještě máme možnost si nějak to ne vylepšit, ale jako prostě jsou věci, kde víme jeden o druhém, co má rád a takhle, takže prostě takové ty malé radosti. A si myslím, že být tady sama, tak to by bylo, jako nevím, já bych utekla někam, nevím. Já vždycky říkám, když mě zlobí, říkám, já ti uteču. A říkám, to sice nevím kam, ale jako zlobí taky někdy, jo, ale tak zase, to je takové jenom takové žabomyší, ty, no.
1: Tak vypadá, že tak laškuje a špičkuje vás, ale já v tom cítím stejně, že v tom je kus té radosti z toho, že vás má, je to ta láska. A vy zase možná takovým tím drobným sarkazmem anebo odlehčováním některých věcí si taky tak ulehčujete i jemu vlastně ten úděl třeba, který teď má. Cítím to dobře?
0: No, cítíte to přesně, tak to říkáte, no, to si myslím, že ano. Ale potom třeba, když je takové nejhůř, tak si potom vzpomenete na to, že jsou na tom lidi daleko hůř, takže ještě pořád
2: být nějaký mrzák.
1: Kdybyste měli za sebe říct, tak jako radu třeba těm mladším, které čeká to, že se dožijí 50 a více let spolu v tom manželství, co o tom rozhoduje, jaké vlastnosti by člověk měl mít, na co má si dávat v tom životě pozor, aby to manželství takzvaně kvetlo? Co byste poradil?
2: Mít toho druhého rád a to je všechno tak nějak. To už je všechno.
0: No já bych řekla, že ano, hlavně ta láska. Pořád musíte v něm vidět někoho, jako kdo, já nevím, jak bych to řekla. No takhle, že byste za něj život dal. Jo, takhle pořád to člověk má, že opravdu je ta láska asi nade vše. No, že pořád ještě i v tom věku, pořád jako se dovedete na něj usmát, takže z toho až pláče.
1: No. A to je pravda.
0: No, to je, no.
1: Kdyby ta možnost byla, teoreticky, hypoteticky, a vrátili jsme se v čase a mohli jste se znovu potkat,

0: potkali se, šli byste zase do toho? Byli byste rádi, kdybyste ten druhého měli?
1: Já taky.
2: Já taky.
3: Šla bych do toho. Šla. To jo, bylo to krásné, to se musí nechat. Máme na co vzpomínat, no, máme krásné děti, vnoučata, dokonce i pravnouče jedno máme, takže jako, no.
2: A ten žijí sílko.
3: Ten žijí sílko.
0: Jo, zlobí vás?
2: Tak nějak je šikovná, no.
0: Berete to tak, že ten život vnoučat, i pravnoučete teď už, je vlastně plodem vaší lásky? Že kdyby vy jste se nepotkali, tak tady nejsou a tuhle radost v tom věku vám nedělají.
3: To je pravda tohleto, no, protože to vždycky, ano, já jsem jednou před vnučkou řekla, že kdybych tady nebyla, tak a jakože takhle daleko v těch Čechách, tak ona řekla, to by zdali, babi neměla nás a má pravdu, no. No, kdybych byla tamhle někde v Ostravě třeba, no, no, tak je to tak.
0: Berete to tak, že je to pokračování vaší krve, Roberte?
2: Mhm, já to tak beru.
0: A dělají vám radost?
2: Jo, dělej.
4: Dědo.
0: Takhle ho rozněžní děti.
2: Jo, ano.
0: Jste rád, že je máte?
2: Jo.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Mileny a Roberta Krejzových je důkazem, že se vám život může změnit ze dne na den. Ale láska vám mnoho dalších věcí ulehčí.
2: Jejich příběh nás dojal už v dopise. A proto jsme se rozhodli, že i jim pošleme po Patriku Rozehnalovi dárek.
1: Velký automatický kávovar. Nainstalovali jim ho v nestřeženou chvíli v jejich kuchyni, aby je překvapil.
3: Jako tohleto.
4: Co to je?
3: No kávovar, no.
4: No jo.
3: No, tak to nemáme, to nemáme.
4: Už jo, to. To máte od Petra Kostky a Carmen Majerové.
3: Děkujeme moc krát za to, to si nezasloužíme. To, co jsme tady povídali, ty to byla strašná sranda pro nás, aspoň jsme si užili jako vzpomínek na to, jak to bylo za mlada a teď, no. Tak to moc krát děkujeme, i paní, i pánovi, děkujeme.
4: Máte to i s kávou a teď už si...
3: No, to teda, no, to bude na výběr teďkom. To jako naše děti mají všichni, takže budou rádi k nám jezdit, že máme stejný kávovar už tak jako oni.
4: Že už jste taky v tom třetím tisíciletí.
3: No, tak ano, přesně tak, no.
4: No to se hodí, vy si přece kávu dáváte, ne, Roberte?
5: No, já asi dávám.
4: No. Dělá to i čaj mimo jiné teda.
5: Jo.
4: Teda v horkou vodu na čaj.
5: Jo.
4: No. Ale klasickou italskou kávu, takovou tu malou, i o něco větší, americano lungo, tak je to vaše, ať vám to slouží a zpříjemňuje ty společné chvíle.
3: Moc krát děkujem, ale opravdu, tolik radosti najednou. Nejenom vás vidět naživo, ale jako i tohle ty dárky.
4: Máte přece dneska přímo to výročí, ne? Tak je to dárek takový skoro jak na svatbu.
5: No, to je.
3: Jo. Ne, to opravdu není slov, vůbec tady pro to, jako, no.
0: Zlatá láska.
1: Milena a Robert Krejzovi se poznali před více než 55 lety. Jsou tedy manželé 54 let.
2: Prožili spolu spoustu krásných okamžiků. Jak se na ně pamatují a jak znají jeden druhého?
1: Patrik Rozehnal to zkusil zjistit několika otázkami, které jim položil samostatně, aby se neslyšeli.
2: Sami jsme zvědaví, jak to dopadlo.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Kam jste se jí nejvíc díval při prvním rande?
5: Do očí.
3: Do očí.
5: No.
4: Kde jste se poprvé milovali?
5: Kde? Asi na Lánech. Na té koleji.
4: Vzpomenete si, kde jste se poprvé milovali?
3: Ve stanu na přehradě.
4: Jaký tehdy nosil účes, jak byste to nazvala?
3: Přilizlé vlasy takhle jako patku na stranu.
4: Jaký jste tehdy nosil účes?
5: Takovou patku. Tak nějak mi to docela dospadalo do očí a potom si nechalo ostříhat.
4: Jaké květiny, jaký typ květin má ráda Milena?
5: Ta má ráda všechny kytky. Co já vím, tak ta miluje kytky úplně všechny.
3: Lilie.
4: Co by si dala v cukrárně?
5: V cukrárně? To nevím, asi kafe.
4: Co byste si dala v cukrárně?
3: Větrník.
4: A k pití?
3: Pečený čaj, jak tam mají.
4: Kolik si tak běžně dával piv v hospodě? Kolik zvládnul?
3: 3.
5: Já? Tak 1, 2.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatebním obřadu jako první? Kdo komu?
5: Myslím já, manželce a potom ona mě.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatbě jako první?
3: Manžel mě.
4: Co jste mu dala k Vánocům, k těm prvním?
3: Určitě jsem mu něco upletla. Možná. Nevím, netuším už vůbec.
5: Nějakou košili nebo nějaký oblek nebo něco takového.
4: V čem je žena pedant? Na čem lpí?
5: Ona nejvíc asi na tom, na té pravdomluvnosti.
3: Co nesnesu? No tak lež, samozřejmě.
4: Kdo umí lépe zabalit cestovní zavazadla?
5: Asi ona.
3: Určitě já.
4: Co máte kdo z vás na nočním stolku? Co tam stojí? Co je tam odloženo u vás, u ženy?
5: U mě tam může být tak akorát kapesník nějaký, ten papírovej, nebo hodiny a rádio.
4: A žena co? Knížku, lampičku nebo něco má?
5: Knížku tu chodí číst nahoru.
3: No, já tam mám knížku, brýle a on tam má světlo, kapesníky, no, asi nic.
4: Jak často se u vás převléká povlečení?
5: Dost často. Jednou tak za měsíc nebo tak nějak.
3: No, to je různé. Jak je potřeba, ale tak za ten měsíc určitě.
4: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
3: Koupila bych si tak velké auto a šoféra, který by mě dovezl na Valašsko.
4: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
5: Já? Asi bych je rozdal dětem, vnoučatom jedině.
4: Jaké jídlo milujete oba dva? Na čem se shodnete? Co opravdu oba dva máte hodně rádi?
5: Míjíme všechno. Co manželka uvaří, tak to já sním a...
4: Dáte si i zemlbábu?
5: Jo, i zemlbábu.
3: Sní všechno, i když tvrdí, že nejí špenát, ale když jednou jsem ho měl, tak ho snět teda, jo, no.
4: Kde jste nejvíc lechtivá?
3: Nikde.
5: Ona lechtivá moc není, ale zkoušel jsem to, ale není moc lechtivá asi.
4: Máte nějaký zvyk, co vždycky uděláte, když je po nějaké té romantické chvíli, nebo bylo po romantické chvíli?
5: To já usnu spíš.
3: Usne.
4: Kam nejraději od vás žena dostává pusu? Kromě úst.
5: Na tvář nebo tak nějak.
3: No na pusu a na tvář, tak jako to, tyhle typy místa víc neexistuje. Ale zažila jsem rudou záři nad Kladnem a to mě líbal. To jsem říkal, to jediné bylo úplně senzační, že když jsme ještě spolu chodili, tak byla rudá záře nad Kladnem. Fakt jo. No.
1: V životě Mileny a Roberta Krejzových je mnoho lásky, touhy i poučení.
2: Jaké mají sny a jak sami vnímají lásku ve svých 75 a 82 letech? Je to jiné než ve 20?
5: Myslím, že ne, že je to furt stejný.
4: Uvědomuje si člověk víc kvality toho druhého, nebo to, že čas se krátí a...
5: No, musí mi pomáhat občas a takový to... Je to pro ní horší, no.
3: To se mění nikdy až takové ty obavy, že úplně jste tak jako z té lásky, až máte strach o toho druhého.
4: Co byste se svou Milenou chtěl ještě zažít třeba?
5: Já třeba... Třeba jít na tu Moravu. Nebo někam.
4: Podívat se na místa, která měla ráda a které jste spolu navštěvovali?
5: Jo, třeba taky. Třeba na tu Moravu akorát. A nebo někam do těch lázních, do těch Luhačovic nebo tak nějak. Jo.
4: A když já jsem se ptal Roberta, máte vy nějaký sen, kdyby nezáleželo na tom, jaký život je, ale... Kdyby to třeba šlo, nebo byl na to čas, co by to bylo, co byste s ním chtěla ještě prožít?
3: Jo, kdyby to byl jako sen, že to, no, zatancovat si s ním. Já prostě, vyloženě jsem vždycky říkala, že tanec je můj život úplně. Takže jako krásnou polku, prostě to, fakt, já vím, třeba je to takové úplně srandovní přání, ale jako opravdu při tanci jsem si připadala úplně někde takhle.
4: Tak říká se, že je dobré některá přání vyslovit, protože se pak třeba mohou splnit. A co vy víte, třeba tam nahoře se potkáte a tam
3: jo,
4: si zatančíte.
3: Jo, to je pravda. Tanečík je úžasný. No.
4: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
3: Za to, že vždycky, když já jsem měla nějaký nápad, kam pojedem nebo co, tak na to vždycky kývnul, nikdy neřekne.
4: Je něco, za co byste vyslovil své ženě velký dík?
5: No já, všechno mi pomáhá, všechno mi dělá, všechno. a že vychovávala ty děti a o mě, že se taky starala, o všechny se starala.
4: Jak byste popsal tu lásku k ní, tu vaší lásku? Jaká je?
5: Velká, protože nejhezčí je, jak se o mě stará, no.
3: No teď já už se o něho strašně bojím. Proto dopředu už nikdy nechci ho vystavovat něčemu, jak on si říká, jezdit si schody v pohodě. To, když ho vidíte, jak chodí. Takže to je to, co, že ta úzkost o něj, aby jsem předešla něčemu, co by se mohlo přihodit špatného.
5: Když může, tak udělá všechno pro mě. Co by pro mě žádná jiná neudělala.
4: A vážíte si toho?
5: Já jo, já si toho vážím. Mám jsem rád, že jí mám.
4: Poděkujete jí občas, pohladíte, dáte jí pusu?
5: Dáváme si pusu vždycky na dobrou noc a tak nějak si dáváme pusu.
3: Já jsem za to ráda. A obou straně toho, nevím, že mě miluje úplně.
5: Jo, miluju. To jo. Strašně moc, no.
3: Až mi z toho úzko. Nedovedu si představit bez něho, opravdu ne. Miluju ho moc. Opravdu moc. Takový je život, no.

0: Milena a Robert Krejzovi už vědí, že láska roste každou hodinou, dnem i roky. Že to pravé bohatství nemáte kolem sebe, ale v tom druhém.
1: Jak kdysi řekl Jan Werich, neříkej, že nemůžeš, když nechceš, protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
0: Neochuťte se o žádný den. Hledejte v něm to dobré a žijte ho s láskou. Prožívejte vše naplno. Jsme tu jen krátce. To už dnes dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Spotřebu elektrické energie na zpracování odpadu v Ostravě v budoucnu pokryjí kogenerační jednotky. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit bouřky teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
3: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
3: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
5: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravě riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
3: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim v roce 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu, říká náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu.
6: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend energii z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost, tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu.
2: Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
7: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele Jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u Obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalistky brněnských Žabin dál povede trenér Viktor Průša. Pokračování spolupráce se 40-letým koučem oznámil klub na sociálních sítích. Průšu čeká už 11. sezóna na lavičce českých vicemistryň. V uplynulých 5 letech dovedl Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém ale pokaždé podlehli USK Praha.
0: Počasí.
2: Bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna.
2: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr neprůjezdný je stále jeden pruh. Kolona asi 3-kilometrová není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec na 63. kilometru. Zdržení asi 20 minut. Opět se to dá přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou, humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť Spišských Ples či do Grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u české Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je Yeti? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových Plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. jako by hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí. Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod kočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 5:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží i hned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s ním jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jediné.

může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě, úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem i za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholků hor, včetně Edmunda Hillaryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle, vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
4: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
3: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
3: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
3: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
3: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
3: No žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by se zprobouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
3: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No, osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
3: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No, tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
3: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
2: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na voze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
3: Uhodl's. Nemyslel si, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
2: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
3: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
2: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
3: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
2: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
3: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
2: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
3: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
2: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je 30. července a dnešní den se zapíše do historie. V Česku dnes na některých místech teploměry ukázaly přes 40 stupňů. Mnozí z nás celý den hledali nějaký stín, osvěžení nebo jenom doufali, že večer přinese trochu úlevy. A právě takové horké letní dny v nás možná probouzí vzpomínky na prázdniny našeho dětství. Na dobu, kdy jsme ráno vyběhli z domu, vraceli se večer opálení nebo spálení, unavení a plní zážitků. Na první pobyty u babičky, na tábory, s paní pod stanem, na kamarády i na ta malá dobrodružství, která nám tehdy připadala jako ta největší na světě. Právě o těchto vzpomínkách bude dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jaké byly vaše první prázdniny mimo domov? Pamatujete se na to? Kdo vás učil objevovat svět za hranicemi rodiny? Stýskalo se vám, nebo jste byli odvážní a těšili se na každé takové dobrodružství? Budu moc ráda, když se o své vzpomínky podělíte. Třeba právě váš příběh dnes večer vykouzlí úsměv nejenom vám, ale i ostatním posluchačům. Přeji klidný letní večer. Vítám vás u noční linky, jsem Jarka Barboříková a nabízím telefon 731 800 900 a také web rozhlas.cz/linka. Tady můžete posílat vaše textové zprávy. Tak ještě jednou nádhernou tropickou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná se dodnes vybavíte kufřík, do kterého vám maminka balila věci na první prázdninový pobyt. Kam tehdy vaše cesta vedla? Krásně, nebo krásnou noc přeji, Oline. Vítejte, voláte z Kopřivnice do Zlína.
1: Nespíte ještě.
0: Těšíme se, o čem budete vyprávět. Máte prostor, máte slovo.
1: No tak prázdniny to je jako veliký pojem. Hlavně u nás kluků, kteří jsme byli velmi aktivní po stránce sportovní a různé. Takže já bych začal asi takhle. To už jsem říkal několikrát, že pocházím z Moravskoslovácka, z městečka Žeravice, to je mezi Kyjovem a Mzencem. No a to městečko se, a ještě musím říct, že v tom městečku byl v roce 1616 Jan Amos Komenský při cestě do Holandská, vysvěcen spolu s dalšími 23 bratry na kněze, takže to je taková historická vsuvka. A hlášení o dnešním večeru, mám tady 26,5 stupně, jsem ještě na dvoře, něco vyrábím, nějaké věci, to je jedno co. A takže je tady opravdu krásně teplo, jsem měl, tady mi říká, že je to paráda. Teď je prázdninám.
0: No, on je to možná takový úhel pohledu. Vy řeknete krásně teplo a užíváte si to. Někdo by řekl, jejda, nemůžu dýchat, prostě potím
1: no, tak
0: si.
1: Jako dneska ano. Jsem za barákem jsem měřil 43 stupně, jako byli. To jako je určitě, jo, to bylo šílené dneska. Ta teplota, to už jako není normální. Uh-huh. A já mám to trošku, mám výhodu v tom, že teď se trošku věnuju včelám, vytáčím takzvaně med. A ten mám, mediárnu mám ve sklepě, já tam mám 19 stupňů, takže když přijdu z 35 do 19 stupňů, tak je mi celkem i zima, by se dalo říct. Ale dá se to vydržet. Takže k těm prázdninám. My jsme jako na tom, v tom městečku, byli jsme povýšeni nějakým králem nebo Václavem, nebo jak se jmenuje, ale byla to vlastně, je to vlastně taková vesnice větší. My jsme tam byli jako všichni kluci takzvaní hasiči, jestli víte, co to je hasič, požárník, no tenkrát se říkal požárník, ano, hasič, to je jedno. A měli jsme takzvaný v létě žiňové hlídky, to říkám něco, co asi by nikdo neřekl. Chodili jsme po vesnici a když byli opravdu žiňě, tak chlapi, co jezdívali s koněma, svážili slámu, teda svážili to mládičce, potom odváželi slámu, jezdili kombajny, tak my jsme bdělým oknem sledovali, jestli náhodou třeba někdo z nich nekouří a tak dále, tak bylo to takový srandovní. My jsme přišli za nějakým strejcem, strejčku, prosím vás, nekouřte nám tady, vezete na vozeji slámu, co když to chytne, bude průšvih. Tak chlapi se zasmáli, típli cigaretu a ujeli 20 metrů, zapálili si znovu, jo. To je jako tak mimo. Co se týká těch táborů, pamatuju si kufr, když se otevřelo víko, tak tam byl takový seznam, co si z toho tábora mám vzít.
0: Ano.
1: Trény, trička, jak to si pamatujete.
0: To se mi taky vybavuje, ale úplně jsem na to zapomněla, vidíte to.
1: No, vidíte. Takže tam bylo všechno podle toho seznamu seřazené, připravené. No, že jsme potom půlku zapomněli tam, když jsme se vraceli zpátky, tak to už je vedlejší, že jo. Takže na té tábory jsem párkrát na táborech byl, že nás tam vyplavila voda, byla tam bouřka, my jsme byli u nějakého potoka, kde bylo takový, jak se říká, úvodí, hodně tam těch strání a všechno, jak to začalo tam pršet, tak to potok se vylil, my jsme spali ve staně, plavali nám kufry, vedoucí nás budili, museli jsme, to bylo asi ve dvě ráno nebo kolik, tak jsme museli jít do jediné budovy, která tam byla jako pevná, to byla kuchyně, tak ráno, když se tam člověk podíval, tam uprostřed byla halda, taková pyramida, prostě kufru, oblečení, všechno. Co, jak se to v noci zachraňovalo, tak se to tam házelo. Další takový tábor byl v Jerovnici, tam je takový rybník veliký, nebo jak to oni říkají, nechci to urazit. Tam si pamatuju výšku na lodičkách. Posadili nás do lodiček, dali nám naštěstí vesty, které jsme si utáhli. Vypluli jsme a asi 10 metrů od břehu se lodička jakoby rozpadla. Zašlo do ní test a prostě jsme plavali. Vytahovali nás jako ven z toho, protože lodička se už celá potopila. Takže a navíc, my jsme jako kluci, kromě těch požárníků, tak jsme byli ještě chovatele holubů. Pan ředitel nám dovolil na půdě školy udělat holubník a my jsme se museli o ty holuby taky starat. Takže jsme potom, jak se sklízeli například kukuřici, tak jsme šli na takovou brigádu na to pole, sbírali jsme kukuřici, to jsme potom takzvaně zdrhali, jako od z toho klasu to zrní jsme jsme dávali dolů. No, takže ta činnost byla taková veliká a pestrá. Dnes mi zapomenul na letní olympijské hry. Jak jsem bydlel v ulici, tak ulice se jmenovala Močílky. Tak jak říká Močílky, nevím, jestli tam močilo, nebo tam bylo mokro, nevím co. Prostě se tak jmenovala. A naproti našeho baráku byla takzvaná pískovna. To bylo místo, kde muselo tam být moře v minulosti, protože jsme tam nacházeli v tom písku takové ty škavličky, různé takové ty lastvorky, opravdu. A tam se bralo takzvaná prašnice, se to jmenovalo. To byl jemný písek, který, když se přesíl, tak se vůbec s ním nemuselo nic dělat. Byla to jemná omítka na baráku. Dělalo se z toho malta, takže tam to bylo takový zářez do meze, nebo jak to nazvat, mělo to rozměr asi takových 20x20 metrů. Tam jsme měli v písku doskočiště, skakalo se tam do výšky, běhalo se tam, vrhalo se tam koulí. Na ulici, na tom asfaltu se běhal sprint 50 metrů a krosový běh, by se dalo říct, jsme běželi ulici nahoru, pak se běželo za baráky, tam prostě tekl potok. Kolem potoka byla taková cestička, která se vracela zpátky dolů a se spolu zase přiběhli k tomu stadion. Ano, tak to byl stadion. Takže tam se vlastně všechno bodovalo, sčítalo. Dokonce jsme si z cínu snažili odlevat medaile. Na vaříči, na sporáku jsme měli takové plechovečky. Tam jsme pozbírali někde cín, nevím, kde jsme to sbírali, ale opravdu byl cín. No a teď jsme to roztopili ten cín a snažili jsme se ten cín jakoby z toho vylidvěna, jenomže on tam stůl, takže jsme měli vlastně plechovku s cínem a to byla taková medaile. Potom jsem
0: Vy jste se rozjel, ale je mi to moc líto, ten čas je neúprosný, tak dokončete prosím myšlenku.
1: No a nesmím zapomenout, když jsem byl trošičku starší.
0: Tak toho už prosím nebudeme otevírat další, ne, jestli teda...
1: Že to byly potom krásné večery při kytaře, když jsme se sešli, zaspívali jsme si, bylo to fajn. Nějaké vínečko tam samozřejmě bylo.
0: Ano, na tak věřím, že kytara, táborák, buřty taky patří.
1: Já bych mohl povídat.
0: Oline, děkujeme, děkujeme. Úplně jste ožil, tak já jsem za to moc ráda, že vás to téma chytlo a doufám, že budete poslouchat taky příběhy ostatních.
1: Jdete na úplně, nádherný, krásně svítí měsíc.
0: Tak ať se vám daří. Jasno.
1: Tak vám přeji pěknou noc, ať všichni posluchači, kteří vám budou volat, ať od vás pobaví. No a samozřejmě zdravím svoje kamarády, se kterými se chystáme, možná to bych ani neměl říkat, takže tady si nebudu říkat, možná se s nimi uvidíme někdy. Takže mějte se moc krásně a plné zážitky dnešního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

pravda, že chtěl bych jenom jít.

0: Některé vzpomínky nevyblednou ani po desítkách let. Právě ty první prázdniny mimo domov mezi ně často patří. A právě o nich si dnes v noční lince Českého rozhlasu povídáme. Teď s kým? Krásnou noc přeji.
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouc.
0: Robert, máte slovo, rádio. Tak povídejte.
1: No a mám takový vzpomínky, když jsme jezdili k babičce na chalupu. Bylo tam hezky, bratrušově. Teď už je to všecko a jinak babička není a chalupa je v havarijním stavu, no ale to bych asi neměl, no to je jedno. A tehda se chodilo na hřiby do lesa, pak se udělal houbové guláš doma, no to byla bašta, to bychom s bráchou snědli s talířem. Nevím, jestli máte ráda houbové guláš, klidně mě řekněte, jestli jo nebo ne.
0: Miluju houby na každý způsob, takže určitě já chodím i v zimě na houby.
1: Jo, tak to jste šikovno. No a pak se chodilo na maliny, jahody a podobně, to zase byly výborné koláče.
0: Aha.
1: Takže to je taková jedna hezká vzpomínka.
0: Dobře.
1: Pak byla druhá. Na té chalupě, když se našli pikavky, nebo i tady v Olomouci, tak zase byly dobré vždycky k bramboru, no v Olomouci taky nebylo špatně. A děda, když to vzal ještě do práce, tak se najedla celá dílna, tak chlapi si dali. To je taková vzpomínka na dědu, který už taky není. A měl jsem ho nejradši z rodiny.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsou takové dvě veselé vzpomínky.
0: No. Roberta, znáte Jidášovo ucho? Houbu?
1: No.
0: To je právě ta,
1: co roste
0: na tom vezu černém.
1: No.
0: Tak to zkuste někde, máte domácí úkol ode mě. Roberte, ale já bych se vás chtěla zeptat na nějaký tábor. Když jste vyrazil někam s kufříkem vaším prvním, jezdil jste na tábory, máte to v hlavě, nebo ne?
1: No tak vzpomínám si, že jsme byli jedno v ochozu u Konice, nevím, jestli se tam někdy byla.
0: Ne?
1: Ne. A je tam vlastně rybník, pak je tam takové potok, a ještě je tam mlýn, tak to jsme s bráchou chodili do toho mlýna se dívat. Už byl teda starší, nevím, jestli je to teď zrušený nebo spravený, nevím, už jsem tam leta nebyla, to byl modelářský tábor. No a líbilo se mně vlastně na tým rybníku, že se pouštěly lodě a pak se šlo do lesa a za tím lesem bylo pole a tam se zase pouštěly letadla. To bylo taky moc primo. Modlářský tábor s panem Foštem, to už jsem leta neviděl. Takže to byl takový modlářský tábor, na ten si taky rád, Jeruško, spomnul. Nevím, jestli děvčata jako jste stavili nějaký modelí lodi nebo takhle.
0: A stýskalo se vám vždycky hodně, měl jste vždycky slzy na krajíčku, jak jste odjížděla, pak jste zase měl slzy, protože jste nechtěl ten tábor opustit. Tak to teda měla většina, to si pamatuju já.
1: No já jsem spíš byl takový jako, jak bych to řekl, zamyšlený, že mě čeká něco nového, takže spíš jsem byl zvědavý, bych řekl.
0: Jako. Byl jste zvědavý, dobře. Tak Roberte, probrali jsme tři milé vzpomínky, moc vám ještě, za ně děkuju.
1: A ještě jsem chtěl krátce jenom pozdravat všechny linkaře a pak ještě vzpomínku na toho dědu, nechci být jako lin, jenom krátce, jo. A jedno se stalo, že jsme byli v zoologické s bráchou a s dědou a s babičkou, no a my jsme došli k ceduli Raděkov, nevím, kolik jsme měli, jestli 10-11 let. Oba jsme se rozplakali, protože říkám, brácho, jsme v háji, zabohodili jsme, nebo on to řekl, to už je jedno, jenom krátce, jo. A tak jsme brečeli a víte, co bylo nejhezčí? Že děda s babičkou přišli a našli nás. Já jsem těho dědu obejmul a říkám, děda, já jsem tak rád, já jsem myslel, že už nikdy nedondu domů, my jsme se úplně ztratili a strašně jsem plakal, to si vzpomínám, brácha taky plakal.
0: No.
1: Jo, takže jsme byli strašně šťastní. No a jinak pozdravujte paní Ludmilu, paní Vlastičku.
0: Dobře, děkujeme, Olina, děkujeme, tak budeme pozdravovat.
1: Zkrátka všechny linky.
0: Ano, jestli jste pro, tak by jsem řekla všechny naše posluchače a pojďme si poslechnout jejich příběhy. Ať se vám daří, Robert.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, když jsme byli malí. Byly to 2 měsíce svobody, objevování a příběhů, které se neseme celý život. A právě o takových je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A je s námi Jarda ze Sokolovska, aby si s námi také povídal. Krásnou noc přeji.
1: No dobrý večer. Já vás zdravím.
0: My vás také.
1: Já si taky vzpomínám na svý mládí. Já jsem byl na malý vesnici. Byl jsem tam sám. Já jsem se hrozně moc těšil vždycky na prázdniny. Když přijedou kluci z Prahy, z Kolína, z Kladna. Byli jsme parta nějakých 6-7 kluků. A celý 2 měsíce jsme si řádili krásně. Lovili jsme ryby. Tenkrát to ještě šlo bez nějakých pokut a bez nějakých sankcí. My jsme denně nalovili 40-50 kusů ryb. A to byla pstruhová oblast.
0: Aha.
1: U nás doma už nikdo nechtěl jíst, aby jsme to roznášeli po vesnici a nikdo už se při nás vyhazovali. Jenomže to bylo, stavili jsme si bungry z cihel. Žádný telefony, žádný, nic takového nebylo, žádný sociální sítě. A jak jsme si krásně to léto užívali. Ale to chci říct, potom, když vlastně byl srpen, byl konec prázdnin, a ty Pražáci a ty Kladňáci odjížděli domů, tak já tam zase zůstával sám a pamatuju si, jak jsem na ty silnici stál a mával jsem tím odjíždějícím autům a bylo mi do breku.
0: Chápu.
1: Že tam zase tam do příští roku sám. No hele, to je hrozný, no hrozný.
0: No dobře, Jado, a to vám bylo třeba kolik? A to trvalo od kolika? Když jste měl třeba 15 let?
1: Ne, to bylo dřív, než nějakých 7 až 12 let. Mm-hmm. Potom samozřejmě...
0: Měl každý už to svoje.
1: No, bylo těch 14-15, tak jsme ukončili školu vlastně, až jsme každý někam jinam a od té doby jsme se neviděli, no. Ale
0: no a neláká to... vás to najít nějakého takového parťáka? Pamatujete si jména, tak asi bydleli kolem vás, ještě možná tam stále jsou nějaké
1: jejich
0: rodiny.
1: No, protože bohužel dva z nich jsou už mrtví a protože ty dva Pražáci, ty bráchové, tak jednou potom přijel ten jeden starší. Kde je Roman? No jo, ten už je to. Oni měli nějaký mejdan v Praze, no a zasla jim karma. A tenkrát asi to ví většina republiky. Tenkrát se tam udusilo asi 6 lidí, no, mladých. Mm-hmm. Kolem 18-19 let.
0: Tak to mě mrzí.
1: Takže to byl jeden z nich a ten druhý se z toho zblázen, ten mladší, no. Takže... Mm. Já jsem od té doby neviděl ty kluky, no a ten... vlastně Ružička z toho Kladna, tak to jsem neviděl už od té doby ani náhodou, no.
0: Tak třeba nás poslouchá Ružička z Kladna. No, Jardo, no. Je nějaké dobrodružství, které jste rodičům nikdy nevyprávěli?
1: Je. Šmaria. Teď jste mi zaskočila.
0: No.
1: No, to asi ne.
0: Nějaké lumpárny jste nedělali, vy jste prostě...
1: Ale dělali, ale všechno jsme napráskali, nebo to napráskali ti ostatní.
0: Nebo někdo jiný,
1: viděli,
0: no.
1: No, samozřejmě, víte, no. Co teďka... Hlejte, chodili jsme na jahody k sousedům. Říkám, že jsme byli na vesnici, ale vedle nás byla chalupa, kam jezdili vlastně lidi na víkend. No a měli tam výborné jahody. Samozřejmě, měli jsme ty samý doma.
0: Ale ty nechutnaly tak dobře,
1: no,
0: jako sousedovic.
1: A my jsme přelezli plot, no a vyplenili jsme jim tam zahrádku.
0: Ty měli příchuť adrenalinu.
1: No ale víte co, a tenkrát jsem si trhal do trička, to jsme neseli na místě. No a jahody samozřejmě po sobě zanechávají nějakou památku, že jo. Takže tričko bílý jsem měl celý červený. A když jsem přišel domů, tak máma se divila, z čeho to mám, no ale až druhý den zjistila vlastně, odkud to mám, protože přišli sousedi a přišli k nám a nevíte nám, kdo nám vyplnil zahrádku? A co se vám ztratilo? No jahody a nějaký tam ještě věci. Lusky tam byly samozřejmě, ne? Tak asi vím, no. A tenkrát se z toho nic nedělalo samozřejmě, jo. Tak sousedi si zase vzali jahody od nás a všechno se... Nikdo na nikoho nic, nikoho nevolal, nikdo policii nebo tohleto, rozumíte? My jsme žádnou škodu nezkusili tenkrát, akorát to byla taková kukovina, no. To je jako když se chodilo na Třešně nebo k sousedům na Třešně nebo na Švédsky a to. To bylo to samé, no. Akorát, že u nás měli jahody, no. Ale byl lepší než ty naše, no. Jak jste to říkala vy.
0: Tak moc děkuju, že jste nám vyprávěl. Bylo cítit, že jste své vzpomínky nevyprávěl jenom slovy, ale i srdcem. Bylo příjemné vás
1: samozřejmě.
0: Poslouchat.
1: Helejte, to bude ve mně do smrti. To jsou věci, na které člověk nezapomíná, který má v sobě ututlaný. A rád na to vzpomínám. A hlavně na ty lidi, kteří to se mnou prožili.
0: A víte, vy vlastně teď tím oživujete vzpomínky i ostatním, protože já jsem úplně zapomněla, jak se dřív jako otevřel ten kufr a byly tam ty nápisy, to říkal posluchač před vámi. Vy jste mi připomněl ty pstruhy, jak jsme chytali, no. Vždycky pod břeh jsme museli dát ruce a čekat, až nám tam vpluje a pak jsme ho pekali na ohni.
1: No jestli teda můžu, ještě chvilku, můžu?
0: Ano.
1: Tak já jsem říkal, balá spata 6-7 kluků, tak my jsme chodili každý ráno. Na ryby. Kolem nás teče řeka, pstruhová oblast, jo. Ale my jsme chodili do ruky, přesně jak říkáte vy. A ty vlastně ty ryby, jak jsem říkal předtím, že jsme měli 30-40 ryb denně, že to nikdo už nechtěl, tak to všechno bylo do ruky, jo.
0: No.
1: To vlastně dáte tím rybám šanci, jo. Ona může zdrhnout, ale když to umíte, tak ona vlastně nezdrhne, protože ona cítí žádný nebezpečí, jo.
0: Mm-hmm.
1: No, a tak. To je vlastně jedna věc, no.
0: Takže děkuju, víš,
1: to bylo, ale bylo to parádní. V životě na to nezapomenu. A všichni, kdo se toho zúčastnili, tak jim za to děkuju. A jestli mě někdo poslouchá, tak klidně zavolá.
0: Jardovi ze Sokolovska, dobře. Moc vám děkuju, opatrujte se, pojďme poslouchat dál.
1: Taky děkuju, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste měli své tajné místo v lese, možná u rybníka nebo na půdě u babičky. Dnes se na ta kouzelná místa společně vrátíme. V noční lince Českého rozhlasu společně vzpomínáme na vzpomínky našeho dětství u babičky na táboře, zkrátka na letní dobrodružství. Staňka je s námi, krásnou noc, zdravíme do... Na Bohumínsko, je to tak?
1: Ano, ano. Taky srdečně zdravím. Pán mě inspiroval a chtěla jsem jako zavzpomínat na své dětství, dalo by se říct v 17 letech ještě. A že lumpárny se dají dělat nejen na pionýrských táborech a u babiček, ale také na faře.
0: No, povídejte.
1: To bylo před exercicí. Exerciciemi češtin můj. A nám tam překážel od otce Dominika v Liptáně u Albrechtic u Krnova jeho krásné autičko malinké. Myslím, že to byl Fiatek.
0: Možná bychom, Staňko, teď se říká, mohli posluchačům některým vysvětlit, co to jsou exercicie. To jsou nějaké duchovní formace, duchovní cvičení, jo?
1: Ano, ano, ano. A teďkom jsme si říkali, uděláme si bohýnek, poněvadž jsme dělali ještě nějakou přípravu před těma duchovními, před tím duchovním cvičením. A byla tam ještě nějaká Maruška, ta hrála na varhany taky jako v kostele. Tak to autíčko nám přikáželo a říkali jsme si, no tak tam by byl dobrý ten oheň udělat. Tak jsme se snažili to auto, které bylo zánovní, odstranit. Jo, ono se nám to celkem úspěšně dařilo, ale když nás viděl otec Dominik, tak ten křičel na dálku, ne, ne, ne, poněvadž to bylo z kopce, mírně z takového mírného z kopce a měl strach, ať mu to neujede. No, nakonec přijal tedy sestřička zase ještě, to byla z Jindřichova ve Slezsku, my jsme jim říkali sestřičky v minisukních, poněvadž to byly sestřičky Cyrilometodějky a měly takové do půl lítek šaty. A jeli jsme pro prádlo. No tam se nám zase podařilo utíkat ze sálu, který jsme měli hlídat. V tom sále byly oligofrenní děti. Tak jsme zdrhli, poněvadž jsme se jich báli. Jo? Takže to byl jeden zážitek, takový trošku odvážný, že jsme taky hospodařili podle svých představ. Jo. A další byl, to jsme byli na Obláčce, to zase bylo na Hradišti u Znojma, to jsme u sestřiček Boromejek. Jo. No a novicky ty mají mlčení, jo, a my jsme měli dovoleno, měli jsme tam kytary a tak jsme mohli zpívat a mohli jsme hrát, jo. No a teď přišla večer novicmistrová a kandidáturní sestra a říká, děvčátka, děvčátka, jde, skončí se, jde se spát. No tak my jsme samozřejmě poslechli, byli jsme důsledné, ale jen napůl. Vydali jsme se přes kostel do zahrady. No a šli jsme taky na ovoce. A druhý den sestřičky zahradnice říkají, že měli v zahradě nějakou návštěvu. A sestřičky z kuchyně říkají, to nebyl nikdo cizí. Já si myslím, že to byly naše děti, poněvadž je jim špatně. Takže říkám, dá se dělat lumpárna. Nejenom na pionýrském táboře, ale i jinde. A jsou na to ale celý život, mám na to pěkné vzpomínky, poněvadž na tom Hradišti byla taková noblesní paní představená, velice známa, oni byli sice své dvě sestry, pokud si vzpomínám, sestra Emilie Hasmandová a sestra Vojtěcha Hasmandová. Jo, takže možná spíš ta sestra Vojtěcha je velice známa, možná ji budete znát, Jaruško, anebo jste něco o ní četla. Mm-hmm. Jo? Takže jsou pěkné

0: vzpomínky i na dětství, i na mládí. No, tolik asi.
1: Je na takové fardí akce, no, vidíte to. Paní Staňko, dobře, řekněte mi, když jste se potom vracela zase zpátky do školy, tak jak jste to prožívala? Já jsem teď četla takový zajímavý článek, že děti z toho mají jako skutečná traumata, že jim skončí ty prázdniny a jdou do těch povinností a že to je skutečně jakoby velmi těžké pro ně, což dneska se to hodně všechno prožívá, ty emoce. Já si na to pamatuju, že nám ukápla slza a už jsme o tom nevěděli. Jak jste to měla vy?
0: No, jak jsem to měla já? Já jsem se v tomhle prostředí pohybovala, dalo by se říct, do 20 let, takže pro mě to prostředí nebylo cizí. Já jsem se tam často vracela.
1: Dobře.
0: Nebo jsem se domů vracela, ale to bylo období, kdy vlastně se nesměl už potom oblíkat, víte, takže to bylo jiné trošku, ale už to nechci rozvíjet.
1: Dobře, tak děkujeme za vaši účast v Noční Lince, že jste s náma vysílala. Pojďme poslouchat Helenu Vondráčkovou.
0: Děkuji.
1: Ta nám zaspívá písničku Vodopád. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vzpomínáte si, jak dlouho se zdály letní dny, když jsme byli malí? Zdálo se, že jedno léto vydá za celý rok dobrodružství. Je to tak? Je to téma, o kterém se právě dnes v Noční lince povídáme, tak připomenu telefon 731 800 900 a také e-mail linka@rozhlas.cz.

0: První prázdniny bez rodičů byly pro někoho velká radost, pro jiného velká zkouška. Jaké byly ty vaše? Ptáme se paní Alenky. Zdravíme vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Já si vzpomínám na náš první tábor. My jsme byli se sestrou dvojčata a poprvé asi v 7 letech jsme, myslím, že nám mohlo být 7 roku, jsme jeli na pionýrský tábor do Chřibsky. Přijeli jsme a teďko my byli poprvé ze všeho vykulení a teď jsme měli takový stany s tou podsadou a jak jsou takový ty šňůrky, jo? Jak se provlíkávají, když se zapíná na noc stan. A my jsme to prostě vůbec neuměli. Teď jsme byli navlečený pyžamu a teď tam byl takový, jak se vždycky byl ten nástupní plác. Tak my jsme vylezli z toho stanu uřvaný, že neumíme zavřít ten stan. A vylezla taková ta vedoucí, jak nás měla, a ona na nás. Holky, co tady řvete, že si neumíte zavřít. Prostě my jsme byli z toho tábora takový nešťastný, že jsme furt brečeli večer a chtěli jsme jet domů. A vedle nás byly nějaký 2 sestry a oni byli v rybništi. A ty holky zdrhly domů. A druhý den je všude hledali a my jsme těm holkám tak strašně záviděli, že už mohli jít domů a my jsme tam museli ještě 14 dní vydržet. Takže to byl pro nás takovej docela nehezký vzpomínka na pionýrský tábor, ale asi pak 2-3 roky už jsme nejezdili, ale pak jsme byli v Mladějově, teď je to Zelený údolí a to byl nádherný pionýrský tábor, který na něj vzpomínáme dodnes, tam byl první bazén, prostě to byl moc hezký tábor, ale na tu Chřibskou teda si nemůžeme zapomenout, jak jsme se stejskali a chtěli jsme furt jet domů. No a tak jako člověk na to teď vzpomíná, je to už asi 67 let, jo, ale teď mě to tak připomínalo, jak se o tom vypráví. Takže ten první zážitek z tábora nebyl moc hezký. Hrozně jsme brečeli a stejskalo se nám po mamince.
0: Další tábory byly lepší?
1: Pak už to bylo lepší. V tom Mladějově to byl nádherný tábor. To byl opravdu, oni tam potom byli, myslím, i nějaký mezinárodní tábory. Dneska už je to takovej soukromej kemp v tom Mladějově, ale je to tam opravdu moc hezké, ale byl tam krásný bazén, jo, a prostě už jsme byli starší, už jsme věděli, co ten tábor obnáší, ale z toho prvního z té Chřibsky jsme byli teda nešťastní a urvaný, protože jsme furt chtěli jet domů a museli jsme to vydržet, no. Mm-hmm. Tak to byla zrovna moc hezká vzpomínka, ale dneska se tomu smějem, no. Dneska jsou ty tábory o něčem jiným úplně.
0: Právě o tom je dnešní noční linka, o těchto malých vzácných vzpomínkách. Děkuju, že jste se k nám přidala dnes.
1: Mějte se, hezký poslech. Naschledanou.
0: To byla paní Alenka. Kdo bude další?

0: Prázdninová dobrodružství měla jednu krásnou vlastnost. Nikdy se nedala naplánovat. Ta nejlepší přicházela úplnou náhodou. V noční lince Českého rozhlasu vítám pana Josefa. Vítejte.
1: Zdravím všechny posluchače, vyšla paní. Já na první prázdniny nemám moc dobré vzpomínky. To bylo ještě předtím, než jsem nastoupil do školy jako do první třídy, tak mi otec dal jako do komorní lodky a tam jsem byl nějaký týden jako na těch prázdninách a po 10. jsme měli prostě tvaroh slazený a mi se z toho nějak udělalo špatně. No zjistili, že mám spálu, tak mě odvezli do Fritku Místku do nemocnice a odsud jsem se domů vrátil až koncem září nebo půli října. Takže jsem do školy musel prostě to jako dohánět. No tak první třída. Tenkrát to byla vlastně 42. rok, tak jsme začali psát jako na tabulky pérem, no přidlicové jako, no a jinak jsme měli akorát čítanku. No, takže jsem to potom všecko musel dohánět, takže moje vzpomínky na první prázdniny nejsou moc dobré.
0: Vy jste říkal, že jste snědl tvaroh. Rozuměla jsem dobře?
1: No, ano, tvaroh je na 10. slazený tvaroh a z toho se mi udělalo špatně. Takže jsem 50 roků se na tvaroh nemohl ani podívat. Už teda jsem tam jako beru jako ze stravu, ale když nemusím, tak to mě neberu. A jinak další prázdniny, no ve 44. nám zemřela matka, jako no, takže jsme ještě tady nějakou u babičky ve Přelské, v Moravských horách, tak tam je vozila po prázdninách. No a když se otec potom oženil po druhý, tak když jsem nastoupil do Měšťanky, no tak pak jsme trávili jako v Blatnici obyčejně měsíc, aspoň vždycky nážně pomáhat a tak dále. Ale na to vzpomínám velice dobře, protože no i když to byli nevlastní jako příbuzní, tak nás měli jako za vlastní. Tak to by bylo tak moje vzpomínky na mládě. No jinak jako kluk ještě jsem prázdniny strávil třeba v Rožnovci pod Radoštěm nebo na Ostravici a tak dále. Než no kolem no Staré Hamry a než tam postavili tu přehradu. No tak to jsou moje vzpomínky. Tak tím bych končil jako svůj zpověď a přeju všem další dobrou noc a
0: stišenou. I vám, budeme se těšit, Josefe. Přejme klidnou noc, ať zvládáte tak dobře ta tepla.
1: No tak já už říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: Jo, no tak. Dobrá, tak budeme se těšit. U nás máte naopak dveře vždycky otevřené do noční linky.
1: No, tak, mějte se hezky.
0: Zůstaňte ve zdraví.
1: Posluchače zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Začíná nám druhá hodina dnešní noční linky a já vás moc vítám zpátky. Děkuji také všem, kteří s námi zůstávají i po půlnoci, kteří se přidávají, takže volají nebo že píší na náš web rozhlas.cz/linka. No a budu se těšit na každého z vás, kdo se k nám dnes dovolá. Vracíme se společně ve vzpomínkách do časů prvních prázdninových dobrodružství. Do chvil, kdy i obyčejný výlet, noc u babičky, stanování nebo cesta vlakem někam neznámo, nevíme kam, mohla být tím největším zážitkem. Už v první hodině zazněly krásné příběhy a já věřím, že i v té druhé se s námi vydáte na další malé cesty do dětství, protože některé prázdninové vzpomínky v nás zůstávají po celý život. Teď je s námi posluchač, který volá. Teď jsem to úplně zapomněla, vypadlo mi to, připomenete mi to.
2: Václav Třemošná u Plzně.
1: Ano, tak jsme rádi,
2: dobrý
1: že
2: večer.
1: I že se zapojujete aktivně, že voláte, tak teď máte slovo.
2: Prosím.
1: Můžete povídat.
2: Takže. Já se taky přidám trošku do mlýna. Když jsme jezdili na prázdniny k babice, to bylo v Žehušice u Čáslavy Horušice, a tam jsem celý dva měsíce byl. Prostě to bylo něco nádherného. Tam byly sestřenice, bratranec. Prostě to si neumí, no těžko si to někdo umí představit, když dva měsíce nebyla škola, akorát jsme měli povinnost napást kozy, no, na pastvu, prostě, aby se napásli, babi s dědou chodili do prádno, do lesa, takže to bylo něco nádherného. Jednou jsem byl na pionýrském táboře, to ale nebylo ono jako u té babičky, to byla nádhera, prostě to se nedá vypovědět, no. No a jinak, jako když jste mluvila, jak jste říkala, z tábora, když jezdili děti, takže ukápla slza. Já jsem potom, když už jsem byl starší, tak jsem jezdil autobusem a to bylo, jak když jsem tam lidi do Stráž nad Nežárkou, pionýrský tábor, a když jsem přijel znova pro ně, tak to bylo jak na pohřbu. Slzy, já jsem koukal jako blázen, no prostě, když to uměli s dětma, tak to byla paráda. Takhle. Haló?
1: Ano. A vy jste někdy vedl nějaký tábor?
2: Ne, já jsem jenom na tábor, to jsem jel po první třídě jsem byl jednou, ale pak už říkám, to bylo babice, to byly ty dva měsíce, no babička se pak z toho 10 měsíců zotavovala, aby jsme mohli přijet znova, takže to bylo úplně nádherný, jako co bych ještě víc k tomu dodal. Tak prostě to se nedá, no prostě jsou na to vzpomínky krásné.
1: Václave, a co vůně vašeho dětství? Co se vám vybaví? Je to nějaká pečená ryba nad ohněm? Jsou to bušty? Je to babičina bábovka?
2: No tak to ne. To víte, u babičky, ty byly v lese, odpoledne přišli k večeru, no tak jsme si museli uvařit sami. Tam byla ještě sestra, ta byla starší o 4 roky, tak musela taky uvařit, no. Byla to nádhera. Chodili jsme se koupat, jezdili jsme na kole třeba do Čáslavy se podívat a tak dále. No prostě něco nádherného. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych jako ještě k tomu
1: řekl. Kdybyste mohl dopřát dnešním dětem nějaký jeden zážitek z toho vašeho dětství, tak co byste chtěl, aby si zkusili? Co si myslíte, že je to, o co nejvíc přichází?
2: No, pak jsme museli, pomáhali jsme na poli prostě, tam na poli jako dělat, sbírat paňáky, protože tenkrát byly ty samovazy, tak to svázalo a dávat to do panáku a takhle, no to prostě to dnešní děti si to neumějí vůbec jako představit, co to bylo za nádheru. To, a potom, tak jak říkám, když jsem potom tam vozil ty děti do těch táborů, to prostě bylo taky, ty děti byly nadšený, jako ty pionýrský tábory, a to bylo něco nádherného, co oni, jako já jsem tam třeba i svýho syna, on šel z první do druhé třídy a když nastupoval, tak já pám, hele, ty tady zůstáváš, protože my nemáme na tebe čas, tak jsem myslel, že se kluk, jo, jako rozbrečí nebo něco, vzal tašku a odešel, že nepojede teda, tak to jsem vyvalil oči prostě to. Když to s nima uměli, s těma dětma na těch táborech, to muselo být něco nádherného. Takže takhle asi, co bych vám ještě k tomu přidal.
1: Halo? Napadá vás, co byste ještě přidal dalšího závěrem, nebo jste to myslel tak, že to je to, co byste přidal?
2: No, prostě to bylo nádherný, to byly dvě sestřinice, bratranec a já, no a to bylo, říkám to, na kole jsme jezdili takhle po vesnici, jako Čáslav, Kutná Hora a takhle to bylo něco nádherného. Potom ještě přidat třeba strejda s dědou chodili do hospody v neděli, no tak to vždycky jsme se museli oblíknout do lepšího a zajít za nima do hospody, koupili nám limonádu a zase jsme se vrátili a honem převlíknout do hadru a honem lítat venku, to bylo něco nádherného. Prostě takhle, no. Takže.
1: Děkujeme za sdílení, Václave. Jsme rádi, že jste s námi i v této pozdní hodině.
2: Taky. A můžu mít ještě jeden takový malý dotaz?
1: Určitě.
2: Já vás takhle poslouchám a chtěl bych pozdravovat Jarku ze Žeušic. Ona to taky poslouchá. Tak jednou jsem vám taky volal a ona se mi ozvala, jestli jsem to byl já, jsem říkal, jo, byl, tak já ji takhle pozdravuju, takže děkuju, že jste mě přijala, můžu poslouchat dál a nebudu víc zdržovat.
1: Ano, musíte dokonce, budeme moc rádi. Krásný noční čas přejeme a posíláme Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volná, byly to 2 měsíce svobody, objevování, příběhů, nových dobrodružství, které máme v srdci pořád. Je to tak, paní Marie, zdravíme vás.
1: Ano, dobře, já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a ráda bych pohovořila a tak trošku možná jinak o tom táboře. Jezdili jsme na pionýrský tábor, bylo to u Sázavy a poprvé jsem tam byla někdy o 2. třídy. Strašně se mi tam zalíbilo a jezdila jsem tam tedy pak pravidelně i s mladší sestrou. Takový nezapomenutelný zážitek byl, když jsme se koupali v Sázavě a nad námi se tyčel hrad Český Štenberg. Do dneška si to pamatuju a prostě, a když se koupáte někde jinde, tak je to jenom obvykle pláň, ale tohle to prostě bylo úplně kouzelné. A pak takové jedno takové nebezpečí, když jsme tam chodili, my tady to bylo v lesích ten tábor, tak se chodilo po takové jako vyvýšenině a uprostřed chodilo se úplně po tom návrší. A jednou začala taková strašná bouřka a my jsme vlastně, jak jsme tam potom i na lodičkách jezdili, tak jsme nesli pádla. Ty pádla byly olemovány vlastně takovým plechem. A teď, jak jsme šli po tom hořejšku, tak i ty vedoucí bylo vidět prostě, že z toho byli takový, že se báli. A takže nám řekli, že ty pádla jsme museli mít dolů, ne nahoru, jak jsme nesli, ale všichni, aby jsme je nesli dole. A to teda byl takový zážitek bojáci úplně hrozný, jak jsme se všichni báli. No a poslední takový osud, který jsem v tom táboře měla, bylo to, že jsem než jsem šla do 7. třídy, tak vypukla žloutenka. Já jsem po příjezdu domů. Já jsem tu žloutenku bohužel měla takovou, byť teda v tenkrát bylo jediné místo v Karlových Varech, ne, nikde ve středních Čechách, takže jsem skončila v těch Karlových Varech na tom infekčním. No ale ty následky byly takové, že vlastně jsem měla 6 let přísnou dietu.
0: Takže kolik jste říkala? Jak dlouho?
1: 6 let. 3 roky na základce a pak ještě teda na gymnáziu dnešním. No, takže to ovlivnilo vlastně takhle můj život. No, ale přesto jsem jako nezanevřela, protože na tenhle ten tábor jsem se pak vrátila vlastně 3x jako vedoucí ještě.
0: Vy jste se tam ještě chtěla vrátit?
1: No, byla jsem tam jako vedoucí, ano, no, protože víte, protože to bylo vlastně o ČKD Slaný, že jo, a rodiče tam pracovali, tak to prostě, jo, jako bylo takový, bych řekla, trošku jednoduchý, pocházím z vesnice a takže třeba to byly ty možnosti takové, jako nebyly, bylo to nejjednodušší. A pak jsem vám ještě chtěla říct, když jsem řekla, že pocházím z vesnice, tak před chvílí říkal ten jeden pán o panácích a samovazy. Tak já bych chtěla říct, že tedy moji rodiče nebo prarodiče strašně dlouho hospodařili, nevstoupili do JZD a já mám zase takový jeden zážitek a sice, tak jak ten pán povídal, tak to nebyl samovaz, ale byla to sekačka. Museli se udělat povřísla, že jo, a ta sláma nebo to obilí se dá do toho povřísla, no a zavázat a pak se z toho stavěly ty panáky. Tak to bylo takové docela normální, ne sice nějaké lehonkaté, ale příšerné bylo, jestliže to byl ječmen. Ten ječmen, jak má ty osiny, tak vám můžu říct, že pokud se tedy stavěly ty panáky z ječmene, popřípadě se ten ječmen ještě dopravoval domů, tak to člověk cítil ještě za několik dnů. Takže já jsem si zvolila takovéhle trošku jiné než ti vaši posluchači, takže se nezlobte.
0: Já myslím, že to bylo báječné, Marie. Děkuju, že jste se k nám přidala, že jste s námi.
1: Takže všechny zdravím, všechny posluchače a všem přeju tady už dobrou noc a vám také. Naschledanou.
0: Loučíme se s paní Marií, která volala z Loun, noční linku Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna stará fotografie a rázem jsme zpátky v dětství. Dnes si tyto fotografie zkusíme společně vybavit, jenom ve své paměti, ale právě tady v noční lince. Máte napsaný telefon, jestli máte tušku a papír, můžete si ho poznačit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou zážitky, které se stanou rodinnými legendami a velmi často se zrodily právě o letních prázdninách. Paní vlastníka Skrnova je s námi, aby si povídala v noční lince Českého rozhlasu o tom, jaké bylo její dětství letní.
1: No, my jsme měli takové prázdniny, že jsme museli doma dělat, než měli hospodářství, tak jsme museli na poli dřít, že? Takže ty prázdniny moc jsme neměli a když jako jsem měla prázdniny, tak to jsem byla nejšťastnější člověk, kdy jsem měla tetičce do Velké Karlovic, kde je moje rodiště. A tu jsem strašně měla ráda, tetu, protože to bylo vyzak maminka moje. Jo, já jsem u ní okopávala brambory, jo, malá jsem byla. Do druhé třídy nebo do první třídy jsem chodila ke konci školního roku. Jsem tam přijala o týden dřív, než byly prázdniny. A pomáhala jsem teď se okopávat brambory, zahrát se zeleninu. Teď jsem kolem vaření se motala od malinka. Jsem to měla to. A nakonec jsem se vyučila kuchařkou. Od malinka se smutla vaření. No a ta tetička, no, byla ta strašně hodná. V loni jsem se byla podívat po několika letech. Jsem se byla podívat a bratranci na techa obce. Tě Velké Karlovicí bývají dva bratranci. A ten jeden je postižený, to je, nebudu o tom vykládat.
0: Aha.
1: A ten druhý je kuchař vyučený taky. No a tak tetička ze srdcem jim odkázali tu chalupu. Tak tam spolu chodaci vár žijou. A jo. A moc hezky vzpomínky na tu tetinku. Já jsem se vždycky už těčila a pak nakonec, když jsem šla do třetí třídy, už jsem sama jela do Velké Karlovy s balákem až tam. Sama.
0: Aha.
1: Ze Žilové až do Velké Karlovy jsem jela sama balákem. A já jsem trefila.
0: Vlastníko, to je teda zážitek sama a na cestách.
1: Na tu tetinku. Já když tam přijedu, Jarunko, první jdu na hřbitov a k tetince nesu kytičku.
0: Tím jste vlastně začala, že vám byla tak blízká jako maminka. Čím to? Jaká byla?
1: No, ona jak kdybych mě byla maminkou víc. Protože moje maminka ta mě neměla ráda. Ona měla dcerku, ta byla podobná na ní. Tu měla ráda, jenomže ona se řekla Pejska a ona chytla psotník a umřela. No, chodila do druhé třídy a umřela. Jo? A ona tak, víte, se zatentovala, že pak jsem se narodila já, ona byla o dva roky starší jak já, tak jsem se narodila já. A od malinka jsem to cítila, že mě nemá ráda.
0: No.
1: Ale potom nakonec, Jarinko, jak tatínek umřel, tak maminku jsem si vzala na bruntářstvo, jo, přijala. A nechala jsem si tam jako důchodkyni, ona měla 200 důchodu. 200 důchodu přijala za mnou. A já 4 děti, 5 cizí vychovávala. A ještě tu maminku. A dochovala jsem ji taky pochovala tak, jak si patří.
0: Vlastníku, tak to muselo být pro to dítě velmi těžké mít pocit, že na něj nezbývá tolik lásky a pozornosti, jakou by potřebovalo. ale to teda je velmi bohulibé, že přesto jste maminko přijala, když pak potřebovala ona ve stáří.
1: No, a měl jsem 9 roku a už jsem dávala do maštiny snopky, jak se dělají, a víte, do té maštiny jeden bracha mě zazoval tyto, no, nespomenu, že to vem, a snopky jsem si vzpomněla. A druhý mě to rozvazoval, že? A já to dávala doma, ještě 9 roků jsem měla jeli. Tak. A neměla jsem žádné uznání. A maminka neuměla vařit ani pořádně. A já jsem pak vařila. Víte, co bylo moje první jídlo, co jsem vařila? Byly ostružiny blížně a byly ostružiny. A já co uvařit? A také krásné byly, jo, veliké. To byl takový kopeček, že tam byly kameně obrostlé, kamínky obrostlé, že? A na tom bylo to. A já jsem natrhala ty ostružin, udělala jsem omáčku, udělala jsem šlešky k tomu. Je, jak vás chtěli všichni. A to mě bylo 8. Já jsem se pak vyučila kuchařkou. Já jsem chtěla jít za lékařku, já jsem samé jedničky. A bohužel, náš tatínek nechtěl vstoupit jako do kaliště, tak mě nevzali.
0: Aha.
1: A moja rodina je hodně jako lékařů a lékařky, a i lékařky jsou. A já jsem na to měla blohy a všechno. V Červeném kříže jsem byla, dřív to bylo ve škole, víte? Červený kříž. A já jsem normálně, když se někdo naboural, tak už jsem u toho byla, a už jsem zavázoval, třeba se naboural tam na motocyklu. A já jsem normálně mu zavazovala nohu na třikrát zlomenou. Strejdovi vždycky jsem urvala uplo tu tyčku, protože jsem neměla na zafixování nic, aha, že? A tu vždycky skočila na tyčku, zlomila, že? Potřebovala jsem jako velikost, přiložila, zavázala. A ještě tohle vám dopovím a pak už bude to. A naboral se kouk na motorce a to se mi stalo. A to jsem už byla starší, asi do 6. třídy jsem chodila. A my jsme maminkou seno jsme obraceli. A teď jeden jel na pionýře na vrch, druhý jel na motorce dole. A oni se srazili. A toho jedného to odpouklo do psikopy. A ten pokračoval dál. A já se říkal mamince, maminko, všimla jste si, jestli se obrátil taky ten... Ne, neobrátil. Já jsem tam...

0: Okay, pak se dali mě tam věci v nemocnici jeho a jedu do Vápené rodičům říct, co se stalo. A s těma věcma. A ten mě ho taky nechtěl akorát se strávu na večer králíkom. A jak viděl, co je krvavé, že, ty věci, špinavé.
1: Vlastínko, já vás musím poprosit, kde bychom to trošku urychlili, protože jsme se odchýlili od tématu a i když nás zajímá, jak to dopadne, tak se musíme malinko, tak to musíme zrychlit, ano?
0: No, to už bude konec, jo. No a ten, co mě tam vezl na motorce, říká, co chcete, pane Štefančík, ona vám zachránila syna a vy chcete useknout hlavu? To Slováci, oni byli takový, jsou takový poškrovější, že? No, to bylo všechno.
1: Vlastínko, tak možná jste se nestala lékařkou, jak jste si přála, ale z vašich slov je cítit, že jste vlastně celý život dělala něco velmi cenného a pomáhala lidem, jak to šlo a kde to šlo. Tak děkuju, mějte se krásně, zavolejte zase příště. Ano.
0: Pani Javško, dobrou noc a přeju vám šťastnou cestu domů a si odpočinete.
1: I vy, klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová zpívala v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude povídat paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer a dobré ráno. Já bych jenom chtěla říct, že vždycky mě tahle vaše vysílání trochu rozteskní, protože já jsem neměla žádnou babičku. Umřeli dřív, než jsem se narodila. Bylo mi to líto, protože děti jako známí jezdili k babičkám a já jsem teda neměla, ale to nevadí. Po třetí třídě v roce 1952 mě poslali naši na pionýr, no tak já nevím, jestli to byl pionýrský, to nevím. Asi ne, to jsem ještě pionýrka nebyla. Na tábor do Týna nad Vltavou. A tam to nebyl nějaký tábor Stany Podsady. Takže to bylo vlastně 7 let po válce, takže jsme byli ve třídě, ve škole, na lehátkách a z toho tábora si nepamatuju nic, ale pozoruhodné je to, že jsem napsala známým pohled. Stýna nad Vltavou, to tam ještě nebyl Temelín, byl tam normálně soutok Vltavy z Ružnicí. A pak jsem tak ubíhal čas a když mi bylo tady by bylo 9, a když mi bylo po 70, už byli jsme v Týně nad Vltavou v muzeu. A tam jako mají vltavíny a já jsem se jich zeptal, totiž já jsem odtud napsala pohled známým do Dobříše. Oni si ho schovali a když umřeli, tak umřel pak i jejich syn, ale snacha ten pohled mi vrátila. Pohled z roku 1952 v Týn nad Vltavou. A když jsem byla po 70. roce svého života v muzeu v Týně nad Vltavou, kde mají teda hlavně výstavu krásných vltavínů, tak jsem se jich zeptala, že mám pohled z roku 1952. Oni mi ho potom vrátili, teda jako ty, kterým jsem to poslala, ty jejich příbuzní. A oni říkali, no to bychom byli hrozně rádi. Tak jsem jim poslala pohled z roku 1952. Tam se to hrozně změnilo, protože tam je ten Temelín a tohleto. Tak mi moc děkovali a na oplátku mi poslali pohled toho muzea jejich. Ale takže jsem udělala dobrý skutek. Nechtěla jsem to vyhodit, řekla jsem si, má to cenu, že jo. To bylo tak v roce 2015, ale z toho tábora jsem neměla nic. To bylo ve třídě, spali jsme tam na lehátkách. Ale nejlepší tábor potom byl po 7. třídě a tam už jsme měli opravdu takovou partu. To jsme byli ve Světlé Podluží a to už jsme si psali. To strašně dlouho jsme si psali s těmi holkama. S těmi holkami. Takže opravdu, ale v tom Týně nad Vltavou to mě potěšilo, že o to měli takový zájem. Napsali mi tedy, že podobný pohled mají, ale stejný ne. A měli z toho opravdu radost. Tak to jsem chtěla říct, že jsem potěšila asi po 60 letech ještě nás v muzeum v Týně nad Vltavou.
0: Marie, to, jak jste začala, že je to pro vás citlivé, že jste vlastně nepoznala babičku, je to tak? Tak ano. To vám rozumím, zase moje děti v životě nepoznali žádného dědečka, takže přesně vím, o čem mluvíte, ale tak určitě vás provázeli jiní lidé, kteří vám v životě prokazovali dobrou laskavost, pocit,
1: na štěstí, že... ale jinak, když je o těch táborech, tak jsem byla taky vedoucí na táboře, takže i to jsem si užila, to jsme byli ve Vítkovicích v Krkonoších, my jsme to měli jako povinnou praxi.
0: To už jste nespali ve třídě na lehátku, předpokládám.
1: Ano, to jsme spali ve starých pod starou materiál, ale a to mi bylo 18, takže já už jsem mohla dělat vedoucí a mojí kamarádce byla 18 až v listopadu, tak tam by mohla dělat maximálně praktikantku. Ale bylo to úžasné. Mm-hmm. Teda opravdu, no a pak ještě jsem dělala vedoucí dětem, který nastupovali na vysokou školu, tak jsem jim dělala jako vedoucí na těch seznamovacích prázdninových ještě takových pobytech. No to byly většinou brigády zemědělství. Já totiž strašně mám ráda děti a vůbec studenty. A právě furt se scházíme ještě až v požehnaném věku. A prostě je to hezký. A moji nejstarší žáci, se musím pochlubit, těm je 76 let. A dělají srazy a já tam s nima ještě můžu vejít. Takže toho mám velikou radost, teda fakt. No.
0: To musí být vždycky zážitky, plno vzpomínání. A
1: víte, co je, ale to je, To je totiž jediná odměna pro učitele. Jinak samozřejmě učitele, nikdy jsme neměli moc peněz, ale když vás pak vidějí tyhle ty starý, no tak je to blbý, ale proti mě jsou mladý, že jo, furt jsou to pro moje děti. A když po vás skočejí ty holky a obejmou vás, to je největší odměna, kterou učitel může mít. To jsem takhle chtěla říct, no. Takže jsem se měla v životě dobře, bohužel i bez babiček, ale mám, jak jste to řekla, kolem sebe lidi, který mám ráda a který snad někteří mají rádi mě. Tak to jsem vám chtěla říct. A přeji vám, ať se vám dobře usne dneska.
0: I vám. I když je nevím, v tom teplu a ještě k tomu s tím úplníkem. No, tak uvidíme.
1: Tak se mějte dobrou noc a zdravím taky všechny, kteří ještě nespějí.
0: Hezké
1: a ať se jim dobře usne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některá dětství voněla létem, malinami, opálenou kůží a večery, kdy se domů nechtělo. Jak voněly prázdniny?

0: dělat?
1: Jelen, někde kolem v noční lince. Za 7 minut budeme končit, ale ještě si zkusíme vyposlechnout jeden příběh, co říkáte. Dnešní téma zní prázdniny našeho dětství, první výlety, první tábory. Kdo je s námi? Krásnou noc?
2: Krásný večer, tady je Honza.
1: Honzo, odkud voláte teď?
2: Já volám z Prahy Západ.
1: Z Prahy? Kam nás zavedete? Kde byly ty nejlepší prázdniny vašeho dětství?
2: Tak rozhodně byly nejlepší prázdniny mého dětství na prvním táboře, a to bylo ve Vraném nad Vltavou.
1: Aha.
2: To mi bylo asi 13 let. A byli jsme tam na táboře, kde jsme provozovali vodní lyžování. To byl velice zajímavý sport.
1: Aha.
2: Adrenalinový a zároveň velmi emocionálně napjatý. Chladná voda, horké večery, znáte to?
1: No, ale víte co to, když vám bylo 13, jste říkal?
2: Ano, přesně tak. A tam byly dívky, které mě zasvětily do světa něčeho, o čem jsem neměl tenkrát ještě ani ponětí.
1: No. Myslíte, že jste dostal první pusu na líčko?
2: Pochopila jste to úplně přesně. Pusu na líčko. Pak jsme si dali večer risotto a šli jsme spát, ale to byl nejhezčí tábor mýho života.
1: Tak, to je nádherná tečka za naším společným vyprávěním. Děkuju moc.
2: Jo, je to furt lepší než ty smrti furt, co tady tam ty lidi přednášeli.
1: No i to patří, ale k životu a k těm vzpomínkám.
2: No, patří, jo.
1: Opatrujte se a zase někdy zavolejte, ano?
2: Taky.
1: Naslyšenou. Ano, poslední příspěvek byl malinko kratší, protože se musíme přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Děkuju, že jste byli s námi, děkuju za vaše příběhy. Dnešní večer nám znovu ukázal, že nejkrásnější prázdninová dobrodružství často nebyla ten největší, ale ta, která jsme prožili s lidmi, která jsme měli rádi. Přeji klidnou noc, krásné sny. Ať si i v dnešních dnech najdete malé okamžiky, na které budete jednou vzpomínat s úsměvem. Opatrujte se a zase někdy. Jarka Barboříková se loučí.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju, nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několikastránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captive.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoliv z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kisch v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zvíře.

zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon kaptiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet ihned podniknout. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drazd. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusi, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lašetů, vzkřikl Godard. Pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domisilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka. Kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard ustrnuv se nad námi v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Viktor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale na trvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny sestoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
0: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa, přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem, v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem k Uštětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem, jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho Roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spusťte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godard, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godard se vyšvihl do hořejšího Lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak, jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godard. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

Tak má každý balón svoji duši, duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Millie, vraiment te chesti, respecte-la. Ne dame te posor, la slonce, dis-le-l'œil. Dolu.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit i zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí z pekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a potrvá-li víto,

0: vždycky teď panuje? Budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godár vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godár celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemysleli. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů, právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenout ti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk vkradla se mi do očí slza. I sám Godár, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i net dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše katr až 7000 metr. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzhled, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň, až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v hladině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročiti. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě. Podařili se nám kde najíti místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Disolej, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9 let. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější, nežli tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. Dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.